0: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
1: Každý den přináší nové výzvy.
2: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
1: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
2: Více na práce Ontex.cz. Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Slunce volá. Od 16. června chytni letní akci na permanentky v Royal Sun a připrav svoji pokožku na léto. Více na Instagramu a Facebooku Royal Sun. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
3: Poctivý mošt poznáte hned. Podle skvělé chuti. V Moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů, tak jak se to má dělat. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.
4: Autokoutek.
5: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
4: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
5: Výhodné financování.
4: Pro nové i ojeté vozy.
5: Ale jen u Autokoutek.
4: Dobrá adresa pro váš vůz.
5: www.autokoutek.cz.
4: Již 30 let.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Kontakt.
1: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě, a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS, s vášní pro lehkost.

0: Hit Radio Kontakt.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic.

0: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
1: Ha, viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
0: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
2: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
3: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
0: Autokoutek.
4: Na jediné adrese. Nejvíce značkových autosalonů v regionu.
0: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
4: Výhodné financování.
0: Pro nové i ojeté vozy.
4: Ale jen u Autokoutek.
0: Dobrá adresa pro váš vůz.
4: www.autokoutek.cz.
0: Již 30 let.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. Comfort-group.cz.

0: ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
1: Ha, viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je Dortomilka.
0: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
2: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
3: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS, s vášní pro lehkost.

0: Hit Radio Kontakt.
1: Autokoutek.
2: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
1: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
2: Výhodné financování.
1: Pro nové i ojeté vozy.
2: Ale jen u Autokoutek.
1: Dobrá adresa pro váš vůz.
2: www.autokoutek.cz.
1: Již 30 let.

0: Městské divadlo Jablonec nad Nisou odehraje ve středu 17. června nové představení Jiřího Lábuse s jeho kolegy z legendární Ypsilonky s názvem Záskok. Herecké hvězdy studia Ypsilon jako Jiří Lábus, Martin Dejdar, Jan Jiráň a další jsou totiž pověstní svou schopností totální improvizace, kterou předvedou i v komedii Záskok. Čeká vás tak naprosto unikátní představení, jaké se v podobě, ve které ho uvidíte, už nebude opakovat.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Housebrand Café per favore?
5: Si, signora.
6: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
7: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
8: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
9: Řešení je úvěr od Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit hodně.
9: Řešení je Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
9: Řešení je Acema.
8: A co když potřebuju 20 milionů?
9: Řešení je Acema.
8: A 30?
9: Acema.
8: A 40?
9: Acema.
8: A 50?
9: Acema. Jde to i bez banky.
10: Sklářské slavnosti Nový Bor 19. a 20. června. Sklářský trh, vláček po sklářských firmách, hudba, brownies, We Are Domy, Adam Ďurica, Boogie Boys, chůdaři, ohnivý Luna Park, jídlo a pití. To jsou sklářské slavnosti 19. a 20. června.
11: Ilona Čáková s kapelou vystoupí v Hodkovicích. 20. června Ilona Čáková, Hitmakers a Logr. Koupaliště Hodkovice.cz.
12: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
13: Zábava vlny tobogány.
14: Co vás čeká?
15: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
16: Plno tobogánů a skluzovek.
17: Tak všichni rychle do plavek.
18: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
19: Relax, drinky, animace.
20: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
21: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
12: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
22: Každý den přináší nové výzvy.
23: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
22: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
23: Více na práce Ontex.cz.
24: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.

0: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obráběč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
1: Zastavit v pneuservisu Šišmiš v České Lípě se vyplatí. Čištění a plnění klimatizací. Rovnání aludisku. Výprodej pneumatik a aludisku. Mrkni na pneušišmiš.cz.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Vláda projedná zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Kabinet premiéra Babiše dnes bude jednat o návrhu na zrušení koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Ministři mají zároveň rozhodnout, jak vysoké financování by obě veřejnoprávní média dostávala ze státního rozpočtu. Na programu je také návrh, který by umožnil kontrolu jejich hospodaření ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu. Trump pohrozil obnovení útoku, pokud Irán nepřistoupí na dohodu o jádru. V rozhovoru pro americká média zároveň prohlásil, že nová dohoda zajistí dlouhodobě bezpečnou plavbu Hormuzským průlivem. Trump ocenil pomoc Číny a Ruska při jednání, naopak kritizoval Izrael za kroky, které podle něj dohodu ohrožovaly. Řada bodů zatím není definitivně uzavřena a Irán je dosud formálně neschválil. Češi na světovém šampionátu vyměnili fotbal za rodeo. Naši si po úvodní porážce na mistrovství světa užili volný den v Texasu návštěvou místního dědictví. Včera už se ale vrátili k plnému tréninku a začali se připravovat na čtvrteční duel s Jihoafrickou republikou. V Dallasu panují vysoké teploty, proto tým trénuje v ranních hodinách. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: V Jizerkách na Mariánsko-horských boudách už je otevřené nové informační středisko. Najdete tu expozici o přírodě a historii Jizerských hor. Infocentrum nabídne ale také drobné občerstvení, možnost posezení a WC. Zajímavostí je i samotná budova. Kvůli odlehlosti místa bez přívodu elektřiny je tak jediným zdrojem energie v místě slunce. Od května do září bude infocentrum otevřené od pátku do neděle od 10 do 17 hodin. Maximální teploty se dneska na severu Čech budou pohybovat mezi 14 až 18 stupni. Bude polojasno až oblačno, ojediněle přehánky.
10: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Ač je to neuvěřitelné, opět tu jsme všichni tři. Jasmin, ahoj.
2: Ahoj.
1: David.
3: Jako vždy, ahoj.
2: A Michal.
1: Ahoj, mě by zajímalo, kdo z vás, kdo z nás tří je nejvíc fresh tady, co? Kdo se k tomu přihlásí?
3: Tak já se hlásím, že já to nejsem. Takže?
2: Taky ne, ale ono to přijde, když koukám na náš playlist, to přijde.
1: Počkej, co tam máme, už to vidím. Rihanna, Calvin Harris, tak pokud se připadáte trošku rozbití po víkendu, tak tohle by vás mohlo spravit. Pojďme na to, hezké ráno.
0: Hit Radio Kontakt.

0: We Found Love, Rihanna, Calvin Harris na Hit Radio v 6.06 a my jsme taky našli cestu do práce. Bylo to náročný takhle po víkendu a tak samozřejmě v pondělí ráno se naskýtá otázka, jaký jste měli víkend, co, Davide?
1: No tak byl krátký, no, co ti
0: ale extrémně, byl kratší než normálně mi přijde teda, jo, víc než jako standardně. Já jsem měl víkend v pohodě, teda kdyby vás to zajímalo, my jsme byli v Krnově, u Tchyně a u Tchána, taková takový pohodový víkend, odpočinkový, co jasný.
1: Dokonce, ano? Ještě do toho vstoupím, jak jsme jeli, nebo ty jsi mě vez, jo, v pátek.
0: No tak jestli, já jsem to nechtěl vytahovat.
1: Ne,
0: teda, jo.
1: Tohle nevytahujme,
0: já
1: ale
0: to pak musím vytáhnout.
1: Že jsi jel do Krnova, tak jsem si dokonce otevřel mapu a koukal jsem se, kde Krnov je a je to teda opravdu daleko.
0: No, já to teda vytáhnu, jestli můžu. Ona ta cesta do Krnova trvá z Prahy nějakých v pátek tak 4 hodiny, jo, normálně 3,5 hodiny. A já jsem vezl Davida do Hradce Králové ještě.
1: Což je cestou.
0: Což je, no, skoro, já měl jsem tě vyhodit tam u toho Sika, u Opatovic, tam u toho Kruháče, abych nemusel zajíždět. No nicméně Davida jsem vyhodil a jel jsem dál a člověče, já to jel 6 hodin. Jel jsem zadem 6 hodin. Normálně najednou zmizela cesta, jeli jsme nějakou prašnou cestou
1: já
0: někde.
1: Já ti pořád říkám, že si máš zaplatit tu dálniční známku, Michale.
0: To je možná ono. A co Jasmin?
2: Ale já jsem byla na oslavě mojí ségry a taky na prvním Edenu Evy, což bylo asi to nejlepší, co jsem kdy viděla. To bylo hustý. A možná to tak mají i naši posluchači. Takže bych to dala klidně do minuty šampionů. Jak se jmenujete, odkud jste a jestli jste někdo z vás byl taky na Evě a jak se vám to líbilo?
0: To je super nápad, tak pojďte nám to napsat na 777-937-777. Kdo jste byl na Evičce, jak vás to bavilo a jak vám po víkendu je? Alex Warren, Ordinary, 608, tohle je Hit Radio, hezké ráno.

0: Relax Warren Ordinary, takhle vám hraje pondělní Hit Radio. Posloucháte snídaní šampionů, začíná minuta šampionů. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste a jestli jste byli na koncertě Evy Farné a jak moc jste si to užili. Začínáme teď.
1: David Žacler se Snoubenkou byli v sobotu na Evě a luxusní to bylo.
0: Vlaďka Praha byla na Evě včera a bylo to úžasný, Eva je bohyně.
1: Veronika Kladno byla v sobotu prý naprosto boží, husí kůže a skvělá atmosféra.
0: Petr Praha byl v Edenu, jeden z nejlepších koncertů, co zažil obrovská energie.
1: Lucka Beroun byla s kamarádkama, splněný sen, celý stadion zpíval.
0: Honza Mladá Boleslav šel hlavně kvůli ženě, nakonec si koncert moc užil.
1: Tereza Pardubice několikrát dojatá k slzám, Eva byla úžasná.
0: Martin Plzeň vyrazil Spartou, skvělá show, domů odjížděli plní energie.
1: Radek Hradec Králové, první návštěva Edenu, fantastická atmosféra od začátku až do konce.
0: Monika České Budějice byla s dcerou, krásný společný zážitek.
1: David Brno přijel přes půl republiky, ale stálo to za to.
0: Míša Třebíč, na Evice jsem bohužel nebyla, syn slavil 15 let, ale všude na mě skáču videa a muselo to být moc silné. Musím se Já s tím souhlasím, jsem na straně Míši Střebíče, já tam nebyl teda, trochu mě to mrzí, ale ta videa na mě skákala teda všude a pak jsem si pustil záznam, někdo to samozřejmě nahrál, dal to na YouTube a perfektní teda.
1: Perfektní, ale nepřenositelný, jakože kdo jste tam nebyl a je ještě nějaký lístek na ten poslední termín, tak to hnedka kupujte, protože to bylo dokonalý jako.
0: Poslední termín, pokud se nepletu, je úterý. Zítra, takže vstupenky online. No a kdo byste chtěl přenést zpátky na ten koncert, tak vzpomenout si vlastně, dalo by se říct na tu emoci, energii, tak si dáme, vzpomeneš si, Eva Farná, Miraj, na Hit Rádiu v 6.13. Do hlavy.

0: Takhle vám hraje pondělní Hit Radio. Selena Gomez, Arsene. 6 hodin, 19 minut. Krásné ránko. Představte si, že vám zvoní telefon. Zvednete to a na druhé straně borec, co vám říká, že jste právě vyhráli skoro 200 milionů.
1: Hezká představa při pondělku.
0: No, jenže vy ho utnete a řeknete, hele, nemám čas, čau, položíš to, protože zrovna krmíš krávy. Tak tohle se opravdu stalo v Austrálii. Tady australská farmářka položila telefon řediteli loterie, který jí volal, že vyhrála skoro 200 milionů. Ona ho odbyla s tím, že sedí s vnučkou na traktoru a že zrovna krmí 300 krav, že všichni na ně čekají a že to prostě vyřídí až večer, no.
1: Nebo deť, krávy mají přednost.
0: No přesně. Hele, tomu říkám priority, jo. Nechat čekat prostě 200 milionů kvůli partě bučících krav. To je naprosto geniální.
1: Mně se líbí, že ona zatím nechce po té výhře nic měnit, nechat si ten život, co má, s těma kravkama, normálně všechno, co dělá, tak nepřestat dělat. A jsem zvědavá, co s tím teda ale udělá jako později. No, zatím teda drží, ale uvidíme, kam se to vyvine.
0: No nicméně, ona teda to vyřídila ten hovor až večer, jo, ale kdyby, představ si, že by ho odbyla úplně a řekla prostě, že jí to nezajímá, jo. To by prostě byla jedna z toho stáda.
1: Nebo by to nechtěla brát kvůli tomu, že to je cizí číslo, klasika.
0: To je pravda. A to je vlastně to, co se děje v dnešní době, že já nevím, jestli to máte podobně, ale pořád volají ty cizí čísla, jo. A po téhle story možná cizí čísla těm Indům, těm, co tě chtějí obrat o peníze, začnou brát taky. Za chvíli Enrique Iglesias, David Guetta a taky aktuální doprava pro vás, kdo nás sledíte na cestách. Hezké ránko.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Kdo šetří, má za 3.
5: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
4: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
5: Zítra ušetříme.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
7: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
8: www.projektantbudoucnosti.cz.
9: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
11: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.
12: Ústecký kraj vás zve na den plný adrenalinu, techniky a zábavy.
13: V sobotu 20. června ožije letiště Ústí nad Labem velkolepými ukázkami zásahu hasičů, policie, záchranářů i armády České republiky. Uvidíte vrtulníky, speciální techniku, práci profesionálů v akci a chybět nebudou ani interaktivní stanoviště a program pro děti. Přijďte zažít den plný emocí, napětí a nevšedních zážitků pro celou rodinu. V sobotu 20. června na letišti Ústí nad Labem.
14: 3 dny zábavy v České Lípě. Město Česká Lípa srdečně zve 19. až 21. června na tradiční městské slavnosti, kde si každý najde to své. Koncerty, Luna Park, superhrdinové, Neckyáda, rytíři, koncert v divadle, vědecké pokusy, sport nebo 3D filmy. Na hlavním pódiu vystoupí Michal David, Turbo, Michal Hrůza nebo Tereza Kerndlová. Vstup zdarma, těšíme se.

0: pětce 5 000 korun do Levels v My House of Fun a užij si svět her, zážitků a adrenalinu. Stačí 5 správných odpovědí a zábava ve splněném dětském snu může začít. Každé všední ráno ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
1: V srdci Prahy je Maj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. House of Fun Prague.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Omezení provozu teď ráno hlásí dálnice D8. Dávejte si pozor na kilometru 29 směr Drážďany. Podle našich informací je tam odstavené nepojízdné vozidlo.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Kontakt.

0: sakra nakažlivý. Taky si podupuju David Guetta, Terry Swims a Tone Sedai. Gon, gon, gon, David sedí.
1: Ale užívá si to.
0: Poslouchá tady rádio, hezké ráno. David pro nás má hlavně ranní update.
2: Ranní update.
1: Festival Rock for People je u konce, jeho 31. ročník v Hradci Králové uzavřeli metalové legendy Iron Maiden před tisíci fanoušky. Kapela vystoupila v rámci turné Run for Your Lives, po kterém si v roce 2027 plánuje dát koncertní pauzu. Na fotbalovém šampionátu se ceny piva výrazně liší, zatímco v Mexiku vyjde půl litr v přepočtu na zhruba 60 korun, na některých stadionech v USA zaplatí fanoušci více než 330. Právě v Mexiku hraje česká reprezentace dvě utkání základní skupiny, takže čeští fanoušci si připlácet nebudou. Papírové silniční mapy sice v době navigací působí skoro jako přežitek, úplně zmizet ale nemusí. Podle agentury AFP mají stále své místo třeba při plánování cest, hledání alternativních tras nebo jen jako inspirace k cestování mimo zaběhnuté trasy.
0: Já jsem se nad tím zamyslel a představuju si, nebo spíš otázka na vás všechny, dokázali byste dojet někam podle klasický papírový mapy? Co, David? Hele, co, Jasmin?
3: Teďka už asi ne a vzpomínám si na cesty, když jsem byla malá do Chorvatska s mámou, s tátou, ty se tak hádali, když máma měla číst něco v mapě.
0: Asi tady se odbočit.
1: A je to teďka jiný, jo?
3: Už spolu nejsou.
0: To bylo kvůli tomu.
1: Jedna blbá odbočka, tyjo.
0: Já mám teda občas problémy s Waze, musím říct, v dnešní době, jo. Ale takhle, co si myslím, že bylo horší, tak horší bylo složit tu skládací mapu zpátky do toho původního stavu, jo. Připomínáme to jako příbalový leták u prášku. Úplně stejný, to prostě nedáš zpátky. Natália Imbruglia, Torn, 6.33 na Hit Rádiu, hezké ránko.

0: co, komu tohle hrálo na svatbě? Marek Ztracený. Ta bílá ti sluší. Posloucháte Hit Radio 6 hodin 40 minut. Co se stalo, Jasmin?
1: Smála jsem se tobě teďka. Nicméně pojďme se věnovat příjemný aktivitě.
0: Nic novýho. Tak co tam máš?
1: Vzpomeňte si teďka na svý nejoblíbenější jídlo a vy dva mi řekněte, který to je.
0: Takhle z hurta jako.
2: Pizza.
1: Pizza.
0: Pizza. Já miluju těstoviny, jakýkoliv, v jakýkoliv formě.
1: I vy, naši posluchači, si vzpomeňte na svý oblíbený jídlo. Je jedno, že je teďka čas snídaně, může to být svíčková, smažák, cokoliv. Mm-hmm. Brali byste lízátko z příchutí tohodle toho jídla, co jste si teďka řekli, ať už v hlavě nebo vy tady?
0: Tak jako teď záleží, no. Dal bych možná teďka nějaký lízo takový.
1: IKEA ten svůj aprílovej fórek ze sociálních sítí dotáhla do konce a opravdu teďka nabízí lízátko s příchutí masových kuliček a brusinkový omáčky.
2: Nekecej.
1: Spojili se normálně s čupačům, s těma lízátkama a mají limitku lízátek s příchutí teda švédských masových kuliček. Mně to přijde skvělý. Takhle. Neprodává se to zatím v obchodech, ale můžete je získat během nějakých speciálních promo akcí.
0: To jsem se chtěl zeptat, protože teda samotného mě to zajímá. Já si myslím, že hlavně ten hlavní účel bude to, že hele, koupím si lízátko, abych si to mohl dát na TikTok nebo na Instagram, jasně, protože to je trendy. Ale já bych to teda opravdu ochutnal.
1: No já taky.
0: Nicméně, říkám si, že by to mohli vyhnat ještě o štok vejš. Kdyby to lízátko dávali ke každý skříni, co tam prodávají, že bys ho nejdřív musela dolízat, aby ti z toho zbyl imbus, abys to měla čím postavit, že jo?
1: Ježíš, ale to vůbec není špatný nápad.
0: Jo, to je jenom, jestli nás poslouchá někdo tady z té firmy, tak to je malej typíček, jo. Swedish House Mafia, John Martin, Don't You Worry Child, další muzika za malou chvíli a samozřejmě přidáme i dopravu. Hezké ránko z Hit Radia.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
5: Já bych koupil rákosku.
6: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
3: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
8: For camping. Venku je nám krásně.
9: Tady chci bydlet.
8: Venku?
9: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
8: A kde bude ložnice?
9: Na louce pod hvězdami.
8: To je ale velká ložnice.
9: Největší na světě.
8: No jo. A co koupelna?
9: No, v potoce.
8: A sousedi?
9: Už se hlásí.
8: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
9: Jo, tady nám je krásně.
8: For camping. Venku je nám krásně.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
12: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
13: K pořádným slavnostem a akcím prostě vždycky patří Svijany. Tradiční české vynikající pivo. Svijany. Srdeční záležitost.
12: Zábavní automaty.com. Zábava na vaše párty, oslavy i firemní akce. Vybírejte a objednávejte na zábavníautomaty.com.
2: Světová atletická show na 65. Zlaté tretře Ostrava. Polský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Vstupenky na www.zlatatretra.cz. Partneři jsou Národní sportovní agentura, Czech Tourism, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Severočeské doly a statutární město Prostějov.
14: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
15: Ekokom. Co se tady děje?
16: Co se chystá?
17: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
18: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
17: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
19: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Řidiči, dávejte si pozor na Liberecku. K nehodě dvou osobních vozidel došlo za Chotyní směrem na Bílý kostel nad Nisou. Projíždějte tam proto se zvýšenou opatrností.
20: Mami, proč máme všechno od konceptu?
21: To jen se zeptej, tatínka.
22: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
23: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
24: Pořád jste tady.
25: Tak to dělají šampioni.
24: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Doufáme, že máte pohodový pondělní ráno, stejně jako je tenhle song. Too Low, Habits, Stay High, 6.54 na Hit Rádiu, dobré ránko. Nás by zajímalo, jestli jste někdy zažili výlet, který byl naprosto katastrofální, protože pokud ano, tak se vám to může zpětně vyplatit. Pokud se ptáte jak, no tak když nám vaši historku povíte, respektive napíšete, pošlete ji na hitradio.cz, zařadíte se do soutěže s forcamping.cz a autora nejlepšího příběhu odměníme v páteční snídani šampionů poukazem na nákup produktů značky Merrell v hodnotě 7000 korun na forcamping.cz.
1: Merrell je partnerem téhletý soutěže. Jde o takový funkční, pohodlný oblečení, který ale vypadá fakt krásně, takže holky, nemusíte se bát, že když je něco funkční, tak to není hezký, tohle je moc hezký. A když jsme u těch zpackaných výletů, tak já jsem třeba takhle byla na Sněžce s mým přítelem, že, ale dost neplánovaně, takže jsme byli úplně nepřipravený, bez vody, bez bundy, začalo pršet, měli jsme normální tenisky, jo, jakože my jsme nevěděli, že tam půjdeme, my jsme byli na výletě mimo a byl to teda výlet opravdu s takovým jako bojem o přežití nakonec. Ty jsi měl něco takového?
0: No, já jsem přemýšlel, ty, jak jsi začala, že jste byli na Sněžce, tak už jsem si říkal, jestli to nejsi náhodou tyta z těch článků, jo, že na Sněžku šli turisti v zimě, 3 metry sněhu a šli tam prostě v teniskách.
1: Ne, vědět o tom, tak se jo, připravím.
0: Na jehlách. Ty člověče, historka takhle z kempování, jo. No, vzpomínám si, možná jeli jsme na vodu, už to je pár let zpátky, a někdo dostal prýma nápad, že se vyspíme ve stanu a že ráno vyjedeme, jo. Nejhorší noc v životě v tom stanu, já jsem vůbec nespal, byl jsem rozlámaný jak prase. A to je důvod, to je ten první důvod, proč na to vzpomínám, nezapomenu na to, ale ten druhý je, že to zjíždění řeky bylo pak moc fajn, jo. Takže ying yang, jo. Noc šílený, řeka fantastická. David, něco?
2: Asi nic.
1: Ale vy určitě něco máte a když nám to pošlete na hitradio.cz, tak jak říkal Michal, můžete vyhrát poukaz na nákup značky Merrell v hodnotě 7000 korun na
2: to je jiná, samozřejmě, kdybych mohl soutěžit, tak bych si třeba na něco
1: zahodil.
3: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Denzo Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denzo vás srdečně zve.
0: Hit Radio. Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už 4x a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
2: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
3: S Viany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. S Viany, srdeční záležitost.
0: On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Před cestováním vlakem bychom si měli zkontrolovat jízdní řád. Na české železnici totiž o víkendu vstoupil v platnost upravený jízdní řád, který bude platit do 12. prosince. Změny se týkají především regionálních spojů českých drah ve většině krajů a mají zlepšit návaznosti mezi vlaky. Některé úpravy souvisejí také s dřívějším koncem školního roku a letními výlukami. Většina Čechů vnímá spory vlády a prezidenta Pavla. 8 z 10 Čechů považuje nesrovnalosti mezi vládou a prezidentem ohledně zahraniční reprezentace za problém. Vyplývá to z průzkumu Trendy Česká pro Českou televizi. Více než polovina respondentů si myslí, že účast prezidenta na mezinárodních akcích by měla být výsledkem dohody vlády a hlavy státu. Ceny ropy klesly na několikaměsíční minimum. Výrazně oslabily poté, co se objevila zpráva o plánovaném podpisu memoranda o dohodě mezi USA a Íránem. Severomořská ropa Brent zlevnila o více než 4% a dostala se na nejnižší úroveň od března. Trhy reagují na očekávané uvolnění geopolitického napětí a možné obnovení dodávek přes Hormuzský průliv. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Street art na severu Čech zdobí stále více míst. V Jablonci nad Nisou vzniklo v rámci projektu Street Art for the Future už několik muralů, tedy obrovských nástěnných maleb. A v těchto dnech vznikají v Jablonci další dvě malby. Novým uměleckým dílem se může chlubit i Liberec. Modrý mural inspirovaný ženskou figurou si v Liberci okamžitě získal pozitivní ohlasy veřejnosti. Na severu Čech bude dneska polojasno až oblačno, ojediněle se můžou objevit taky přehánky. Nejvyšší teploty dneska naměříme mezi 14 až 18 stupni a foukat bude mírný vítr.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co

0: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Hezké ránko.
2: Ahoj, hezký pondělí. Snídaní
1: šampionů. Jsme tady kompletní, je tu s námi David, je tobě hezký ráno.
3: Ahoj.
1: Samozřejmě vám všem, kdo jste dorazil.
2: Kdo už jste byl letos na nějaký svatbě, tak s náma zůstaňte. Kdo jste letos ještě nebyl, určitě jste někdy v životě byli a máte k tomu taky to říct.
3: Tak vy můžete odejít teda, jo? Nebo...
1: to já si myslím, kdo jste na svatbě byl, tak zůstaňte a kdo jste nebyl, tak zůstaňte taky. Takhle, nikam nechoďte, nelaďte za chvilku svatby. Teď Green Day, hezké ránko.
0: Hit Radio Kontakt.

0: Nechte mě, až skončí září. Tohle jsou Green Day v 7 hodin 8 minut. Posloucháte Hit Radio. Krásné ránko, no a my vyrážíme na svatbu.
1: Já jsem pozorovala o víkendu, že bylo hodně svateb, možná jste někdo taky byl na nějaký, já jo, vdávala se mi v pátek vlastně už nejlepší kamarádka, měli to takový rychlý, skromný, ale moc hezký a strašně dojemný teda. Nicméně, já jsem si tam uvědomila, i když vlastně už i dřív, jak moc nemám ráda jeden svatební zvyk, jo.
0: Který?
1: No, možná budete překvapený z toho, který to je, ale mě hrozně vadí házení kytice, jo. Já se přitom cítím prostě hrozně nekomfortně, nechci se tam prát o tu kytku, nějak tam zápasit, vůbec nechci vyvinout nějakou aktivitu k tomu chytání. Naopak jsem třeba viděla video, kde má nevěsta zavázaný oči.
0: Jasně,
1: a do kolečka kolem ní chodí ženy, ona střihá stuhy, komu zbyde poslední, tak ta se vdá. A to bych třeba, kdybych někdy měla svatbu, tak to bych chtěla já, protože mi to přijde vlastně takový aktivní, je to delší ten zážitek a moc se mi to líbí.
0: S tím souhlasím. To házení kytky samozřejmě na svatbách frčí, to teda můžu, to takhle mám z první ruky, ale to vyvazování, to vystřihávání je teda čím dál víc trendy, jo, a co mě baví, pak je i pánská verze, že je ženich, má taky zavázaný oči, v ruce drží flašku, z té flašky nějakého dobrého alkoholu, z té flašky jsou stuhy a funguje to úplně stejně, jo. Komu zůstane ta poslední stuha v ruce z těch ženichových kumpánů, kamarádů, tak ten získává tu lahev.
1: Okay.
2: Ještě, že nehází taky tu lahev za sebe, ty.
0: Takhle, můžeš si to vymyslet, jak chceš. Nevím, jak by to dopadlo, Davide, ty chystáš svatbu na letošek, že jo? Tak už bylo, je na tobě vidět, že už přemýšlíš tady o té tradici.
2: Nám se právě tyhle tradice úplně nelíbí, takže my ani nevím, jestli tam něco takového budeme mít.
1: Ale to je dobře, protože to nás zajímá, co se vám právě nelíbí teda.
0: Já si teda myslím za sebe, jestli můžu, že nejhorší je svatba, kde někdo vymyslí nějakou aktivitu, do které se ze 100 lidí zapojí 10 a všichni nezúčastnění hodiny koukají na něco, co je nebaví, no.
2: A ty to ještě k tomu musíš moderovat.
0: Třeba, jo. A já, no, třeba královský kočár, jo, to je za mě úplně jako mimo
1: v dnešní
0: době.
1: To já vůbec nevím, co je.
0: To je, člověče, taková opíjecí hra, kde je nejvíc opilej vždycky kočí. Vy, kdo to znáte, tak dáte mi zapravdu, že kočí to vždycky odnese, jo. Pokud nevíte, o co jde, najděte se na internetu královský kočár a bude vám to naprosto jasný. No tak jaký jsou za vás ty nejdivnější zvyky, tradice, zábavy na svatbách, to nás zajímá. Napište nám to na WhatsApp nebo SMS-kou na 777-937-777 a nebo nám to zrovna nahrajte přes WhatsApp jako hlasovku. Teď další muzika, Ray Dalton, 7 hodin 10 minut, hezké ráno.

0: čtvrt na 8. Minuta k tomu, tohle je pondělní Hit Radio snídaní šampionu ATC. S vámi Michal, David a Jasmin, přejeme fantastické ránko a pojďme zpátky na svatbu. Řešili jsme tady, jaké nejdivnější zvyky, tradice na svatbách v dnešní době existují.
1: Ahoj, dnes máte skvělé téma, v sobotu se vdává moje sestra, dují jako svědek a všechno tohle jsme museli řešit a přesně jak říká Jasmin, lepší varianta je střihání stuhy, než házení kytice. Určitě nedojde k tomu, že se tam holky o tu kytku poperou, anebo že ji ani jedna nebude chtít a spadne na zem. A co se týká her, tak svatební kočár jsem zavrhla, my budeme mít živé pekseso, židličkovanou z úkoly, lepší verze než běhat okolo židle a čekat na hudbu, pak kolíčky, popelku a živé pekseso, tyjo, spoustu z těch věcí já vůbec neznám.
0: Taky ne. K tomu královskému kočáru, to je teda za mě svatební peklo, přišla tady zpráva i od Kláry. Dobré ráno do rádia, tak s královským kočárem souhlasím. Myslela jsem si, jaká to nebude sranda, dokud se na naší vlastní svatbě můj muž nesundal právě u téhle hry tak, že jsme museli odnést do postele, kde spal až do rána. Vypadá to na prýma první manželskou noc, teda asi. Tak máme tady taky další zprávu. A co unášení nevěsty? To je taky hrozný, anonym píše. Počkej, na to jsem úplně zapomněl.
1: To bych jako nechtěla, no.
0: Na to jsem úplně zapomněl, že tenhle přežitek z 90. ještě funguje. Unášení nevěsty. Jo. A na to nám přišla i skvělá hlasovka od Jany. Naladím to, pustím to. Tady mi to někde zmizelo. Tak, už to mám.
2: Zdravím. Za mě je nejhorší únos nevěsty, protože moji kámošku unesli do nějaké hospody, kde ten její chlapec dřív pracoval. Zavřeli se tam, zabarikádovali, ožrali tu holku jako dobytek. Chlapec si chudák nemohla si 6 hodin najít a celá svatba tím šla úplně do kopru. Takže tohle prosím nedělejte, pokud si to chcete užít. Čauky.
0: To je prima.
1: Já k tomu nemám slov.
0: Takzvaně dopadla dobře ta svatba. Takzvaně dopadla dobře. Takže tady máme zprávu od Pavla. Ahoj, první novomanželský tanec. Vůbec nechápu, co má přinést za zábavu a do manželství. S tím teda já osobně nesouhlasím. Mně to přijde v poho. Ale vlastně takhle, my se tady můžeme bavit o něčem, co nám se líbí, nelíbí a tak dále, ale samozřejmě, je to vaše svatba, tak vy si ji užijete naplno. I třeba s tím únosem nevěsty.
1: Ty jsi předtím zmínil novomanželskou noc.
0: Ano.
1: A to je jenom další věc, co mě zajímá, protože na to jsou hrozně velký očekávání vždycky kladený. Přitom většina těch lidí je podnapilých. A mně se líbilo, že kámoška teďka, co se vdávala, jiná ještě, tak ta říkala, hele, my jakoby víme, že asi k ničemu nedojde, že budeme mít úplně jiný starosti, takže my si nedáváme žádný jako nároky na to, prostě půjdeme spát a uděláme si to hezký někdy jindy.
0: Mně se líbí, jak okolo toho tancuješ, Jasmin, takhle s Měkejšem toho moc neuděláš. Čas duši léčí. Tak.

0: Tohle jsou hity Poetika. 7.22. Další muzika nachystaná za malou chvíli. Na co se můžete těšit? Avril Lavigne, Skater Boy. Taky Benson Boone. No a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu pro vás, kdo nás hladíte na silnicích. Hezké ránko.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hledáte nový domov v Liberci? Najdete jej na Nové Kunratické. Místo, které je protchnuté klidem i aktivním životním stylem. Komunitní zahrady, grillpointy, sportoviště i školka. Kompletní zázemí pro váš spokojený život. První etapa s moderními byty právě v prodeji. Vyberte si svůj byt na novákunratická.cz.
3: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru, včetně dotace, přináší investici, která dává smysl. ChandaSolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Chanda Solar.
4: Když vybíráte pití pro děti, chcete, aby bylo opravdu zdravé. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Gepy, přívěsy Liberec. Scháníte vozík? Na zahradu, stavbu i kolem domu? Gepy, přívěsy.

0: Hledáš jistotu v práci, která má budoucnost? V CIS Systems tvoříme silná spojení, moderní výroba, čisté prostředí a tým, na který se můžeš spolehnout. Přidej se k nám. Navštiv nás na cissystems.cz. CIS Systems. Tvoje budoucnost začíná tady.
1: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
2: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
3: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
4: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: AutoNašrot.cz.
6: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
5: Volejte 776 823 833.
6: AutoNašrot.cz.
5: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
6: A zdarma odvezeme.
5: Volejte 776 823 833.
7: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehodu máme v těchto chvílích hlášenou na Litoměřicku. Došlo k ní u obce Pohořany, kde podle informací od vás osobní auto srazilo srnku. S opatrností tam projedete.
8: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio Kontakt.

0: Skater Boy. 7.31, tohle je Avril. Posloucháte Hit Radio. Michal, Jasmin, David s vámi. No a David má ranní update.
1: Ranní update. Hubnutí podle odborníků nefunguje u žen a mužů stejně, zatímco mužům může ke ztrátě váhy stačit výrazně méně pohybu. Ženy často musí vynaložit mnohem větší úsilí, aby dosáhly podobného výsledku. Podle odborníků nejde o slabou vůli, ale o rozdíly v těle a metabolismu, které celý proces ovlivňují. Česká aplikace na pivo se těší velké popularitě, z obyčejného hledání hospody totiž dělá hru. Místo klasické mapy nebo seznamu podniků ukazuje jen směr pomocí kompasu, takže uživatelé se k nejbližšímu pivu dostávají trochu naslepo. Muž, který se rozhodl zasvětit život hledání lochneské příšery na břehu Skotského jezera, strávil už 35 let. Opustil kvůli tomu práci i domov a původně věřil, že tajemství Lochnesu odhalí během pár let. Místo toho tam ale zůstal dodnes a při čekání na monstrum potkal i svou manželku.
0: Takže tajemství Lochnesu odhalil. By se splněna. Ach jo. Pojďme soutěžit. Je tu rychlá pecka. Dámy a pánové, celý tento týden vám budeme rozdávat herní vouchery do Levels v My House of Fun na Národní třídě v Praze v hodnotě 5000 korun. Tak kdo byste chtěl vyrazit na výlet třeba s vašimi dětmi nebo kamarády, napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Jason Boone. 7.35, posloucháte Hit Radio a to je čas na rychlou pětku. Rychlá pětka. Celý tento týden soutěžíte o herní voucher do Levels of My House of Fun na Národní třídě v Praze v hodnotě 5000 korun.
1: House of Fun se rozhodně nudit nebudete. Je tam přes 150 arkádových her, taky minigolf, kulečník, šipky, simulátory, formule, bar, diskotéka. My jsme tam nedávno měli s kámoškou rozloučku se Svobodou a byla to teda pecka.
0: Hezký, no a kdo si možná udělá výlet, bude Vašek. Vašku, hezké ráno.
2: Ahoj, ahoj, dobré ráno.
1: Ahoj.
0: Zdravíme Rana Chocko, zdravíme Rožďárek. Tak Václave, vyrazil bys rád tady na ten výlet do House of Fun do Prahy?
2: Jasně, my tam chodíme občas, takže...
0: Hezký.
1: Hezký,
0: no tak pojďme to zkusit.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Která tekutina se dává do motoru, aby se nezadřel?
2: Motorový olej.
0: Mhm.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Vašku, budeš vědět, která zkratka označuje Spojené státy americké?
2: USA.
0: Ano.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Jaké je opak slova rychlý?
2: Pomalý.
0: Ano.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Václave, ve kterém ročním období padají listy ze stromů?
2: Na podzim.
0: Ano. A pojďme na poslední, pátou otázku.
1: V jakém městě najdeš House of Fun stojící na Národní třídě?
2: Ale.
0: Co? S prstem v nose. Václave, je to tvoje.
2: Dobře, děkuju moc.
1: Moc gratulujeme.
0: No, není záč, takhle, takovýhle znalosti, takhle v pondělí po ránu si neskutečnej. Tak voucher na 5000 korun do Levels My House of Fun na Národní třídě posíláme. Ještě nám řekni, co ty chystáš takhle při pondělku? Jedeš do práce?
2: Jo, jedeme, my jsme elektrofirma, jedeme na poruchu opravovat ztráty, takže paráda.
0: Hezký, no tak to opravte hezky, patrně, ať vás to neklepne a House of Fun si moc užijte. Měj se, Vašku, ahoj.
2: Tak jo, zatím díky.
1: Ahoj. Čau.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.
4: V srdci Prahy je Máj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je Máj House of Fun. Přijď se pobavit. House of Fun Prague.cz.
3: Hit Radio Kontakt.

0: Sinclair, Love Generation. Takhle vám hraje pondělí Hit Radio. Posloucháte Snídaní šampionů v 7.40. A co kdybych vám řekl, že pro vás mám něco, co vás zaručeně zbaví stresu? Co opravdu funguje, nebo takhle. Alespoň na mě to fungovalo, já jsem o víkendu zkusil něco podle jednoho článku a hele, novej člověk.
1: Úplně vyčilovaný Míša.
0: Vy jste si toho nevšimli od rána.
2: Dá se o tom mluvit v rádiu takhle ráno, jo?
0: Dá se o tom mluvit, jo. Já jsem četl, že hitem jsou somatické přístupy, dechová cvičení a techniky zaměřené na stimulaci bloudivého nervu.
1: Bloudivý nerv.
0: Tak jsem si řekl, že bychom mohli udělat takové celonárodní dechové cvičení, pondělní vyklidnění hlavy, jo. Že bychom tě zkusili, Davide, skrz holotropní dýchání uvést do hypnozy. Jo. Co teda nejvíc funguje, tak je prý technika 4-7, 4 vteřiny nádech a 7 vteřin dlouhý výdech, jo, třikrát za sebou.
2: To není to 6-7 teda.
0: Ne, je to 4-7, 4-7. Takže bychom to zkusili, jo, tak zkusíme to na Davidovi, můžeš i ty, Jasmin, jo.
1: Já si taky dej.
0: Takže počkejte, takže 4 vteřiny nádech, jo, takže pojďme na to teď. To platí pro vás, u nás posloucháte, jo. Tak a výdech, 7 vteřin. Dobrý, ne?
1: Počítá to někdo?
0: Já vám to počítám. Tak pojďme ještě jednou, teďka opravdu všichni společně i vy dostate u rádia, jo? Takže 4 vteřiny nádech, já jdu s váma, takže pojďme teď. 7 vteřin výdech. Dobrý, ne?
1: A to se má nějak jako opakovat, nebo?
0: No, ideálně bys to mělo dělat půl minuty, takže cca třikrát.
1: Tak to vomdím.
0: Davide, počkej, Davide, Davide, už přestaň. Počkej, musíme Davida z té hypnozy dostat, jo?
1: Ale tak jako zpřítomní to tak trošku člověka, je to příjemný.
0: Jako uzemní tě to vlastně tak trošku mě přijde, no? Ale už pro někoho jedou.
1: Už přesně.
0: Davide.
1: Kaput. Dejme pro verse.
0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Další muzika pro vás za malou chvíli a zdravíme samozřejmě i vás, kdo nás máte na cestách. Za volantem přidáme taky aktuální dopravu. Hezké ránko.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz. Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Oblíbené SUV na vás čeká v Autonord v Terezíně již za méně než 670 tisíc nebo 6 200 korun měsíčně. Autonord.cz.
4: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
5: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
6: Ha, viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
5: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
7: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
8: Delta Sport Česká Lípa. Specialista na elektrokola. Autorizovaný prodej a servis elektrokol. Zátěžové testy a repase všech typů baterií. Diagnostika a tuning motorů Bosch, Broze a Bafang. Česká Lípa, sídliště Špičák, budova Centrál. Více na webu deltasport.cz.
9: Sekání trávy nemusí být dřina, může to být radost. Gentleman's Tools Turnov nabízí sekací traktůrky pro každou zahradu i větší pozemek. Výkon, pohodlí, skvělá cena a zajištěný servis. Nasedni a sekání tě začne bavit. Gentleman's Tools posune vaši zahradu a sekání na vyšší úroveň. Echo Online.cz.
10: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava!
11: Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
10: Vinetu!
11: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
14: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax.

0: efektivní užitkové vozy. Vše na tenax.auto.eu.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči pozor na Liberecku v Chrastavě. Dopravní omezení tam čeká v Nádražní ulici. No a bourá se na Lounsku. Dvě osobní vozidla se srazila v obci Chlumčany. Tak i tam opatrně.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej, tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: Michal Knejp, Jasmin Grinerová. Snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Jsi světlem i tmou.

0: Za 6 minut 8 posloucháte pondělní Hitrádio, to nám dělá velkou radost a my se ptáme, plánujete letos dovču v Itošce, tak zesilte rádio. Co rozhodně nedělat v Itálii, jaké jsou ty největší kulinářské zločiny, jo? Tak fópa může vzniknout třeba, pokud si objednáte cappuccino dopoledne po 11. Jo? Číšník se na vás bude dívat divně, ale ne, že by byl neurvalej, ale že chce vám pomoct vyhnout se podrážděnému žaludku.
1: Jo,
0: takže to myslí dobře, jo. Co teda je absolutní fópa, jíst na schodech, svačit u památek, to může skončit pokutou od policie. Potom, to, co tady děláme v Čechách, když jdeme třeba do pizzerie a namáčíme kousek pečiva do oliváče, jo, tak to v Itálii nikdo nedělá.
2: Aha.
1: Jak to?
0: Nevím, prostě nedělají to. A taky je pro ně urážka poručit si k těstovinám nebo risotu s mořskými plody parmazán.
1: No ale je lahůdka, to je nejlepší.
0: A nebo taková klasika, asi se v tom poznáme všichni, když jdeme pro nějaký ovoce do obchodu a saháme, jestli je třeba měkký nebo to. No. Hele, tak na trzích takhle sahání nebo mačkání na ovoce nepřijatelný, jo. Takže si říkám, letos mácháč, jo, nás nikdo omezovat nebude. Já teda, ale já to chápu, protože že se nemá v Itálii sypat na risotto parmezán, protože na risotto se vždycky sypá a jdám 30, jo. A pro umocnění gastrozážitku se přidává ještě aro kečup v plastu. A to cappuccino před 11. je taky hřích, protože před 11. se podává espresso. Pojďme na muziku. Pink, Trustfall, do 8. tady na Hitrádiu. Hezké ránko.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: trenirkarna.cz.
2: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: trenirkarna.cz.
3: Housebrand Café, per favore?
4: Si, signora. Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
5: XXL výprodej v online shop.cz.
6: XXL výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Frýdlant se baví. Sobota 20. června. Hudba, tanec, divadlo, sport, koncerty. The Ushu Open. Adam Mišík, The People, Claymore, AC.cz. Otevřené muzeum i vstup na věž. Skvělé jídlo a pití. Frýdlant se baví. Sobota 20. června.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
0: On air.
9: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Firmy nevěří, že nový stavební zákon pomůže. Stavební společnosti a developeři jsou ke změně stavebního zákona skeptičtí. Více než polovina z nich neočekává zrychlení povolování staveb ani celkové zlepšení situace. 3/4 navíc varují, že přechod na nový systém může přinést komplikace. Vláda slibuje rychlejší povolení do jednoho roku, firmy ale čekají spíš dlouhodobý efekt, pokud vůbec. Do Česka se blíží tropy, teploty vystoupají až k 35 stupňům. Do Česka začne proudit teplý vzduch a víkend přinese výrazné oteplení. Na většině území se teploty dostanou nad 30 stupňů. Začátek týdne ale ještě přinese chladnější vzduch od Atlantiku a místy přehánky. Carolina slaví Stanley Cup, Hurikány vyhráli 6. finále na ledě Vegas Golden Knights 3-0 a po 20 letech získali vysněný titul v NHL. Pro českého útočníka Tomáše Hertla jde o další zklamání, na trofej nedosáhl ani tentokrát. Letos se navíc Stanley Cup v Česku neobjeví, v týmu Caroliny totiž není žádný český hráč. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: V Jizerkách na Mariánskohorských Boudách už je otevřené nové informační středisko. Najdete tu expozici o přírodě a historii Jizerských hor. Infocentrum nabídne ale také drobné občerstvení, možnost posezení a WC. Zajímavostí je i samotná budova. Kvůli odlehlosti místa bez přívodu elektřiny je tak jediným zdrojem energie v místě slunce. Od května do září bude infocentrum otevřené od pátku do neděle od 10 do 17 hodin. Maximální teploty se dneska na severu Čech budou pohybovat mezi 14 až 18 stupni. Bude polojasno až oblačno, ojediněle přehánky.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
13: Dobré ráno, šampione.
14: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
15: Jsme tady pro tebe.
14: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
16: Ahoj, dobré ránko.
13: Krásné pondělí. Michal tady před chvílí spadnul, takzvaně hodil hubu doslova, to bylo boží.
16: Já jsem nečekal, že mě takhle potopíš veřejně před celou republikou, abych to vysvětlil. Mně se sundala ponožka v botě, svlíkla, tak jsem ji potřeboval si jako natáhnout během zpráv, a jak jsem si ji natahoval, tak mi se zamotali sluchátka do boty a zmizel jsem pod stolem. A David nehnul ani brvou a jako naprostý profesionál. Dořekl celé zprávy.
17: Jsem profík.
16: Neskutečný.
13: Nicméně, co nás zajímá, jestli jste někdy zažili nějakou návštěvu rodičů partnera, která nedopadla úplně dobře. Zazpomínejte, zůstaňte s náma, za chvíličku se nám to bude hodit.
0: Hit Radio Kontakt.

0: úterní ráno tady na Hit Radio je hodně roztančený. Jennifer Lopez a Pitbull on the floor. 8 hodin 5 minut, hezké ránko. Schválně vzpomenete si na svoji první návštěvu u rodičů vašeho partnera. Podle průzkumu je to totiž jeden z největších stresů na začátku vztahu a lidi na sockách se teďka mezi sebou chlubí, nebo chlubí, spíš sdílejí ty nejhorší trapasy. Tak co vy dva vzpomínáte na první návštěvu u rodičů vašeho partnera?
1: Já musím říct, že velmi dobře. Bylo to tehdy někdy na Vánoce a rovnou na 3 dny, když jsem tam jela poprvé, což se nikdy nedoporučuje. Mm-hmm. Ale jela jsem tam teda takhle nadlouho a když jsem viděla poprvé Kubovýho taťku, tak já jsem nevěděla, že je jako vtipálek, a on mě začal zkoušet, jo, a říká, prostě přišla jsem k němu a on, otoč se kolem dokola. A měla jsem se tam otáčet, jak ty dýdne. A kolik je 2 + 2 a takhle. A já jsem si říkala, Ježíš Maria, jakože dyť je úplně jiný než můj Kuba, jaký to bude. A já měla hrozně
0: rozhádaný. To jsi neřekla, jsi, co to je za debila?
1: Ne, ne, ale byla jsem pak nahoře v pokoji, měla jsem nějaký rozházený hormony a normálně jsem tam slzela a říkám, Kuby, já to asi nedám.
0: Kuby, já to nedám, já jsem mu říkala, že 2 + 2 je 6,
1: ne, Kuba mě z toho strašně vysvobodil, jako zachoval se krásně, nicméně ta rodina je boží, jakože já jsem brzo zjistila, že taťka je fakt vtipálek, a Kuba mi to ještě říkala, hele, taťka je prostě takovýhle a budeš ho mít nakonec nejradši, on je prostě skvělej.
0: Milý přivítání do rodiny, co David?
2: No taky jsem byl zkoušený, ale nějak to proběhlo a už jsem to tak trošku vytěsnil, takže se k tomu nechci vracet.
0: Chápu.
1: Dobře, co Michal?
0: Michal v pohodě. Tak já jsem si vzpomněl, není to teda teďka jako poslední partnerky, ale už to je kdysi dávno, bylo to Hradci Králové. David možná tuší.
2: Dobrá volba.
0: Dobrá volba. David z Hradce Králové, musíme říct. A my jsme jednou takhle šli vlastně s tou bývalou partnerkou a s jejími rodiči do jednoho baru, do jedné takové hospody.
2: Jo, jsem se lekl jako v hospodě na kovárně,
0: no, říkáš bar. Tam jsme se potkali poprvé a šli jsme teďka zpátky a my jsme se s tím tátou tak jako podepírali prostě navzájem a došli jsme k ním domů a teďka ona měla pokoj v prvním patře. No a samozřejmě já jsem čekal v tom prvním patře, než se vrátí ze sprchy, tohle najednou se otevřely dveře a říkám si, a je to tady. A tam jí táta. A říká, ještě říct, jo, prosím tě, a já do prčic. Jo, takže to je takový můj jako. Vlastně ani ne trapas, já na to hrozně rád vzpomínám.
2: Takže to připomenout, že ten otec měl podobný vlas jako ta partnerka. Takže bych se divil, kdyby ti chvíli počkej, netrvalo, než jsi.
0: Byla to vlastně ona, nebo to bylo?
1: Všimli jsme si článku, kde lidi opravdu na sockách teďka aktuálně sdílí svý nejhorší trapasy ze seznámení se s partnerem rodičů, teda rodičem partnera.
0: Vy víte, jak to myslíme. Chceme po vás, abyste nás tady pobavili, abyste pobavili celou republiku. Nahrajte nám to jako hlasovku na WhatsApp na 777-937-777. Tady ty vaše největší trapásky právě s rodičema od vašeho partnera. Těšíme se na to, teď další muzika DJO na Hit Radio 808. Hezké ránko.

0: Bude 8:45, posloucháte Hit Radio snídaní šampionů, tohle jsou Linkyni. Katastrofální návštěvy u rodičů partnera. O tom je řeč. Ptali jsme se vás, jestli máte nějakou takovou historku, kdy jste poprvé potkali rodiče vašeho partnera.
1: Napsal nám třeba Tary, který nesplnil zadání, ale máme za něj samozřejmě radost. Napsal: ahoj rádio, s rodiči své manželky jsem se seznámil až tehdy, když jsem přišel spolu se svými příbuznými požádat o její ruku a srdce. A bylo to skvělé.
0: Hezký. Taky máme hlasovku od Veroniky.
2: Ahoj. Já jsem svého kluka poznala na střední škole a jednou jsme vyrazili prostě do hospody na kulečník a tak jako poblbnout s kámošema a zrovna tam byli i jeho rodiče, nebo jeho rodiče. No a teďka mama mu upalovala cigáro u huby a já jsem tam přilítla, a to jsme spolu ještě nechodili, a zahodila jsem cigaretu do popelníku a řekla jsem mu: tyhle, ty budeš. No a zase jsem odběhla pryč a potom jsem přilítla ještě jednu a zase jsem mu odtrhla cigaretu od pusy a jeho matka to mě úplně nesnášela a možná mě nesnáší dodnes. Mějte se, Verdik, ahoj.
1: Já bych naopak bejtou maminkou to ocenila, já bych nechtěla, aby moje dítě kouřilo, a když by mu takhle ta budoucí přítelkyně eventuální taky to nechtěla dopřát, tak já jsem jedině pro.
0: Chápu, jak to myslíš, ale tady evidentně prostě tchyně se zastala svého syna, protože řekla: ale nebude ho nikdo omezovat, jo. Je úplně jedno, že to je neřest, ale nebude ho nikdo omezovat. Taky nám napsal náš šéf svou historku.
1: Já si pamatuju, že mi naložili pyšně svoje vyhlášená dušená játra, celý kopec. Já je nesnáším, je to nejhorší jídlo, ale tenkrát jsem zatnul a všechno jsem to snědl a udržel jsem je. To je fakt, když dostaneš na talíři něco, co jako nechceš, ale musíš.
0: Je pravda, že s tím jídlem mi to připomnělo jednu věc, taky jsem zažil. Já nikdy, a to jsme tady nedávno řešili, nikdy nejím kuře příborem. Jo? Mm-hmm. Nikdy. A první oběd u rodičů tehdejší partnerky, hádejte, co bylo k obědu. Zkuste tipnout, jenom Davide, zkuste tipnout, co bylo k obědu.
1: No tak ano, bylo to kuřátko teda.
0: Bylo to kuřátko a teďka si představ, že prostě nejseš na to zvyklá a jíš to prostě těma příborama, jo. Říkám, a to mám bojíst, prostě mi to ani nechutnalo, prostě to je jak kdyby si jedla pizza prostě příborem, jo. Tak děkujeme za všechny vaše zprávy, hlasovky. David se něčemu směje, David se na něco vzpomněl. Davide, pojď.
3: Ne, nic.
0: Ať to je slušný, radši nic.
3: Nic.
0: Pojďme dál. Minely, Ram Pam Pam, 8 hodin, 17 minut, tohle je Hit Radio. Za malou chvíli třeba doprava, no a samozřejmě spousta další muziky, tak hezké ránko.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Nejdelší den v roce je tady. Letní slunovrat. A my ho odpálíme jako nikdy dřív. Hitrádio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do nedělního večera budeme hrát jen ty největší letní hity posledních 30 let. Tohle není jen víkend, tohle je oficiální začátek léta. Summer Party. Celý víkend jen na Hitrádiu.
1: Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
2: Navíc vám rádi spočítáme auto na úvěr nebo měsíční paušál s kompletní péčí. Přijďte si pro modely Volkswagen Love do Autonord.
3: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
4: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
5: Co hledáš?
4: Trůn pro královnu?
5: Skoro.
4: Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
6: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
4: To je jak sen. Kdeže to je?
6: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Hledáš práci ve výrobě? Nečekej na lepší příležitost. Vivaplast právě hledá nové operátory a seřizovače. Moderní technologie, silné zázemí a odměna, která odpovídá tomu, co umíš. Vivaplast. Přidej se k týmu, který jede naplno. www.viva.cz.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
11: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Tahitské léto a Popolas Praha už je tady!
13: Zábava vlny tobogány.
14: Co vás čeká?
13: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
14: Plno tobogánů a skluzovek.
13: Tak všichni rychle do plavek.
14: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
13: Relax, drinky, animace.
14: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
13: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
12: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

0: obuv ví.
1: Jezdí ve vlastním stylu s novým Seat Arona. Kompaktní SUV s výrazným designem, vylepšenými full LED světlomety a interiérem, který tě pohltí. Do města i za dobrodružstvím. Seat Arona. Každá ulice je příležitost. Každá zatáčka, nový zážitek.
2: Autonord. Váš autorizovaný prodejce vozů Seat. www.autonord.cz.
3: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. K vážné nehodě došlo na Semilsku. Záchranné složky vyjeli do Turnova, kde osobní auto srazilo chodce. Nehoda je v Sobotecké ulici. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Kontakt.
5: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můj život

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: Tohle je K-pop na Hit Radio Golden Huntrix, 8 hodin 30 minut. Michal, Jasmina, David, to jsme my tři a David je připraven nám povědět něco nového z ranního updateu, tak pojďme na to.
1: Ranní update.
2: Čínská automobilka BYD kritizuje

0: evropské továrny jako zastaralé. Firma, která chce v Maďarsku spustit výrobu už na konci roku, zároveň plánuje další evropský závod a usiluje o rychlé rozšíření v EU. Podle vedení je Evropa v porovnání s Čínou pomalá, což podle firmy komplikuje rychlé rozjezdy výroby i expanzi. Lewis Hamilton se po téměř 2 letech dočkal vítězství. Po svém prvním triumfu po delší pauze mluvil dojatě o návratu na vrchol a poděkoval všem, kteří v něj nepřestali věřit. Závěr patřil i silnému gestu směrem ke své stáji, když z pódia vykřikl své Forza Ferrari. Na fotbalovém šampionátu se ceny piva výrazně liší. Zatímco v Mexiku vyjde půl litr v přepočtu na zhruba 60 korun, na některých stadionech v USA zaplatí fanoušci více než 330. Právě v Mexiku hraje česká fotbalová reprezentace 2 utkání základní skupiny, takže čeští fanoušci si připlácet nebudou. Rozdíl mezi nejlevnějším a nejdražším stadionem je podle analýzy více než 6-násobný.
1: Takže my jsme v pohodě. To Mexiku.
0: My jsme v pohodě, ale představ si, že když v Americe na fotbal dáš si třeba 3-4 nebo třeba možná i 5 piv a zaplatíš za to 1600.
1: Jako takhle. Myslím, že když už jako letíš do toho Ameru na ten fotbal nebo do toho Mexika, tak že už tě tak nějak jako cena toho piva trošku jedno.
0: Ještě když lístek stojí 20 tisíc třeba.
1: 20. Ale fuj, Davide.

0: Tohle jsme v pondělí ráno taky potřebovali slyšet. Imagine Dragons on the top of the world. 8.40. Vám přejeme hezké ránko.
1: Minulý týden jsem byla na Rock for People, možná i někdo z vás, možná jsme se tam nějakým způsobem potkali, nebo minuli. Já se přiznám, že za dva dny, co jsem tam byla, jsem v sobě měla jenom půlku jednoho drinku. A to se vám tak otevřou oči, jo? Já jsem měla proto čas sledovat různý typy lidí na festiáku. Takhle, bylo to letos celkem umírněnější, protože jak pršelo, a že pršelo hodně, tak asi jak na člověka nepůsobí to sluníčko tolik a tak, tak nedělali takový vylomeniny. Ale i tak jsem tam odhalila několik typů, jo? Takže za prvý třeba influencer, jo? Toho vůbec nezajímá ta hudba, ale hledá ten pravý spot na tu dobrou fotku z rokáče, jo? Vždycky, těch tam bylo jako hafo. Potom bych to nazvala jako kameramanem Netflixu, na šířku všechny koncerty, vy vlastně ani nevidíte, co se před váma děje, koukáte jenom do toho mobilu a všechno natočíte a pošlete někomu.
0: Ale tady ty lidi, co točí na šířku, tak ty mám moc rád, konkrétně co to točí na koncertech, protože pak se pravděpodobně objeví video tady z toho úhlu, kde jste toho člověka viděla stát na YouTube a pokud si na tom koncertě nebyla, třeba jako já, moc na ty koncerty nemám čas, tak si to pak užívám takhle zpětně, takže tyhle lidi já miluju.
1: Pak je tam nejlepší kámoš všech, ten zase miluje všechny ostatní po pár pivkách, jo? Ten tam všechny objímá, rozdává lásku.
0: Známe.
1: Pak je tam člověk, co má 1% baterky a všech se ptá, jestli nemají náhodou powerbanku.
0: A nemá chcečko? Ne, já mám lightning, jo, prosím tě, no, tak to nic.
1: Festivalový důchodce, to jsem já, jo? Je vám prostě ani ne 30 ještě, ale už tam jako hledáte, kde si sednete prostě a říkáte si, je, tak já už na tohle asi nejsem. Tak to jsem byla já. A pak tam je hlavně ta festivalová láska. Kolik já jsem tam slyšela konverzací lidí, co se tam jako poznali.
0: Jasně.
1: A mysleli si automaticky, že to bude láska na celý život. Druhý den už o sobě neví, jo, ale ten den, to je to.
0: A bylo to povídání, nebo to byly citoslovce?
1: Boboj.
0: Boboje, no, dobře,
1: různě.
0: No, dobře, super mejdan. Ty jsi zmínila na začátku, že jsi tam byla střízlivá, to je ten největší problém, jo, protože to známe asi všichni. Když se třeba ochomejteme na diskotéce a jsme tam střízliví, tak to je strašný panoptikum, jako jo. Nicméně asi nám dáte zapravdu, že s přibývajícími promile tenhle stav mizí, jo? No tak doufáme, že jste si rokáč užili a doufáme, že si užijete i další parádní muziku. Olga Lounová, jsem optimista, ať jste střízlivý nebo ne. Za chvíli tady na Hit Rádiu, hezké ráno.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
3: Senkor.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Pozor v Jablonci, 19. června otevíráme Half Price. Čekají na vás světové značky za výjimečné ceny. Oblečení, obuv, doplňky, bytové dekorace, sportovní vybavení, doplňky pro zvířata a dokonce i občerstvení z celého světa. Vše na jednom místě. Prvních 50 zákazníků získá poukázku na nákup. Nenechte si ujít otevření 19. června v Central Jablonec. Half Price. Great Brands.
7: Ústecký kraj vás zve na den plný adrenalinu, techniky a zábavy. V sobotu 20. června ožije letiště Ústí nad Labem velkolepými ukázkami zásahu hasičů, policie, záchranářů i armády České republiky. Uvidíte vrtulníky, speciální techniku, práci profesionálů v akci a chybět nebudou ani interaktivní stanoviště a program pro děti. Přijďte zažít den plný emocí, napětí a nevšedních zážitků pro celou rodinu. V sobotu 20. června na letišti Ústí nad Labem. Chrabem.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
8: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
12: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
11: A proč?
12: Mrknout se na auto.
11: A proč?
13: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
14: Senkor.
15: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.

0: Tady toho Taliana miluju, Damiano David. Snad i vás baví Born with a Broken Heart. 8.52. Posloucháte Hit Radio, krásné ránko s vámi Michal, Jasmin a David. Eva Farna. Edenový hat-trick završí zítra v úterý, možná vy jste byli v sobotu včera, anebo se chystáte právě zítra. Jasmin, ty jsi byla v sobotu.
1: Jo, jo, na tom prvním.
0: Ty jsi byla na tom prvním, tak pojď, nějaký zážitky, dojmy.
1: Hele, ono se to moc nedá popsat, protože to bylo fakt dokonalý, jo. Člověk může dobře zpívat, ale nemusí mít ten zbytek a Eva má všechno. Já jsem člověk, který opravdu z koncertu třeba i odejde, když to na mě nehodí nějakou emoci, může to být sebelepší, ale když to na mě nehodí nějaký pocit, tak já jdu pryč. A tohle bylo jako neskutečný.
0: Zásadní otázka, ty jsi tam byla s Kubou, pokud se nepletu s tvým Kubou, plakali jste?
1: Plakali jsme, ano.
0: Kdo víc plakal?
1: Takhle, Kuba brečel asi 7x. Já jsem brečela půlku show opravdu, protože to bylo strašně dojemný, strašně hezký, měla tam zapojený do toho takový hezký příběhy a ty tanečníci, ta show obecně, ty efekty, muzikanti, prostě všechno bylo skvělý. Eva byla v minulosti spojovaná třeba s Dua Lipou skrz to, jak spolu zpívali a já bych to klidně srovnala právě s ní, jo, že to byla show na úrovni Dua Lipy. Fakt to bylo neskutečný, já tady mám schovaný komentář někoho z Instagramu. Totální královna český pop music, brečela jsem 4x. Jak můžete 3x vyprodat Eden a promlouvat přitom k lidem úplně civilně, autenticky a s lehkostí? Nevím, ale Eva jo. A to je přesně ono. Ona je tak strašně, jako tak dobře to celý zaspívala, zatančila, lítala vzduchem všechno, ale zároveň byla úplně normální holka a vyprávila příběhy, se kterýma jsem se i já tam stotožnila. Prostě skvělý.
0: Ty bys mohla psát normálně recenze. Normálně články, ano, kde bys napsala recenzi. To je vlastně to, co jste slyšeli, tak pokud váháte, jestli třeba na ten zítřejší koncert zajít, stupenky nějaký jsou. Jasmin vám teďka vysvětlila, proč. Já jsem teda osobně nebyl, mrzí mě to, nestíhám, ale na internetu se válí tolik videí na sockách, takže já vlastně ten zážitek, samozřejmě nemám to z toho místa, ale projížděl jsem ty videa, viděl jsem záznam z celého koncertu a vlastně mě to moc bavilo, ale co mě teda moc nebavilo, my tady máme někoho, kdo něco dokázal, což je Eva Farná, a pak je v komentářích na internetu s prominutím nablito. Jo?
1: To chci říct, že vlastně během té show ona měla na letkách citace nějakých hnusných komentářů, kde lidi hodnotili vzhled, váhu, všechno možný a že kvůli jako váze, že bude v Edenu sama a takovýhle věci. A teďka, jako my jsme tam měli všichni husinu a fakt jsme tam buleli, protože ona tam stála pak před tím vyprodaným Edenem, jasně, který v tu chvíli čekal ještě 2x. A věděla samozřejmě, že ty komentáře, že to je prostě plebs, ale dotkne se vás to a bylo to teda neskutečný a ráda bych viděla, jak jako schodila hřebínek těmhle těm lidem.
0: Myslím si, že všem schodila hřeben i tímhle songem, který tam hrál. Pokud se nepletu, byl poslední.
1: Byl poslední, ano.
0: Na ostří nože, no a ne náhodou bude poslední i tady u nás, to se týká pondělní snídaně šampionů. Eva Farna na ostří nože 8.55, tak pojďme si to užít jako na tom koncertě dnes ráno.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Mějte se fantasticky, zvládněte pondělí.
2: A slyšíme se zítra od 6 do 9.
1: V 6.00 jsme tady, tak ahoj.
2: Ahoj.
3: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Krásné pondělní ráno. Je s vámi Deniska Jelibaj a Hit Radio Kontakt. Pojďme se podívat, jak to jezdí na našich silnicích. Řidiči opatrně na trase Studnova směrem na Jičín. Na příjezdu do újezdu pod Troskami bude probíhat údržba zeleně. Zdržíte se nárazově. A podobně to bude také na výjezdu z České Lípy směrem na Nový Bor. Tak i tady počítejte s mírným zdržením. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
5: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
6: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
8: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
0: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio Kontakt.
2: Je 9 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová, hezké dopoledne. Po chladnějším začátku týdne se nám začne oteplovat. Pátek a víkend už budou i na severu Čech tropické s teplotami kolem 30 stupňů Celsia. O víkendu se navíc mohou objevit i tropické noci, během kterých teplota neklesne pod 20 stupňů. V České Lípě začala oprava morového sloupu na hlavním náměstí. Restaurátorské práce na barokním pískovcovém sloupu Nejsvětější trojice z konce 17. století přijdou město na 700 tisíc korun. Město ale na projekt žádá o dotaci. V příštím roce by se pak obnovy měla dočkat i sousední Kašna. Ústecká zoo slaví úspěch. Po 16 letech se tady narodilo mládě tuleně obecného. Následující dny budou ale pro něj kritické, jak vysvětluje tamní mluvčí Veronika Šraňková.
9: V tomto období se vytváří vztah mezi matkou a mládětem a vzhledem k tomu, že se jedná o savce, tak se i startuje u samice laktace, která je nutná pro přežití mláděte. Aktuálně návštěvníky prosíme o ohleduplnost, zejména pak v okolí expozice tuleňů. Prostor je do odvolání uzavřen, přerušen je provoz zooláčku a zrušena jsou i komentovaná krmení tuleňů.
2: Ústecká zoo má aktuálně 3 tuleně, z toho je jeden samec.
0: Fotbalový servis.
2: Fotbalisté Německa vstoupili do mistrovství světa suverénním vítězstvím 7-1 nad Kirasem. Nizozemsko na úvod šampionátu remizovalo 2-2 s Japonskem. Pobřeží slonoviny zdolalo 1-0 Ekvádor a Švédsko porazilo Tunisko 5-1. Čeští fotbalisté se na základně u Dallasu v neděli vrátili k tréninku. V sobotu si mužstvo užilo volnější den, kdy hráči v Texasu vyplnili i návštěvou tamního Rodea. Teď už se národní tým naplno chystá na čtvrteční druhý zápas na šampionátu proti Jihoafrické republice. Na severu Čech měříme 10 až 13 stupňů. Dneska nás čeká většinou oblačno, ojediněle se může objevit i přeháňka. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 14 až 17 stupni.
0: Hit Radio Kontakt.
3: Tak tohle byla naše Denča Mečířová na start dopoledního programu. Od mikrofonu Hitrádia Kontakt vás už zdraví, Deniska Jelibaj. Na hodinách máme 9.03 a to znamená, že i na start novýho týdne se musíme vydat za novými skvělými hity. A užijeme si i pecky, který už dobře znáte. Prostě celý playlist tak, jak ho máte rádi a jste na něj zvyklí. Právě teď a tady.

9.13 na hodinách, ladíte Hit Radio Kontakt a Denis Kalibaj vás zdraví od mikrofonu. Ještě jeden den, tedy Silva Válková v režimu odpočinku a nebojte, zítra už dorazí zase zpět za vámi. Dneska máme světový den focení přírody a to znamená, že i tuhle hodinku si uděláme tak trošku na vlně těch přírodních jevů. Ano, podíváme se spolu i do další zoologické zahrady. Už víme, že v Ústí mají novýho tuleně, ale v Děčínský zoo je taky jeden docela zajímavý baby boom. O tom už za chvíli a přidáme si taky zajímavosti o tom, jak to vypadá s novým infocentrem, který vzniklo v Jizerkách z jedné schátralé budovy. A pokud fotíte rádi přírodu, tak určitě se nebojte nám poslat na WhatsApp 606 825 404 fotky přírody, kterou rádi fotíte. Klidně se s námi podělte o to, jaké zvířetko máte na svém fotoaparátu ze všeho nejraději. Já třeba, když už nějakou přírodu rád fotím, tak jsou to rozhodně malý barevný žabičky. Vždycky, když jsou to žáby, tak ty mám nejradši vyfocený, takže spoustu fotek žabiček, to je moje určitě oblíbený sfocení přírody. Co je taky ještě naše oblíbený? Přece dobrý hity. Teď už si slovo bere Eva Farná a Miraj a jejich kousek Vzpomeneš si.

0: Tohle je Alvaro Soler se svým hitem La Cintura. Krátce před půl. Hit Radio Kontakt pro lepší start pracovního týdne je s vámi a jak už jsem slíbil, tohle bude taková naše biohodinka. Prostě zaměříme se na přírodu, na zoologickou a hlavně na spoustu krásných věcí. Protože není snad nic lepšího, než hned z kraje týdne slyšet takovou krásnou zprávu, jakože baby boom v Děčínský zoologický zahradě je letos fakt silnej. Během letošního jara se tam totiž narodilo už přes 30 různých mláďat. Ano, v této zoožce zažívají chovatelé mimořádně úspěšný období, protože během pár měsíců se narodilo nebo vylíhlo víc než 30 mláďat, ať už savců nebo ptáků. A jejich nejnovějším přírůstkem je samička osla domácího, která přišla na svět minulou neděli. Je krásná, tady na fotce vypadá úplně prostě, úplně k obejmutí. No a podle zoo se hlavně daří kopytníkům, takže tady bude velký baby boomový nárůst. Prostě v zoožce se očividně zvířata mají dobře a hlavně tý Děčínský, kde teda baby boom teďkon aktuálně v plném proudu. A my máme takovej boom těch nejlepších hitů, protože náš playlist je už taky připravený jenom s tou nejlepší dávkou energie. Ano, za chvíli se k nám připojí třeba David Guetta, Sia a jejich společný kousek Titanium. Tak zůstaňte s námi na Hit Radio Kontakt i v pondělí dopoledne.
1: Léto klepe na dveře a proto jsme se starostou Chrastavy Michálem Canovem tentokrát v rozhovoru probrali, jak je na tom chrastavské koupaliště. V Chrastavě se taky nově budou pravidelně konat farmářské trhy. Kdy budou ty následující a co dalšího se v Chrastavě děje, vám na Hit Radio Kontakt povíme v pondělí.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
3: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučí.

0: začíná přesně teď. Hit Radio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do nedělního večera budeme hrát jen ty největší letní hity posledních 30 let. Tohle není jen víkend, tohle je oficiální začátek léta. Summer Party. Celý víkend jen na Hit Radio.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy CZ. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Trenýrkárna.cz.
3: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenýrkárna.cz.
4: Gepy, Přívěsy Liberec. Scháníte vozík? Na zahradu, stavbu i kolem domu? Gepy, Přívěsy Liberec. Vozíky skladem, rychlé dodání a servis, na který je spoleh. Dříve Gamet, dnes Gepy, Přívěsy Liberec. Pavlovice, dole v zatáčce pod hokejkou. Přívěsy Liberec CZ.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
8: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
9: Hledáš práci ve výrobě? Nečekej na lepší příležitost. Vivaplast právě hledá nové operátory a seřizovače. Moderní technologie, silné zázemí a odměna, která odpovídá tomu, co umíš. Vivaplast. Přidej se k týmu, který jede naplno. www.viva.cz.
10: Friedland se baví. Sobota 20. června. Hudba, tanec, divadlo, sport, koncerty. The Ushu Open. Adam Mišík, The People, Claymore, AC/CZ. Otevřené muzeum i vstup na věž. Skvělé jídlo a pití. Friedland se baví. Sobota 20. června.
11: 178 tisíc korun dolů. Volkswagen Caddy teď skladem v Autonord. Víc asi vědět nepotřebujete. Snad jen, že je to limitovaná nabídka. Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. www.autonord.cz.
12: Světová atletická show na 65. Zlaté tretře Ostrava. Polský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Vstupenky na www.zlatatretra.cz. Partneři jsou Národní sportovní agentura, Czech Tourism, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Severočeské doly a statutární město Prostějov.
13: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
14: Ekokom.
15: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
16: No včera bylo pozdě.
17: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Jenom to nejlepší na start pracovního týdne tady v pondělí na Hit Radio Kontakt. Skvělý den vám všem, kteří jste připraveni si s náma užít i teď ten poslední čas před letními prázdninami. My už jsme tady společně mluvili o baby boomu v děčínský zoologický a budeme na vlně těch přírodních témat a témat spojených s přírodou pokračovat i dál. Teď se podíváme do našich Jizerských hor, kde vybudovali za 33 milionů úplně nový informační centrum. A je to teda opravdu krása. Koukal jsem na fotky a původní starý schátralý dům předělali na právě tohle horské informační centrum. Je to krásný místečko, kam se můžete vydat. Je tam všechno ze dřeva, z kamene. Je to nádherně zpracovaná stavba, která vlastně slouží turistům právě k tomu nejhezčímu účelu. A to, aby se víc dozvěděli o přírodě. A jestli se chcete víc dozvědět o hudbě, tak nechoďte nikam daleko. Před náma je další legendární kousek, protože právě teď přichází Five a Queenie s jejich nezaměnitelným kouskem We Will Rock You.

0: Zvuky ticha z Disturbed a The Sound of Silence přesně ve 9:45 ladíte Hit Radio Kontakt. Ještě jednou z Dennis Kelly s vámi u mikrofonu a zítra už nebojte, Silva Válková se nám vrací zase zpátky, aby vám dělala krásné dopoledne, stejně jako naše další hity. Jsou pecky, který dobře známe a jsou pecky, který zůstaly někde v zapomnění a pak se najednou vynořili, když je třeba vrátili zpět do oběhu sociální sítě. A tenhle hit, který si dáme právě teď, je úplně typickým příkladem kousku, který TikTok a Instagram dokázali zase dostat úplně na výsluní a teď je to pecka, kterou všichni nemůžeme dostat z hlavy ven. Já si myslím, že přesně takový hit je Turn the Lights Off. Co myslíte? Za chvíli nejen tenhle kousek, ale spousta dalšího z našeho skvělého programu. Tak zůstaňte s námi a díky, že jste si jako parťáka na pondělí vybrali Hit Radio Kontakt.
1: Friedland se bude v sobotu bavit. Oblíbená akce Friedland se baví plná koncertů, sportu, tance i dětských atrakcí je opět tady. Můžete se těšit třeba na koncert Adama Mišíka nebo českou parkourovou reprezentaci a spoustu dalšího. Co se bude celou sobotu ve Friedlandu dít, vám na Hitrádiu Kontakt prozradí starosta Dan Ramzer. Nalaďte si nás ve středu.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hitrádia Kontakt.
3: Hitrádio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. 90. non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu.
4: Já nový plot mám.
5: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
6: Domov začíná v kuchyni. QV kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. QV kuchyně.cz.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Kdo šetří, má za tři.
12: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
11: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
12: Zítra ušetříme.
11: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
13: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
14: Franto! Co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
15: Já bych koupil rákosku.
16: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
17: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafone.
18: Sklářské slavnosti Nový Bor 19. a 20. června. Sklářský trh, vláček po sklářských firmách, hudba, Brownies, We Are Domy, Adam Ďurica, Boogie Boys, chůdaři, ohnivý lunapark, jídlo a pití. To jsou sklářské slavnosti 19. a 20. června.
19: Denzo Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho.
8: V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denzo vás srdečně zve.
19: Pozor v Jablonci, 19. června otevíráme Half Price. Čekají na vás světové značky za výjimečné ceny. Oblečení, obuv, doplňky, bytové dekorace, sportovní vybavení, doplňky pro zvířata a dokonce i občerstvení z celého světa. Vše na jednom místě. Prvních 50 zákazníků získá poukázku na nákup. Nenechte si ujít otevření 19. června v Central Jablonec. Half Price. Great Brands.
20: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
21: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
20: A proč?
21: Mrknout se na auto.
20: A proč?
22: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
23: Nisa Street Drift 2026. Nejnavštěvovanější driftingový závod sezóny už 21. června. Večerní battle TOP 32. Kryté divácké zóny, koncert Paulího Garanda, Food Zona Merch. Tohle bude banger. Vstupenky na ticketportal.cz nebo na místě. Užij si s námi tenhle závod kolem nákupního centra Nisa Liberec.
24: Hit Radio. Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není. Vyhraj v rychlé pětce 5000 korun do Levels v My House of Fun a užij si svět her, zážitků a adrenalinu. Stačí 5 správných odpovědí a zábava ve splněném dětském snu může začít. Každé všední ráno ve snídani šampionů na Hit Radio.
25: V srdci Prahy je Maj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. houseoffunprague.cz.
24: Hit Radio Kontakt.
26: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: kontakt, je téměř 10 hodin. Denisa Mečířová připravila další krátké zprávy a počasí. Společně teď mrkneme taky za volant, jak to jezdí v našem regionu. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pojďme se podívat, jak to vypadá na silnicích u nás. Řidiči, dávejte pozor na 35C ve směru mezi Libercem a Turnovem. Kolem Hodkovic nad Mohelkou je pro stavební práce silnice uzavřena. Objížďka bez rozlišení bude odkloněna na exit 39 Paceřice, Sichrov, dále přes Žďárek, Jílové, Hodkovice a další místní města. Počítejte s dlouhým zdržením a kilometrovými kolonami. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Housebrand Café, per favore?
6: Si, signora.
7: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
8: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
9: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
11: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
14: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Liberecký kraj, Děčínsko a Šluknovsko a Denisa Mečířová. Oprava mostu nad ulicí Sousedská nad takzvaným Sněhulákem v Liberci začíná. Doprava na silnici 35, která je jednou z nejvytíženějších v kraji, zůstane zachovaná v režimu jeden jízdní pruh pro každý směr. Úplná uzavírka se pak chystá o víkendu v nočních hodinách. Omezení na průtahu Libercem budou trvat do 26. října. OSVČ čekají od července změny. Týkají se výše a placení měsíčních záloh na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Detaily přidává z České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová.
15: Tato změna se dotýká těch OSVČ, které mají v současnosti zálohy na pojistné ve výši 5720 korun a následně jejich pojistné pro celý rok 2026 je taktéž stanoveno ve výši minimálního vyměřovacího základu.
14: Informace týkající se změn v placení nebo vrácení části plateb OSVČ podají příslušné finanční úřady. Návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků dnes projedná vláda. Ministři by podle premiéra Babiše měli dnes taky rozhodnout o tom, kolik Česká televize a Český rozhlas budou po zamýšlené změně financování dostávat ze státního rozpočtu. Zoo Liberec zažívá mimořádně úspěšnou sezónu dravých ptáků. Daří se jí odchovávat mláďata 3 ze 4 druhů evropských supů a zároveň další mládě orla nejmenšího. V případě tohoto nejmenšího orla Evropy je navíc první a stále jedinou zoologickou zahradou na světě, kde se pravidelně rozmnožuje. Některá z letošních mláďat supů budou pravděpodobně už letos vypuštěna do volné přírody evropských hor. V Liberci měříme 11 stupňů, v České Lípě máte 13 a v Desné jsou teploměry na 10. Dneska bude na severu Čech většinou oblačno, ojediněle i s přeháňkou. Maximální teploty se budou pohybovat mezi 13 až 17 stupni.
12: Hit Radio Kontakt.
0: Denisa Večířová, zprávy počasí k tomu a v 10 hodin 4 minuty vás od mikrofonu Hit Radio Kontakt zdraví Denis Kalibaj. Katy Perry a její legendární kousek Firework jakožto start další společné hodinky. Katy Perry po smrti chce být prý spopelněna a vystřelena do vzduchu jako ohňostroj. I proto naspívala tenhle hit, který si teď dáme.

Ahoj, ahoj, od mikrofonu Hit Rádia Kontakt vás zdraví Deniska Jelibaj. Náš společný čas krátce po 10. hodině pokračuje dál. Ano, jenom to nejlepší máme pro vás připravený tady v našem vysílání. A podíváme se společně ještě na ty naše silnice v Libereckém kraji a v okolí. Zajímavý totiž je, že zatímco u zavírek nám tady rapidně rychle přibývá, tak nehod nám začíná ubývat. Jo, je to takovej docela zajímavý paradox silnic v Libereckém kraji. Počet nehod totiž klesl o desetinu, to znamená, že obětí je sice relativně dost, ale těch nehod je podstatně méně. Jenom meziročně klesl na 1704 případů, což je podstatně lepší situace, než byla v tom období předtím. Nicméně, pokud se plánujete někam vydat autem, určitě jezděte bezpečně, hlavně dodržujte rychlost, protože největším zabijákem, jak říkal Jeremy Clarkson v Top Gearu, není rychlost sama, ale je to, že najednou je tam prudké zastavení. A aby to zastavení nebylo nikdy tak prudké, aby bylo nebezpečné, pošlu vám i další skvělý hity. Třeba Rehab, Ina a Sesh, tato trojice přináší pecku Rock My Body. Právě teď a tady.

0: 10 hodin a 25 minut, tady je Hit Radio Kontakt. My jsme se společně dneska vydali hned do třech různých zoologických zahrad. Do té liberecké, ústecké i děčínské. A s dalšími hity se do zoologický zase vrátíme zpátky. S populárním filmem Zootropolis 2 a hlavně s Shakirou, která tam dokonce stvárnila roli Giselle, se vrátíme i s tímhletím hitem do zoologické zahrady a zatím nejlepší. Lepším. Blíží se nám léto a to se musí oslavit s tím nejlepším playlistem. Co vy na to? Tak už za chvíli, tenhle pohodový kousek na start nového pracovního týdne, aby se nám prostě zase všechno dělalo líp. Už za chvíli.
1: Dopravní hlídka Hit Radia Kontakt. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích severních Čech? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká...

0: relax-auto.eu.
1: Hledáš jistotu v práci, která má budoucnost? V CIS Systems tvoříme silná spojení, moderní výroba, čisté prostředí a tým, na který se můžeš spolehnout. Přidej se k nám, navštiv nás na cissystems.cz. CIS Systems. Tvoje budoucnost začíná tady.
2: Hledáte nový domov v Liberci? Najdete jej na Nové Kunratické. Bydlete v nejvyšším standardu, kde jsou předokenní žaluzie, podlahové topení i rekuperační jednotka s samozřejmostí. První etapa s moderními byty právě v prodeji. Vyberte si svůj byt na Nová Kunratická.cz.

0: starostí, rychle a kvalitně do vašich klubových barev. Jděte na kupmerch.cz, e-shop pro kluby a organizace.
1: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. Chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Sekání trávy nemusí být dřina, může to být radost. Gentleman's Tools Turnov nabízí sekací traktůrky pro každou zahradu i větší pozemek. Výkon, pohodlí, skvělá cena a zajištěný servis. Nasedni a sekání tě začne bavit. Gentleman's Tools posune vaši zahradu a sekání na vyšší úroveň. echoonline.cz.
6: Tři dny zábavy v České Lípě. Město Česká Lípa srdečně zve 19. až 21. června na tradiční městské slavnosti, kde si každý najde to své. Koncerty, Luna Park, superhrdinové, Neckiáda, rytíři, koncert v divadle, vědecké pokusy, sport nebo 3D filmy. Na hlavním pódiu vystoupí Michal David, Turbo, Michal Hrůza nebo Tereza Kerndlová. Vstup zdarma, těšíme se na vás. Více na www.mucl.cz.
7: Ústecký kraj vás zve na den plný adrenalinu, techniky a zábavy.
8: V sobotu 20. června ožije letiště Ústí nad Labem velkolepými ukázkami zásahu hasičů, policie, záchranářů i armády České republiky. Uvidíte vrtulníky, speciální techniku, práci profesionálů v akci a chybět nebudou ani interaktivní stanoviště a program pro děti. Přijďte zažít den plný emocí, napětí a nevšedních zážitků pro celou rodinu. V sobotu 20. června na letišti Ústí nad Labem.
9: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
10: www.projektantbudoucnosti.cz.
11: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
12: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
11: A proč?
12: Mrknout se na auto.
11: A proč?
13: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
14: Hit Radio. Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už 4x a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a For Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od For Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
15: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
14: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

Jenom to nejlepší z hitů, 10 hodin a 38 minut. Denis Kailibaj vás zdraví od mikrofonu Hit Rádia Kontakt. Chcete si i vy odníst 2 vstupenky na Den řemesel ve Fabrice v Semilech? Tak potom se vrhněte na naše sociální sítě, protože pod soutěžní příspěvek na Facebooku nebo Instagramu stačí napsat, jakýho řemesla se nejvíc bojíte. A my potom budeme hledat toho, kdo vyhraje tyhle ty vstupenky. Já myslím, že je to ideální příležitost, jak si zpestřit třeba hned pondělní dopoledne. A nezapomeňte, že na našem Instagramu, na TikToku a na Facebooku máme mimo pravidelných soutěží taky spoustu zajímavých informací ze zákulisí. Jo, všechno, co potřebujete vědět, všechno, co vás zajímá okolo chodu rádia, ale taky informace z našeho regionu, najdete na jediný adrese. A pokud byste taky přemýšleli, jak si naladit Hit Rádio Kontakt, protože nejste zrovna u vysílacího přijímače, žádný problém. Stačí se podívat na www.hitradiokontakt.cz a tam najdete pohodlnou šanci si poslechnout Hit Rádio Kontakt kdekoliv po světě. Takže my vám už teď posíláme kamkoliv po světě i další hity. Tady jsou YouTube a jejich Beautiful Day.

0: nejlepší z hitů v 10 hodin a 45 minut. Ladíte Hit Radio Kontakt a my víme, co se děje v našem regionu. Společně se teď vydáme do Chrastavy za místním starostou Michálem Canovem. Víc už pro nás zjišťovala v rozhovoru Denisa Mečířová.
1: Léto už se hlásí o slovo. Se starostou Chrastavy Michálem Canovem teda dneska probereme, jak je na tom chrastavské koupaliště nebo třeba nové farmářské trhy. Dobrý den, pane starosto.
2: Dobrý den.
1: Koupaliště v Chrastavě se otevřelo na začátku června. Můžeme se letos těšit na nějaké novinky na koupališti a co oblíbené ranní plavání, to zůstává?
2: No tak letos ten modus bude asi stejný jako v loňském roce, ale ty novinky přijdou za rok, kdy bude otevřen i z brusu nový druhý bazén. No a ranní plavání samozřejmě zůstává, to je prostě i moje slabůstka osobní, že je otevřeno každý všední den ráno od 6 do 9.
1: V Chrastavě proběhly 26. května historicky první farmářské trhy. Jaký měli úspěch, co si tady mohli lidé pořídit a hlavně, kdy budou další?
2: Úspěch měli veliký, jako opravdu veliký. Pořídit je možné tam vlastně skoro všechno, když takhle řeknu, z toho, co se očekává, že farmáři nabízí od různých medů a čajů a domácí zeleniny a ovoce, prostě skoro všechno. No a ty další trhy, ty budou v úterý 17. června.
1: Pane starosto, zřejmě poprvé v historii navrhl Senát k prezidentskému vyznamenání dva chrastavské občany. A to právě na váš popud coby senátora. O koho jde a čím si tito dva hrdinové vyznamenání zaslouží?
2: No jsou to otec a syn stejného jména Tomáš Machatý a oni v listopadu loňského roku zachránili přímo na náměstí. Chlapce, který tam zůstal ležet, prostě něco se mu stalo a kdyby ho nezachránili, tak je prostě prokazatelný, že by prostě zemřel ten chlapec. Takže to byl velký čin a já jsem zvědavý, jak ten návrh dopadne. Je to vlastně poprvé, co jsem někdo navržen panu prezidentovi přímo z Chrastavy.
1: Vy jste v Chrastavě v květnu oživili zapomenutou osadu Neustadt, která se teď po několika staletích dostává i zpátky na mapu. Jak se vůbec povedlo osadu objevit?
2: No to je taková zajímavá historie. Jeden občan, Martin Schulz, se zabýval rodokmeny. A on, když se stal jeden rodokmen, tak zjistil takovou zvláštní situaci, že na určitém místě, kde i vlastně dříve se uvádělo jméno Andělská hora, najednou v těch starších, ještě starších dokumentech je uvedeno Andělská hora / Neustadt. A v těch ještě starších dokumentech najednou je jenom Neustadt. Takže on potom začal pátrat a zjistilo se, co se zjistilo, že tedy v Chrastavě opravdu byla i hornická osada jménem Neustadt a my jsme vlastně obnovili vzpomínku na ní.
1: Hodiny na chrastavském kostelu svatého Vavřince, neodmyslitelná součást města, už zase ukazují přesný čas. Oprava prý ale byla docela náročná, je to tak?
2: Jo, je to tak, tam se musel vyměňovat nějak celý mechanismus a prostě proto technicky náročné i finančně náročné. No ale je to hotovo a samozřejmě je důležité, aby ten čas na kostel ukazoval přesně. A takže to byla taková nepříjemná situace, když ty hodiny stály, takže to je vyřešeno.
1: Tolik starosta Chrastavy Michál Canov. Díky za rozhovor a nashledanou.
2: Já taky děkuji a zdravím všechny posluchače.
1: Nový Bor bude žít sklem. Od čtvrtka do soboty se v Novém Boru budou konat sklářské slavnosti. Budete si moci vyzkoušet sklářské řemeslo na vlastní kůži. Nakouknete do skláren a designových studií a těšit se můžete i na tradiční trh se sklem. Co dalšího vás na sklářských slavnostech čeká, vám poví starosta Nového Boru Jaromír Dvořák. V úterý na Hit Radio Kontakt.
3: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: V Parcel Boxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
6: Haló, to jsem já, zimní bunda. A musím říct, že je mi teda děsný vedro. Tohle tohle už fakt není počasí pro mě. A hele, tamhle se z kanclu plazí oblek z košilí a mají jazyk až na vestě. No jo, kancelářský maraton. Tok šup, fešáci, mazat do Laundry Pointu. Tam vás zase dají do formy.
1: Laundry Point, tam, kde oblečení získává druhý dech. Laundrypoint.cz.
7: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí. Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
8: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
9: Když chcete pít to, co je zdravé, je to jednoduché. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdravé tělo i veselou mysl. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
10: Delta Sport, Česká Lípa. Specialista na elektrokola. Autorizovaný prodej a servis elektrokol. Zátěžové testy a repase všech typů baterií. Diagnostika a tuning motorů Bosch, Broze a Bafang. Česká Lípa, sídliště Špičák, budova Centrál. Více na webu deltasport.cz.
11: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
12: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
13: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
14: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Oblíbené SUV na vás čeká v Autonord v Terezíně již za méně než 670 tisíc nebo 6 200 korun měsíčně. Autonord.cz.
15: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
16: Vinetu!
15: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
17: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
18: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
17: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
19: Ilona Čáková s kapelou vystoupí v Hodkovicích. 20. června Ilona Čáková, Hitmakers a Logr. Koupaliště Hodkovice.cz.
20: Hit Radio.
21: Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hitrádia. Fotbal na Hitrádiu Kontakt.
22: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
23: Matracezahubičku.cz.
24: Hitrádio Kontakt.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Kontakt, bylo 11 hodin, Denisa Mečířová připravila krátké zprávy a počasí a podíváme se taky za volant, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pojďme se podívat, jak to jezdí v našem regionu. Řidiči opatrně v Děčíně v ulici Jiřího Spoděbrat u křižovatky s Budapeštskou. Bourala tady dvě osobní auta a na místě je blokovaný nejméně jeden jízdní pruh. A opatrně taky na trase Stůrnova směrem na Jičín na přijezdu do újezdu pod Troskami. Bude tady probíhat údržba zeleně, zdržet byste se měli nárazově. I vy nám můžete rád vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Tak jsem tady na ten komín, paninko.
2: Je, ráda vás vidím. To nám ten rok zase utekl.
1: My se o komín postaráme bezpečně, spolehlivě a kvalitně. Liberecké komíny CZ.
3: Zastavit v pneuservisu Šišmiš v České Lípě se vyplatí. Čištění a plnění klimatizací. Rovnání aludisku. Výprodej pneumatik a aludisku. Mrkni na pneušišmiš.cz.
1: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obráběč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
4: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
7: 11 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová. Zavádění vlakového zabezpečovacího zařízení ETCS zvýšilo bezpečnost a spolehlivost provozu na tratích transevropské železniční sítě. Ostatní přínosy ale naplněny nebyly a ke zrychlení provozu a vyšší kapacitě tratí to zatím nevedlo. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Ministerstvo dopravy v reakci uvedlo, že zvýšení bezpečnosti cestujících bylo hlavním cílem zavádění zařízení. Léčba každého Čecha za rok 2024 vyšla v průměru na 64 000 korun. Celkové výdaje na zdravotnictví dosáhly téměř 700 miliard. Kam putovala největší část peněz zdravotních pojišťoven, ví Romana Lojková z Českého statistického úřadu.
8: Největší objem finančních prostředků vydali v roce 2024 zdravotní pojišťovny na léčbu zhoubných novotvarů. Poprvé tak výdaje na léčbu onkologicky nemocných pacientů převýšily výdaje na léčbu nemocí oběhové soustavy.
7: Zdravotní pojišťovny tak uhradily bezmála 3/4 všech výdajů. Ve Višňové na Liberecku lidé osmou větrnou elektrárnu nechtějí. Vyplynulo to z ankety, ve které hlasovalo 55% trvale žijících obyvatel v osadách Andělka, Filipovka, Loučná a Saň, které jsou projektu nejblíž. Proti výstavbě elektrárny bylo skoro 76% z nich. Výsledky mají být podkladem pro další rozhodování zastupitelstva. Nejsou ale závazné, jako je to u referenda. Street art na severu Čech zdobí stále více míst. V Jablonci nad Nisou vzniklo v rámci projektu Street Art for the Future už několik muralů, tedy obrovských nástěnných maleb. A v těchto dnech vznikají v Jablonci další. Novým uměleckým dílem se může chlubit i Liberec. Modrý mural inspirovaný ženskou figurou najdete v Oblačné ulici. Teploty se na severu Čech pohybují mezi 11 až 14. Odpoledne naměříme maximálně 13 až 17 stupňů. Bude většinou oblačno, ojediněle přehánka, k večeru pak místy i polojasno.
5: Hit Radio Kontakt.
0: 11 hodin, 4 minuty k tomu. Denis Kajlibaj vás zdraví od mikrofonu Hit Radio Kontakt. Denča Mečířová a její další zprávy o počasí máme pro tuhle chvíli za sebou. Co je ale rozhodně před námi, to jsou další skvělý hity. Imagine Dragons a jejich Radioactive, to je program už za chvíli a teď Tim Berg a jeho Seek Bromance. Začíná další společný čas.

Všude je fajn, když vám k tomu zazní Jeleni s hitem Všude zdejší. 11 hodin a 14 minut, tady je Hit Radio Kontakt a my se vydáváme společně zase na silnice. Ano, naše dopravní hlídka už je v plném proudu. Když se řekne dopravní zpravodajství, každému se představí něco jiného, ale my chceme, abyste toho byli i vy součástí a dáme vám za to plnou nádrž paliva. Je to úplně jednoduchý, nezapomeňte být tady společně s námi, poslouchat Hit Radio Kontakt a hlavně nám nahlašovat všechny ty věci, které se dějou kolem vás. Protože co si budem, třeba tady v Liberci, jo? Obzvlášť teďkon, jestli budou zase zavírat sněhuláka, jestli zase další křižovatky budou uzavřeny, bude to docela boj. Co ale rozhodně nebude problém a už vůbec nebude velký boj, tak to je užívání dalších skvělých hitů. Taková klasická svatební pecka, Alex Warren a jeho Ordinary, tak to je bod v našem programu, který se chystá už za malý okamžik. Ale než dorazí Alex Warren a s ním trošku takovýho toho klídku, pohody, tak samozřejmě musíme přivítat i další umělkyni, která nemá rozhodně v popisu práce klídek a pohodu, ale pořádnou party. Tohle je Pink a její Raise Your Glass.

0: Morandy a jejich hit Angels nám dělají zase o něco hezčí pondělní dopoledne. Ještě 36 minut nám zbývá z toho času, než si dáme oběd a hlavně, než odstartujeme první odpoledne v tomhletom pracovním týdnu. No jo, nový týden znamená nové pracovní výzvy a někdy je to takový těžký se rozpohybovat. Hned ze začátku vydat se prostě do té práce, zvládnout všechny ty věci. Znáte to. A tak to chce nějaký ten hit, který nás vždycky dokáže jako ještě dodatečně naladit na víkendovou pohodu. A já si myslím, že tenhle kousek to zvládne úplně nejlíp. Pořádný nářez, Ella Henderson a Rudimental, tato dvojice nám přináší duet Alibi. A už za chvíli vám ho pustíme i tady u nás na Hit Radio Kontakt. Tak nezapomeňte, že jsme společně on air, online i v aplikaci Radia.cz. Jsme Hit Radio Kontakt a budeme vám dál dělat skvělý čas v regionu.
1: Friedland se bude v sobotu bavit. Oblíbená akce Friedland se baví plná koncertů, sportu, tance i dětských atrakcí je opět tady. Můžete se těšit třeba na koncert Adama Mišíka nebo českou parkourovou reprezentaci a spoustu dalšího. Co se bude celou sobotu ve Friedlandu dít, vám na Hitrádiu Kontakt prozradí starosta Dan Ramzer. Nalaďte si nás ve středu.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hitrádia Kontakt. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: A co kdybych vám řekl, že pro vás mám něco, co vás zaručeně zbaví stresu? Alespoň na mě to fungovalo, já jsem o víkendu zkusil něco podle jednoho článku a hele, novej člověk.
4: Úplně vyčilovaný Míša
3: tady. Vy jste si toho nevšimli od rána. Technika 4-7, 4 vteřiny nádech a 7 vteřin dlouhý výdech.
5: To není to 6-7 teda.
3: Ne, je to 4-7. 4-7. Takže 4 vteřiny nádech, jo. Takže pojďme na to teď. To platí pro vás, kdo nás posloucháte, jo. Tak a výdech, 7 vteřin. To je dobrý, ne?
4: Počítá to někdo teda?
3: Já vám to počítám. Tak pojďme ještě jednou, teďka opravdu všichni společně jdu u rádia.
4: To se má nějak jako opakovat, nebo?
3: No, ideálně by se to mělo dělat půl minuty, takže cca třikrát.
4: Tak to vám
3: Davide,
4: vím.
3: Počkej, Davide. Davide, už přestaň.
4: Ale tak jako zpřítomní to tak trošku člověka. Je to,

0: 3D filmy. Na hlavním pódiu vystoupí Michal David, Turbo, Michal Hrůza nebo Tereza Kerndlová. Vstup zdarma, těšíme se na vás. Více na www.mucl.cz.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
3: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
4: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
5: Housebrand Café per favore?
6: Si, signora.
7: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
8: Gepy, přívěsy Liberec. Scháníte vozík? Na zahradu, stavbu i kolem domu? Gepy, přívěsy Liberec. Vozíky skladem, rychlé dodání a servis, na který je spoleh. Dříve Ganet, dnes Gepy, přívěsy Liberec. Pavlovice, dole v zatáčce pod hokejkou. Přívěsy Liberec.cz.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
10: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen dva dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na boxeek. Boxík.cz.

0: cenách e-obuví.
1: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Hledáš práci ve výrobě? Nečekej na lepší příležitost. Vivaplast právě hledá nové operátory a seřizovače. Moderní technologie, silné zázemí a odměna, která odpovídá tomu, co umíš. Vivaplast. Přidej se k týmu, který jede naplno. www.viva.cz.
3: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
4: K pořádným slavnostem a akcím prostě vždycky patří Svijany. Tradiční české vynikající pivo. Svijany. Srdeční záležitost.
3: Zábavní automatikom. Zábava na vaše party, oslavy i firemní akce. Vybírejte a objednávejte na zábavníautomaty.com.
5: Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
6: Navíc vám rádi spočítáme auto na úvěr nebo měsíční paušál s kompletní péčí. Přijďte si pro modely Volkswagen Love do Autonord.
7: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
8: Senkor.
3: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Tak tohle byli oni dva. Ella Henderson a Rudy Mantle, tahle dvojice s nezaměnitelnými tóny pecky Alibi. 11 hodin a 39 minut. Tak tolik máme právě teď na hodinách a vyladíte pondělní Hit Radio Kontakt. Dávejte pozor, přátelé, pokud rádi vyrážíte někam vlakem po našem regionu. Protože od včerejška, tedy od neděle 14. června, začaly platit upravené jízdní řády regionálních vlaků. Některé spoje změní časy odjezdu, jiné nabídnou lepší návaznosti a novinky čekají hlavně na cestující mířící do Adršpachu. Pokud se plánujete vydat po našem regionu, myslete taky na lepší návaznost pro cestující z Trutnova, mrkněte taky, jak to bude večer v Horním Adršpachu a hlavně dávejte pozor na konec školního roku, který přinese ještě další omezení. Jak si správně zkontrolovat odjezdy vlaků, na který jste byli zvyklí? Jednoduše se stačí podívat na aplikaci v telefonu s jízdními řády a nebo přímo na web Českých drah jakožto národního dopravce. Dávejte pozor, ať vám žádný vlak neujede, stejně jako ať vám neujede žádný další skvělý hit v našem vysílání. Je to tady R.E.M. a jejich What's the Frequency, Kenneth, je další hit na dnešní odpoledne. Na dnešní dopoledne. Tak ještě chvíle nám zbývá z toho společného času a já myslím, že teď už jí víc než slovy můžeme naplnit tím nejlepším playlistem. What's the frequency?

0: 11 hodin 47 minut přesně. Ahoj všem, kteří ladíte Hit Radio Kontakt. Od mikrofonu vás ještě jednou zdraví Denis Kajalibaj. Tak tohle byl náš společný start do nového pracovního týdne. Zítra už se na vás opět v plné palbě chystá naše Silva Válková. Přátelé, je to vždycky fajn, když spolu můžeme strávit ty nejhezčí chvíle. A obzvlášť i takhle z kraje týdne, kdy víme, že se začne zlepšovat počasí, léto se vrátí a my spolu zažijeme další úžasné věci. A uslyšíme se zase brzo. Odstartujeme spolu víkendovou pohodu od 13 do 18 hodin už tuhle sobotu. Já vám aspoň budu vyprávět, jak jsem se měl v Krakově, kde jsem ještě sebou vezl 40 dalších studentů. Jo, tenhle příběh si schovám na sobotu. Ale už zítra s váma bude naše Silva Válková a už za chvíli s vámi bude náš Jirka Pelnář, který připravil další srdcovky Hit Radia Kontakt. Než se znovu uslyšíme, mějte se hezky, buďte na sebe milí a zatím ahoj!
1: Nový Bor bude žít sklem. Od čtvrtka do soboty se v Novém Boru budou konat sklářské slavnosti. Budete si moci vyzkoušet sklářské řemeslo na vlastní kůži. Nakouknete do skláren a designových studií a těšit se můžete i na tradiční trh se sklem. Co dalšího vás na sklářských slavnostech čeká, vám poví starosta Nového Boru Jaromír Dvořák. V úterý na Hit Radio Kontakt.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
3: Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Devadesátky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu.
4: Spolehlivý a rychlý internet v Libereckém kraji. To je Sferianet. Kvalitní pokrytí a rozsáhlá optická síť. To je Sferianet. Bezkonkurenční ceny s rychlostí až 1000 megabitů. To je Sferianet. Internet, televize, volání. To je Sferianet. Volejte 480 000 000. Sferia.cz.
5: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
6: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
7: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
8: Co hledáš? Trůn pro královnu?
7: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
8: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
7: To je jak sen. Kdeže to je?
8: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
9: Ahoj Niky, tak co, kam dneska vyrazíme?
10: Hele, co ocení sa?
9: Zase, včera jsem tam byla na rande.
10: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě.
9: Ale vadí to, vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
10: To je fakt.
9: Parkování bez nervů, kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál. Tak vidíš, ve čtyři jsem tam jak na koni.
11: Spojte příjemné s příjemným v OC Nisa Liberec.
12: Friedland se baví. Sobota 20. června. Hudba, tanec, divadlo, sport, koncerty. Z Ušu Open. Adam Mišík, The People, Claymore, ACCZ. Otevřené muzeum i vstup na věž. Skvělé jídlo a pití. Friedland se baví. Sobota 20. června.
13: Pozor v Jablonci, 19. června otevíráme Half Price. Čekají na vás světové značky za výjimečné ceny. Oblečení, obuv, doplňky, bytové dekorace, sportovní vybavení, doplňky pro zvířata a dokonce i občerstvení z celého světa. Vše na jednom místě. Prvních 50 zákazníků získá poukázku na nákup. Nenechte si ujít otevření 19. června v Central Jablonec. Half Price. Great Brands.
14: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
15: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Čery.
14: A proč?
15: Mrknout se na auto.
14: A proč?
16: Protože v autosalonech Čery teď pořídíte rodinné SUV Čery již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
17: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
18: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
19: Zábava vlny tobogány.
20: Co vás čeká?
19: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
20: Plno tobogánů a skluzovek.
19: Tak všichni rychle do plavek.
20: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
19: Relax, drinky, animace.
20: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
19: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
18: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
21: Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
22: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
23: Slyším, Datart nákupy?
22: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
23: To je mazec.
22: Datart, opravdový elektrospecialista.
24: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
3: Hit Radio Kontakt.
25: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. V Děčíně v ulici Jiřího Spoděbrat u křižovatky s Budapeštskou bourala dvě osobní auta. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh, počítejte s omezením. A na výjezdu z České Lípy směrem na Nový Bor dneska probíhá údržba zeleně, tak opatrně. Vaše dopravní info volejte na číslo 800 900 952.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
3: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Sklářské slavnosti Nový Bor 19. a 20. června. Sklářský trh, vláček po sklářských firmách, hudba, brownies, We Are Domy, Adam Ďurica, Boogie Boys, chůdaři, ohnivý lunapark, jídlo a pití. To jsou sklářské slavnosti 19. a 20. června.
6: Hi, I'm Miley Cyrus.
7: Hey, it's Teddy Swims.
8: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přelci Daňková. Slevy na jízdném 75% pro studenty a seniory se opozdí. Platit měli už od ledna 2027. Při příchodu na jednání vlády to řekl ministr dopravy Ivan Bednárek. Podle něj bude záležet na tom, zda jeho rezort získá dostatek peněz z rozpočtu na jejich pokrytí. Rozhodnutí očekává v červenci po jednáních s ministerstvem financí. Do zahraničí v posledním roce vycestovali téměř 2/3 lidí. Jen málo kdo si ale před cestou zjišťuje zdravotní rizika nebo využívá systém Drost, co je důležité nepodcenit, doplní mluvčí ministerstva zdravotnictví Renata Povolná.
10: Doporučujeme sjednat si kvalitní cestovní pojištění a zkontrolovat očkování, zejména proti spalničkám a virové hepatitidě A. Na místě je pak důležité dbát na hygienu rukou, dostatečný pitný režim, neopomenout pravidla bezpečného sexu a také na ochranu před komáry.
9: Podle průzkumu se zdravotní potíže během pobytu v cizině objevily zhruba u 5% cestovatelů. Britská vláda zakáže dětem mladším 16 let přístup k sociálním sítím, oznámil to tamní premiér Starmer. Opatření má podle něj začít platit na jaře příštího roku. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Oprava mostu nad ulicí Sousedská nad takzvaným Sněhulákem v Liberci začíná. Doprava na silnici 35, která je jednou z nejvytíženějších v kraji, zůstane zachovaná v režimu jeden jízdní pruh pro každý směr. Úplná uzavírka se pak chystá o víkendu v nočních hodinách. Omezení na průtahu Libercem budou trvat do 26. října.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: V Jablonci je 12 stupňů, v Děčíně a v České Lípě 14. Odpoledne bude na severu Čech většinou oblačno, ojediněle přehánky a teploty maximálně do 17 stupňů.

Nádherné pondělí poledne, pondělní poledne, 12:02. Chtěl jsem říct, že je pondělí a že je poledne. A hlavně, co se chtěl zeptat, jak to dáváte v práci po víkendu? Ráno asi bylo náročný, to chápu, ale teď už je polední pauza, tak už je zase o něco líp, ne? No a navíc vás čekají taky srdcovky. Konečně po víkendu 5 legendárních hitů, které dáme po sobě. Hitů, které máte rádi a třeba už jste fakt dlouho neslyšeli z rádia. A 6. bude na vaše přání. Jako první začínáme v roce 1997. Dáme si skupinu z Glasgow, která se jmenuje Texas, a jejich hit Svatozář. Což mimochodem máme my všichni, kdo jsme v pondělí práci, že?

0: Srdcovka na Hit Rádiu na pondělní poledne, 12 hodin 6 minut. Posloucháte Hit Rádio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A víte, co v pondělí v práci člověk potřebuje ze všeho nejvíc? Odpověď je zvolnit. Je to tak. Já vím, že máte dneska všechny důležité porady, že máte plán na celý týden a člověk vlastně si v to pondělí tak trošku dělá ty nervíčky sám, protože nahrneme si toho na sebe moc, koukáme, co celý týden máme před sebou, co všechno musíme zvládnout, nastavíme si teda opravdu nějaký ty hranice, nějaký plány, no a v pátek, jak se říká, akorát u večeře dojídáme zbytky od oběda, že jo, protože prostě pořád nestíháme, pořád jsme v nějakém presu. Obzvlášť, jestli pracujete třeba jako řidič PVLka nebo nějaký balíkový služby, tak tam víte, že už ve chvíli, kdy si sednete ráno za volant a nastartujete, tak už v tu chvíli nestíháte, už jste 10 minut ve skluzu. Takže pojďme trošku zastavit čas. A od toho jsou tady i dneska srdcovky na Hit Rádiu. Mám tady právě teď pro vás, pro všechny, pokud už teď cítíte, že jste ve stresu, hit, který vás vrátí trochu na zem, se kterým se sklidníme a se kterým opravdu na chvíli zastavíme čas. Tohle je velká romantika. Rok 1984 a Stevie Wonder. No new-

0: Posloucháte pondělní srdcovky na Hit Rádiu, je přesně čtvrt na jednu odpoledne.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Přišla mi teď krásná zpráva na WhatsApp Hit Rádia s číslem 777-937-777 právě k této srdcovce. Je od Marcely a píše: ahoj Jirko, moc prosím, co je tohle za píseň? Nikdy jsem ji neslyšela, ale zamilovala jsem se na první poslech. Děkuju moc, Marcela. No tak milá Marcelko, tohle byly Planet Funk, italská elektrokapela, a konkrétně hit z roku 2002. A já teda musím říct, že mě baví, jak píšeš tady, zamilovala jsem se na první poslech. Stalo se vám to někdy? To je totiž něco, co hudba opravdu umí, jo? Láska na první pohled možná existuje, možná ne. Možná, že jste ji zažili, většinou spíš asi ne, ale zamilovat se na první poslech, tak to se opravdu v životě stává velmi často. Ve chvíli, kdy máte husí kůži, jdou vám slzy do očí, anebo se vám prostě rozbuší srdce a vám se chce začít tančit, tak v tu chvíli poznáte, že je to to pravé. Já si teď vybavuju scénu z filmu Pretty Woman. Víte, kterou myslím? V opeře. Jak tam byla Julia Roberts a jak on jí říkal, jaký to tam říkal? Dámy, ženy, pomozte mi teďko. On jí řekl něco v tom smyslu, že u opery je to tak, že podle prvních tónů pozná, jestli se jí líbí nebo ne, a že pokud ano, tak jí propadne na celý život. Ne? Tak nějak to tam bylo. No, tak. Tak přesně tak, jak to tam ten Edward řekl, tak to platí. No a v tom případě tady pro vás mám ještě jednu srdcovku, možná, že ji také uslyšíte poprvé v životě, a je to malá ochutnávka britského, anglického roku. Rok ve Velké Británii v 90. byl prostě jiný. Byl skvělý, byl nadčasový. Tohle je kapela Suede a hit z roku 1996. Tak snad se vám bude líbit.

0: Víkend na Hit Rádiu, pátá srdcovka ve 12 hodin 25 minut.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Posloucháte srdcovky, pět srdcovek je úspěšně za námi, ještě nás čeká ta jedna na vaše přání. Na 777-937-777 mi napište, do jaké kapely jste se na první poslech zamilovali vy. Protože mám tady další zprávu od Elišky, která píše: ahoj Jirko, to máš pravdu. Já se takhle zamilovala na první poslech do Queenů. Mám doma všechny jejich desky a taky zarámovaný obraz Freddyho v obýváku. Láska na první poslech opravdu existuje. Takže, čeká vás setkání s vaší láskou na první poslech. Už za chvíli srdcovka na přání. 777-937-777 je telefonní číslo. Jsem na WhatsApp do Hit Rádia, tak pište mi, co byste tedy chtěli slyšet. Jakou kapelu, jakou skupinu, jakýho zpěváka, jakou zpěvačku, co byla ta vaše láska na první poslech. A dneska, kromě toho, že vám zahraju vaší srdcovku na přání, tak vám ještě navíc přihodíme 4 vstupenky na Vysočina Fest, který bude v Jihlavském amfiteátru od 2. do 4. července. Budou tam Lucie, Divoký Bill, Miraj, Činasky, Ben Kristoveo, MiG 21 a další a další a další. Tak to máte ještě dneska ode mě navíc, takhle, když je to pondělí a vy posloucháte Hit Rádio, tak abyste z toho pondělí taky něco měli. Za chvilku tedy speciální srdcovka na přání. Tak buďte s námi.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
2: A co kdybych vám řekl, že pro vás mám něco, co vás zaručeně zbaví stresu? Alespoň na mě to fungovalo, já jsem o víkendu zkusil něco podle jednoho článku a hele, novej člověk.
3: Úplně vyčilovaný Míša.
2: Vy jste si toho nevšimli od rána. Technika 4-7. 4 vteřiny nádech a 7 vteřin dlouhý výdech.
4: To není to 6-7 teda.
2: Ne, je to 4-7. 4-7. Takže 4 vteřiny nádech, jo. Takže pojďme na to teď. To platí pro vás, kdo nás posloucháte, jo? Tak a výdech, 7 vteřin. To je dobrý, ne?
3: Počítá to někdo teda?
2: Já vám to počítám, Tak pojďme ještě jednou, teďka opravdu všichni společně do u rádia.
3: To se má nějak jako opakovat, nebo
2: no, ideálně byste to mělo dělat půl minuty, takže cca třikrát.
3: Tak to vám
2: Davide,
3: vím.
2: Počkej, Davide. Davide, už přestaň.
3: Ale tak jako zpřítomní to tak trošku člověka, je to příjemný.
2: Jako uzemní tě to vlastně tak trošku mě přijde, no. Ale už pro někoho jednou.
3: Přesně.
2: Davide.
3: Kaput, dejme pro verse.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Kdo šetří, má za 3.
11: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale

0: Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
3: www.projektantbudoucnosti.cz.
4: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
5: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
6: Nissa Street Drift 2026. Nejnavštěvovanější driftingový závod sezóny už 21. června. Večerní battle Top 32. Kryté divácké zóny, koncert Paulího Garanda, Food Zona Merch. Tohle bude banger. Vstupenky na ticketportal.cz nebo na místě. Užij si s námi tenhle závod kolem nákupního centra Nissa Liberec.
7: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v Saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
8: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
9: Ekokom.
10: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
11: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
10: A proč?
11: Mrknout se na auto.
10: A proč?
12: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
13: trenirkarna.cz.
14: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
13: trenirkarna.cz.
15: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: tak všechno mám.
1: Poetika blízko na Hitrádiu, 12 hodin 37 minut.
2: Největší hity, největší srdcovky.
1: Je tady pondělní srdcovka na přání, která je výjimečná v tom, že za vaše přání vám ještě navíc dám 4 lístky na jeden z nejoblíbenějších letních hudebních festivalů u nás. Vysočina Fest. Letos se uskuteční už jeho 12. ročník a opět to bude program nabitý koncerty. Jak jsem říkal před chviličkou, tak Lucie Divoký byl, Činasky, Miraj, MiG 21 a další a další. Je to od 2. do 4. července a 4 lístky a píseň na přání dnes míří k Jardovi, který píše: ahoj! Pro mě Láska na první poslech jsou jasně Bon Jovi. Dnešní píseň na přání je tak jasná. Cokoliv od nich. Díky moc, Jarda. Tak Jardo, gratuluju. A zároveň, jasně, jdeme na Bon Jovi. Teď se asi úplně nabízí It's My Life, že jo? To máme asi nejraději úplně všichni. Ale já si říkám, přece jenom ty srdcovky, ty jsou trošku výjimečný, tak co kdybychom si dali jako srdcovku úplně první hit, který Bon Jovi vydali? Víte, co je to za píseň? Nahráli ji v roce 1981 jako demíčko. Pak v roce 82 už oficiálně ve studiu a nakonec až v roce 84 tak vyšla na albu. To je přesně ona. Věděli jste to? Jste možná ani netušili. Tohle je ten úplně první hit, kterým celému světu řekli: tohle jsme my, Bon Jovi. A jako klobouk dolů, protože je to mega hit a je jako fakt jako skvělý, že se jim ho podařilo překonat. Tak tady jsou Bon Jovi!

0: Kejový hit Sweet Caroline na Hit Rádiu a vlastně se nám to hodí, protože Carolina tak v NHL vyhrála po 20 letech Stanley Cup. Wow, gratulujeme, jenom je nám líto útočníka Tomáše Hertla, který hrál v tom druhém týmu a tak se znovu trofeje nedočkal. Každopádně po 20 letech to je obrovský úspěch. Srdcovky jsou pro dnešní den za námi. Ještě stihneme například Taylor Swift nebo Lady Gaga. No a zároveň za srdcovku na přání lístky na Vysočina Fest pro vás budu mít zítra. A aby vám to nebylo líto, tak po celý tento týden. To vám můžu slíbit. Poslouchejte srdcovky na Hit Rádiu od pondělí do pátku ve 12 hodin.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Oblíbené SUV na vás čeká v Autonord v Terezíně již za méně než 670 tisíc nebo 6200 korun měsíčně. Autonord.cz.
3: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
4: Já bych koupil rákosku.
5: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
6: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
7: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
10: Hledáš práci ve výrobě? Nečekej na lepší příležitost. Vivaplast právě hledá nové operátory a seřizovače. Moderní technologie, silné zázemí a odměna, která odpovídá tomu, co umíš. Vivaplast. Přidej se k týmu, který jede naplno. www.viva.cz.
11: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Slunce volá. Od 16. června chytni letní akci na permanentky v Royal Sun a připrav svoji pokožku na léto. Více na Instagramu a Facebooku Royal Sun. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
12: Ústecký kraj vás zve na den plný adrenalinu, techniky a zábavy.
13: V sobotu 20. června ožije letiště Ústí nad Labem velkolepými ukázkami zásahu hasičů, policie, záchranářů i armády České republiky. Uvidíte vrtulníky, speciální techniku, práci profesionálů v akci a chybět nebudou ani interaktivní stanoviště a program pro děti. Přijďte zažít den plný emocí, napětí a nevšedních zážitků pro celou rodinu. V sobotu 20. června na letišti Ústí nad Labem.
14: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
15: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
14: A proč?
15: Mrknout se na auto.
14: A proč?
16: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
17: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
18: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.
19: Nisa Street Drift 2026. Nejnavštěvovanější driftingový závod sezóny už 21. června. Večerní betly TOP 32. Kryté divácké zóny, koncert Paulího Garanda, Food Zona Merch. Tohle bude banger. Vstupenky na ticketportal.cz nebo na místě. Užij si s námi tenhle závod kolem nákupního centra Nisa Liberec.
20: Hit Radio. Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není. Vyhraj v rychlé pětce 5000 korun do Levels v My House of Fun a užij si svět her, zážitků a adrenalinu. Stačí 5 správných odpovědí a zábava ve splněném dětském snu může začít. Každé všední ráno ve snídani šampionů na Hit Radio.
21: V srdci Prahy je Maj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. houseoffunprague.cz.
20: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Lady Gaga, Abrakadabra ve 12 hodin 58 minut. Abrakadabra je dobrý zaříkávadlo. Kéž by to fungovalo v životě tak, že mávneme kouzelným proutkem a nejsou nikde žádný kolony a jezdí se krásně. To tak bohužel nefunguje, no. Tak se pojďme podívat v aktuální dopravě, jak to vypadá teď na našich silnicích.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Na Děčínsku mezi Šluknovem a Rumburkem před železniční stanicí Valdek havarovalo osobní auto. Na místě zasahuje policie, projíždí se bez zdržení. A na výjezdu z Liberce směrem na Turnov bude dneska probíhat údržba zeleně, počítejte s omezením. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Zastavit v pneuservisu Šišmiš v České Lípě se vyplatí. Čištění a plnění klimatizací. Rovnání aludisku. Výprodej pneumatik a aludisku. Mrkni na pneušišmiš.cz.

0: obuv ví.
1: 178 tisíc korun dolů. Volkswagen Caddy teď skladem v Autonord. Víc asi vědět nepotřebujete. Snad jen, že je to limitovaná nabídka. Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. www.autonord.cz.
2: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Je 13. hodina, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. OSVČ čekají od července změny, týkají se výše a placení měsíčních záloh na pojistné, na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Detaily přidává z České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová.
7: Tato změna se dotýká těch OSVČ, které mají v současnosti zálohy na pojistné ve výši 5 720 korun a následně jejich pojistné pro celý rok 2026 je taktéž stanoveno ve výši minimálního vyměřovacího základu.
6: Informace týkající se změn v placení nebo vrácení části plateb OSVČ podají příslušné finanční úřady. Od ledna do dubna se v Česku prodalo 16 000 starších bytů, což je zhruba stejně jako loni v tomto období. Metr čtvereční za rok ale podražil o 6 000 na zhruba 72 000 korun. Přestože ceny v prvních čtyřech měsících překonaly dosavadní rekordy, tempo jejich růstu meziročně mírně zpomalilo. Chorvatští potápěči našli v plachetnici, která se u Splitu potopila s českou posádkou, tělo pohřešované osoby. Počet obětí tím vzrostl na 4. Další zbylí 4 členové posádky jsou v nemocnici a jejich stav není vážný. Ke kolizi katamaránu s plachetnicí s českou posádkou došlo v neděli. A teď se ještě podíváme k nám.
8: Zoo Liberec letos zažívá mimořádně úspěšnou sezónu dravých ptáků. Daří se jí odchovávat mláďata 3 ze 4 druhů evropských supů a zároveň další mládě orla nejmenší. V případě tohoto nejmenšího orla Evropy je navíc první a stále jedinou zoologickou zahradou na světě, kde se tento druh pravidelně rozmnožuje.
9: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
8: Na severu Čech měříme aktuálně 12 až 16 stupňů. Odpoledne nás čeká většinou oblačná obloha. Ojediněle se může přidat přeháňka, k večeru pak místy ubývání oblačnosti.
4: Hit Radio.
9: Jirka Pelnář. Hit Radio.
10: Jedna hodina odpoledne, posloucháte Hit Radio a já se ptám, neplatili jste teď někdy náhodou pokutu za rychlost? Jako dopravní pokutu? Ono totiž takhle, kort v pondělí, když vám přijde nějaká SMSka a tam se objeví, ty bláho, někde jsem udělal nějaký přestupek, no asi je to možný, člověk tomu hned věří, tak to prostě rovnou zaplatíte, protože nad tím ani nepřemýšlíte. Kort v pondělí, takhle ještě navíc po obědě, kdy se zase vracíte zpátky do té pracovní reality. Tak mluvím o tom z toho důvodu, že to je jedna z nejčastějších podvodných SMSek této doby. Podrobnosti vám řeknu za chviličku, i to, jaký 100% poznáte. Tak buďte s námi, do té doby hity jako Ruby Williams, nebo právě teď David Guetta.
9: Hit Radio Kontakt.

Soler na pondělní odpoledne, 13 hodin 12 minut, posloucháte Hit Radio a teď pozor. Když vám přijde SMSka, že jste udělali dopravní přestupek a máte zaplatit pokutu, tak co uděláte? Leknete se, hned to zaplatíte, že jo, a potom zjišťujete, kolik bodů za to bylo. Tak tohle je naprosto normální scénář, to udělá skoro každej, nemůžete na sebe být za to úplně tak naštvaný. A tak není divu, že to je jeden z nejúčinnějších a nejčastějších podvodů dnešní doby. Je to tak. Když vám taková SMSka přijde, je to téměř jistě podvod. Pokuty chodí do datovky nebo poštou. Navíc nikdy to není jenom obecný info, jako v té zprávě. Spáchali jste přestupek, zaplaťte, jo? Ale když už vám ta pokuta přijde, říkal kamarád teda, tak je tam SPZka vašeho auta, datum, kdy a kde to bylo a tak dále. A jestli je to rychlost, tak je tam často i fotka z radaru. Takže opravdu pozor na tyhle podvodní SMSky, teďko v Česku chodí prostě jedna za druhou. A je to zvláštní, je vlastně úplně jedno, v jaký době žijeme, jo, stejně prostě, ať je to teď, nebo to bude třeba za 100 let, tak prostě pořád nás někdo bude chtít obrat o prachy. Tak třeba o tom naspíváme za 100 let číslo 2.

0: s hitem Begin na Hit Radio. Je 13 hodin 22 minut, s vámi Jirka Pelnář, a protože pomalu ale si se nám blíží letní prázdniny, dneska máme 15. června, tak už máte nahlášenou dovolenou v práci? Jo? Tak schválně, kolik týdnů volna si berete? Jeden, dva, tři dokonce. Co je málo pro naše tělo a psychickou pohodu a kolik dní opravdu potřebujeme, tak to vám řeknu už za chvilku. Tak dál buďte zítrádiem, abyste si když tak podle toho ještě zkusili to volníčko poupravit. Do té doby z hitů například Global DJs, What a Feeling. K tomu nebude chybět ani Red Hot Chili Peppers a bude i Miley Cyrus. Tak buďte s námi.
1: Práce domů, to může být dlouhá cesta, ale nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp, a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hit Radio Kontakt a cesty v našem kraji známe jako svoje boty.
2: V Liberci v obvodní ulici probíhají stavební práce.
1: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Kontakt.
3: Sekání trávy nemusí být dřina, může to být radost. Gentleman's Tools Turnov nabízí sekací traktůrky pro každou zahradu i větší pozemek. Výkon, pohodlí, skvělá cena a zajištěný servis. Nasedni a sekání tě začne bavit. Gentleman's Tools posune vaši zahradu a sekání na vyšší úroveň. echoonline.cz. Hledáš jistotu v práci, která má budoucnost? CIS systém stvoříme silná spojení, moderní výroba, čisté prostředí a tým, na který se můžeš spolehnout. Přidej se k nám, navštiv nás na cissystems.cz. CIS Systems. Tvoje budoucnost začíná tady.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: For camping. Venku je nám krásně.
7: Tady chci bydlet.
6: Venku?
7: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
6: A kde bude ložnice?
7: Na louce, pod hvězdami.
6: To je ale velká ložnice.
7: Největší na světě.
6: No jo. A co koupelna?
7: No, v potoce.
6: A sousedi?
7: Už se hlásí.
6: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
7: Jo, tady nám je krásně.
6: For camping. Venku je nám krásně.
8: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
9: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchače?
10: Na zážitky. Jsme volnočasový areál, určený především pro rodiny s dětmi, ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoopark. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budujeme od roku 2004, takže letos slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny, hrací prvky pro děti, akce pro děti, koncerty. Už několik let nabízíme i splutí klidné Vltavy, která teče okolo nás.
9: Je toho dost, ale skutečně mohou návštěvníci i doohrat?
10: No určitě, to je hlavní myšlenka Zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata v Zooparku Zelčín jsou kontaktní. Ale některá jen za přítomnosti ošetřovatele. Proto nabízíme i komentované prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit, nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně se děti do světa mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
9: Takže za zvířátky do ohrádky? Zooparkzelčín.cz.
8: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
11: Haló, to jsem já, zimní bunda. A musím říct, že je mi teda děsný vedro. Tohle už fakt není počasí pro mě. A hele, tamhle se z kanclu plazí oblek z košilí a mají jazyk až na vestě. No jo, kancelářský maraton. Tok šup, fešáci, mazat do Laundry Pointu. Tam vás zase dají do formy.
9: Laundry Point, tam, kde oblečení získává druhý dech. Laundrypoint.cz.
12: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Service Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Service Plus. Těšíme se na vás.
13: Service+.cz.
14: Hit Radio. Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už 4x a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a For Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od For Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
15: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
14: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

Mark Ember na Hit Radio ve 13 hodin a 35 minut. Fajn pondělí vám přeje taky Jirka Plnář a teď důležitá věc. Sedíte? Jo? Tak seďte, protože tohle by vás mohlo položit. 3 týdny volna. 3 týdny volna. Tolik potřebujete dovolený, abyste si odpočinuli. Haha! Teď je ta chvíle, kdy si opravdu můžeme velmi, velmi hlasitě zasmát, jo? Na rovinu, kdo má dneska takový luxus, že si může vzít v práci 3 týdny najednou? Dali by vám to vůbec? Experti to totiž doporučují, jo? Protože prý první týden se teprve vzpamatováváme z práce. To je pravda. Takže neodpočíváme. To známe, to víme. Druhý týden v hlavě nám teprve začíná to volno a až ten 3. týden opravdu relaxujeme. Až ten 3. týden to naše tělo dostává doopravdy to, co z dovolený potřebuje. Já nevím, já na rovinu, občas mám pocit, že si experti berou dovolenou z reálného světa, protože tohle, já jako chápu, že pro to tělo je to potřebné, ale ta realita je asi jako úplně jinde, protože my v Česku si většinou bereme volno, na jak dlouho, tak na týden, ne? Na týden a zase zpátky do rachoty. Týden volná, potom zase zpátky, OK, pak si zase vezmeme nějaký týden, třeba přes vánoční svátky a tak podobně, ale jako 3 týdny v kuse. Zažili jste to někdy? Dejte vědět na WhatsApp Hit Radio, tady máte Red Hot Chili Peppers. Hezký odpoledne.

0: Cyrus na Hit Rádiu, minutku před 3:15. Máme pondělní odpoledne, za chviličku tady taky bude 14. hodina a nejnovější zprávy, ale ještě předtím, tak pojďme zpátky k dovoleným, protože podle expertů tak prý potřebujeme 3 týdny dovolený v kuse, aby jsme si doopravdy odpočinuli. Tak ptal jsem se, jak to chodí u vás v práci a třeba Hanka tady píše: ahoj, kámoška vaří v nemocnici a 3 týdny dovčí mít bude. U nás v práci byl kdysi problém vzít si 14 dní dovolenou. 3 týdny ani omylem. No, takhle, co se týká nemocnice, a mám polovinu přátel ve fakultce a na rovinu, tam i ty 3 týdny jsou podle mě jako málo, aby se dokázali nějakým způsobem zregenerovat. To je úplně jiný svět, takže zdravím do nemocnice, do každé nemocnice v Česku, klobouk dolů před tím, co děláte, je to prostě psycho, absolutně to nechápu a strašně, strašně to respektuju. Ve 3:15 si dáme další hity, za chviličku například Hunter X, nebo taky Edward Maya a Vika Džigulina. No a pokud pojedete letos na dovolenou autem, tak my, Hit Radio, vám přispějeme na benzín. I dneska odpoledne mezi 15. a 18. můžete získat plnou nádrž zdarma. Stačí, když se stanete členem naší dopravní hlídky. Podrobnosti najdete i na našem webu.
1: Laundry Point. Revoluce v čištění oděvů. 20 let zkušeností, profesionalita a péče, která prodlužuje životnost vašeho šatníku. Odevzdejte oděvy pohodlně do nejbližší elektronické skřínky nebo sběrného místa. Objednávku i platbu vyřídíte online, rychle a bez starostí. Najděte svůj Laundry Point a přesvědčte se sami. Laundrypoint.cz.
2: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
3: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
4: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Chanda Solar.
5: Auto na šrot CZ.
6: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
5: Volejte 776 823 833.
6: Auto na šrot.cz.
5: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
6: A zdarma odvezeme.
5: Volejte 776 823 833.
4: Delta Sport Česká Lípa. Specialista na elektrokola. Autorizovaný prodej a servis elektrokol. Zátěžové testy a repase všech typů baterií. Diagnostika a tuning motorů Bosch, Broze a Bafang. Česká Lípa, sídliště Špičák, budova Centrál. Více na webu deltasport.cz.
7: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
8: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc.
9: Fortuna, dostane tě do hry.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
11: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
12: Vinetu!
13: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
14: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
15: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
16: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
15: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: Hit Radio.
17: Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radio Kontakt.
18: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
19: Matracezahubičku.cz.
20: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
21: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
22: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
23: Ilona Čáková s kapelou vystoupí v Hodkovicích. 20. června Ilona Čáková, Hitmakers a Logr. Koupaliště Hodkovice.cz.
24: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: závěr hodiny patřil B.O.B. a Hayley Williams. Je 13.58, nejvyšší čas dát si na Hitrádiu aktuální zprávy. Tak pokud jste teď za volantem, dobře poslouchejte.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Na 35. na trase Liberec-Turnov je uzavřený exit 34 do Hodkovic nad Mohelkou. Sjedete až dál u Paceřic. A na výjezdu z Liberce směrem na Turnov na Rádelském mlýně probíhá údržba zeleně. Houstne tu provoz, tak počítejte s krátkým zdržením. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
7: Hausbrand Café, per favore?
8: Si, signora.
9: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
10: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obrávěč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
11: Hi, this is Ed Sheeran.
12: Hi, this is Madonna.
13: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
14: On air.
15: Online.
14: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
16: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Začala platit letní změna jízdních řádů regionálních vlaků. Někde dojde pouze k malým úpravám, které zlepší nabídku spojení. Jinde půjde o změnu v souvislosti s dřívějším začátkem letních prázdnin. Mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
17: Na Olomoucku dojde v souvislosti s modernizací tratě k úpravě dopravního modelu na lince M2, kdy původně přímé vlaky Šumperk, Uničov, Přerov, Nezamyslice, Vyškov na Moravě budou nově v Přerově rozdělené na dvě samostatná ramena. Zajímavostí bude obnovení provozu vlaků do Lužce nad Vltavou o víkendech během letní sezóny.
16: Od července začne v Jihočeském kraji platit nový integrovaný dopravní systém IDESKA. V souvislosti s tím dojde také k rozšíření platnosti tarifů PID a IDPK. Škody po jarních mrazech letos hlásí na 400 pěstitelů peckovin, drobného ovoce a jádrovin. Nejvíce škod je u jablek. V porovnání s rokem 2024 je letošní zasažená plocha menší a počet poškozených pěstitelů nižší. Informace o škodách mohou podat ještě dnes a zítra. 20-letý tenista Jakub Menšík se stejně jako loni dostal do nominace výběru Evropy pro Laver Cup. Doplnil už jisté účastníky Španěla Alcaraze a Němce Zvereva. Laver Cup bude na konci září hostit Londýn. A teď se ještě podíváme k nám.
1: Ve Višňové na Liberecku lidé osmou větrnou elektrárnu nechtějí. Vyplynulo to z ankety, ve které hlasovalo 55% trvale žijících obyvatel v osadách Andělka, Filipovka, Loučná a Saň, které jsou projektu nejblíž. Proti výstavbě další elektrárny bylo skoro 76% z nich. Výsledky ankety ale nejsou závazné, jako je to u referenda.
18: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
1: Odpoledne bude na severu Čech většinou oblačno, ojediněle se může objevit i přeháňka. K večeru by se pak mělo vyjasňovat. Teploty se budou pohybovat do 17 stupňů.
19: Hit Radio.
20: Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 3 minuty po 2 hodině odpolední posloucháte Hit Radio. Máme pondělí 15. června. Dneska přichází výplata. Zítra už tam zase nebude, tak si užijte ten pohled na účet. Možná si můžete udělat nějaký print screen. Tím se dostávám k tomu. Máte u sebe teď nějaký prachy? Se vás tam jako takový ti, máš nějaký drobák? Ne, ale myslím to vážně. Lucie, ty máš nějaký peníze u sebe?
16: Ale ty to řešíš už od rána, kam ty míříš, to vůbec nevím. Já mám, myslím, až 50 korun možná mám peníze.
0: A máš
16: jako cash, jako, no.
0: Máš cash, jo?
16: No 50 korun,
0: tak
16: ale náhodou.
0: Tak, jasně. Každopádně jsi první, kdo dneska mi odpověděl, že má u sebe nějaký cash. Prej se cash normálně už jako nenosí. A to je právě i téma dnešního pořadu Pravda nebo Bullshit. Tak budu chtít znát i váš názor už za chvíli tady na Hit Radio. Teď Ed Sheeran.
20: Hit Radio Kontakt.

0: Ed Sheeran na Hit Radio ve 14 hodin 7 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A máme tady tento týden naše první téma v našem pořadu Pravda nebo bullshit. Vědci tvrdí, že 63% lidí v Česku u sebe nenosí hotovost. Absolutně. Jak jste na tom vy? Máte u sebe hotovost? Nosíte u sebe nějaký peníze, máte rádi, když to šustí, potřebujete mít ten kontakt s penězma, anebo už máte prostě všechno bezkontaktně a platíte telefonem, prstínkem, kartama a prostě takhle, když se něco stane, tak u sebe nemáte opravdu ani korunu a musíte rychle běžet do bankomatu, kdyby náhodou. Dejte vědět na WhatsApp Hit Radia 777 937 777. Zjistíme, jestli
1: vědci
0: mají pravdu, anebo ne. A zároveň u toho klidně můžete napsat, kdy se vám to třeba vymstilo, že jste u sebe neměli hotovost. Těším se na vaše názory. Do té doby tak si dáme dva hity, Leony, anebo právě teď Waitus na Hit Radio.

0: Leony na Hitrádiu ve čtvrt na tři odpoledne.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: 63% lidí v Česku tak prý u sebe nenosí hotovost. Říkají to
1: vědci.
0: Jak je to u vás? 777937 a 777 je WhatsApp Hitrádia. Píšete zprávy, tak třeba tady mám: ahoj, hotovost u sebe už nenosím, všude platím telefonem, ale vymstilo se mi to, když jsem chtěl jet autobusem a řidiči nefungoval terminál. Jasně. Čauky, já jsem v Tatrách ztratila mobil, kde jsem měla nahranou kartu, žádná hotovost, na benzín a cestu zpátky do Ostravy se mi skládali turisti, takže bez hotovosti už nikam nejezdím. Zdraví Simona. Taky dobrý, taky dobrý. No jasně, to je prostě jako ono. Vybije se vám telefon, ztratíte telefon a jste bez jakýchkoliv prostředků a vlastně, když o sebe nenosíte ani fyzicky tu kartu, tak logicky nemůžete ani vybrat. Tohle je taky zajímavý. Od doby, co mám děti, tak u sebe nosím peníze. Alespoň 5 kilo u sebe mám vždycky a jednou se mi taky vymstilo v obchodě, že mi nešla karta a neměla jsem peníze. No trapas jako blázen. Zdraví Martina, Marina. Ty děti, to je jasný. Jakmile člověk má ty děti, tak to všechno začíná přehodnocovat. Ahoj Jirko, já nějakou hotovost vždycky nosím, chodím na nákupy na farmářský trh a tam kartou nejde platit všude a i malé částky, jinde je mi blbý platit kartou. Dokonce i na výlet balím drobné a na záchod a turistické vizitky. No jasně, no jasně. Drobný na záchod, to je taky další věc, kterou člověk potřebuje. Ale prostě já se přiznám, že já jsem z těch, kdo u sebe opravdu jako hotovost absolutně nenosí. Vůbec. Ani si nepamatuju, kdy naposled jsem nějakou hotovost viděl. Hledám tady ještě takhle ve vašich zprávách, co mi tady píšete. Jednoznačně hotovost pořád u sebe, je to přece jenom jistota. Sítě můžou spadnout kdykoliv. Zdraví Roman. Díky Romane za zprávu, to je pravda. Ahoj, jeden kamarád říkal, že občas... Co? Jsem si to musel přečíst takhle jako dopředu. No tak jo, tak... Jeden kamarád říkal, že občas využije služeb dívek u silnice a ty prý karty neberou. Takže tu hotovost u sebe má stále. Ale pšt. Rozumím. Tam kartu u sebe mít nemusí. Tam by měl mít asi spíš kartu pojišťovny, teda často u sebe. Si myslím, teda, jo? Co vy? 777 937 777. Jaký jsou vaše zkušenosti? Dejte vědět.

0: Rose a Bruno Mars na Hit Radio ve 14.22.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že 63% z nás v Česku u sebe už vůbec nenosí hotovost a spolíháme se jenom na to, že platíme bezkontaktně. Co vy na to? 777-937-777, tak to je telefonní číslo na WhatsApp Hit Radio. Mám tady i hlasovky.
2: Já osobně a velký okolí okolo mě vždycky jakou hotovost máme. Já třeba teď momentálně mám peněžence nějakých 15 000.
0: 15 tisíc?
2: To je všechno.
0: Takže, OK. Dobře, děkuju, díky za názor. 15 tisíc jenom tak jako u sebe v keši nosit v roce 2026? Nechodíte moc po ulici asi, co? A ještě by mě zajímalo, jestli to máte v ruličce teda. Ale no, tak to je zase jako úplně asi jiný téma, kolik ještě jako u sebe takhle člověk nosí. Ale 15 tisíc to je dost teda. To si myslím jako, že v dnešní době takhle mít jenom tak u sebe. OK, co další hlasovky, které tady od vás mám?
3: Ahoj. Tak já u sebe nosím ze zásady kartu a když potřebuji peníze, tak proto vždycky jezdí se mnou můj partner. A když je zapotřebí drobných anebo papírových, tak platí vám. Tak zatím.
0: To je chytrý, to je dobrý. To je dobrý, takže máte u sebe kartu a zároveň i pokladničku. Krásný. No tak jo, tak já myslím, že to můžeme uzavřít a v tuhle chvíli podle všech zpráv, co sami takhle chodí na 777-937-777, můžu říct, že
1: vědci
0: se mýlí. Není to 63%. Podle mě je to mnohem vyšší číslo. Už jsme si na to zvykli. Máme s tím i nějaký problémy. Obzvlášť, když máme vybitou baterku na telefonu a ještě nám do toho někdo zavolá na poslední chvíli, než jdeme platit. Ale to už tak je. Takový už je tedy 21. století. Díky za všechny zprávy, které jste posílali na WhatsApp Hit Radio. Zítra téma číslo 2 opět ve 2 odpoledne.
4: Čtyři dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
5: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
6: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
5: A proč?
6: Mrknout se na auto.
5: A proč?
7: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
8: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
9: Co hledáš? Trůn pro královnu?
8: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
10: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
8: To je jak sen. Kdeže to je?
10: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
11: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
12: Zastavit v pneuservisu Šišmiš v České Lípě se vyplatí. Čištění a plnění klimatizací. Rovnání aludisku. Výprodej pneumatik a aludisku. Mrkni na pneušišmiš.cz.
13: Tahitské léto a Popol z Praha už je tady.
14: Zábava vlny tobogány.
15: Co vás čeká?
14: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
15: Plno tobogánů a skluzovek.
14: Tak všichni rychle do plavek.
15: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
14: Relax, drinky, animace.
15: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
14: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
13: Akopala z Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na akopalas.cz.
16: Ahoj Niky, tak co, kam dneska vyrazíme?
17: Hele, co ocení sa?
16: Zase, včera jsem tam byla na rande.
17: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě. Ale vadí to?
18: Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
17: To je fakt. Parkování bez nervů, kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál. Tak vidíš, ve čtyři jsem tam jak na koni.
19: Spojte příjemné s příjemným v OC Nisa Liberec.
20: Spolehlivý a rychlý internet v Libereckém kraji. To je Sferianet. Kvalitní pokrytí a rozsáhlá optická síť. To je Sferianet. Bezkonkurenční ceny s rychlostí až 1000 megabitů. To je Sferianet. Internet, televize, volání. To je Sferianet. Volejte 480 000 000. Sferia.cz.
21: Hitradio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hitradio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
22: K pořádným slavnostem a akcím prostě vždycky patří Sviany. Tradiční české vynikající pivo. Sviany. Srdeční záležitost.
21: Zábavní automaty.com. Zábava na vaše party, oslavy i firemní akce. Vybírejte a objednávejte na zábavníautomaty.com.
23: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
24: Dan Landa.
23: Mirá.
24: Rybičky.
23: Migové.
24: Jdeme na Hrady.
23: 8 hradů.
24: 8 víkendů.
23: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
24: Dan Landa.
23: Harley.
24: Tomáš Klus.
23: Single X.
24: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
23: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival. To jsou Hrady. Hrady.

Eva Farna a Mirai, jejich společný duet. Vzpomeneš si, pokud by ta píseň nebyla o lásce, ale byla o koncertu v Edenu, tak by se jmenovala Nezapomeneš. Ano, dva koncerty v Edenu už má za sebou Eva Farna a zítra je třetí poslední a podle všech reakcí můžeme brzy Evu korunovat na královnu českého popu. Show to totiž byla monstrózní. Tak pokud půjdete zítra, máte se opravdu na co těšit a pokud jste si ještě navíc u mě minulý týden vyhráli lístky na koncert tady v čase 12:15 na Hit Rádiu, tak ještě jednou gratuluju, fakt to bude stát za to. Viděl jsem spoustu fotek, spoustu videí a klobouk dolů, show teda extrémní. My jdeme do roku 1986, tedy do roku, kdy Eva ještě nebyla na světě, za to byli na světě status quo a tenhle legendární hit se zrodil. In the Army Now.

0: Posloucháte Hit Radio, 14 hodin 43 minut, nejvyšší čas taky pomalu, ale jistě se připravit i na naši odpolední show, která začíná přesně v 15 hodin. Pokud pojedete zítra po dálnici, tak obzvlášť dávejte bacha na dálnici D35, protože zítra se odehraje něco, co tady ještě nebylo. Tanky budou na dálnici. Ano, zítra budou sociální sítě plný tanků, protože 9 tanků, 9 leopardů bude jezdit po dálnici tam a zpátky. Konkrétně teda na nájezdu Kocourovec ve směru na Ostravu, na Velký Újezd a potom zase zpátky směrem do Útvaru budou jezdit prostě několikrát, protože naše armáda se bude nacvičovat, jak se jezdí v kolonách. Jak tanky jezdí v kolonách, tak zítra to opravdu bude velmi veselý, tak jenom dávejte pozor, zároveň nesmíte se mezi ně zařazovat a připomínáme, že vojenský konvoj má vždycky přednost, tak buďte velmi opatrní na dálnici a jenom doufám, že ta paní, co tenkrát v té fábi vyřadila ty pandury, tak že zítra zůstane doma. Jinak by bylo opravdu velký veselo. Takže ještě jednou, zítra na sebe dávejte pozor. Dálnice D35, tak ta bude plná tanků. Od 15 hodin, to je taky další bomba, jak jsem slíbil, naše odpolední show. Tak se máte na co těšit. Já jsem Jirka Plnář a zítra se na vás těším opět v pravé poledne, tedy ve 12, tady na Hit Radio.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Dneska máme den žen ve stavebnictví. Proč by ne? Ženy jsou multifunkční a samozřejmě dokážou různé manuální práce, ale jaké jsou práce, které zvládají ženy líp než muži a taky naopak líp muži než ženy? Dejte nám to vědět k nám na WhatsApp a v odpolední show si dneska o tom popovídáme. Těšíme se na to.
3: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Kontakt. Hit Radio.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
6: Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
8: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
7: A proč?
8: Mrknout se na auto.
7: A proč?
9: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
10: Pozor v Jablonci, 19. června otevíráme Half Price. Čekají na vás světové značky za výjimečné ceny. Oblečení, obuv, doplňky, bytové dekorace, sportovní vybavení, doplňky pro zvířata a dokonce i občerstvení z celého světa. Vše na jednom místě. Prvních 50 zákazníků získá poukázku na nákup. Nenechte si ujít otevření 19. června v Central Jablonec. Half Price. Great Brands.
11: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
12: Chalupa v Proseči na Chrudimsku za 1 550 000. Chalupa v Pačejově na Klatovsku za 2 850 000. Rodinný dům ve Svijarnově v Rýdech Místek za 7 990 000. Rodinný dům ve Štědré na Karlovarsku za 2 499 000. A byt v Lapuskáka v Libochovicích na Litoměřicku za 2 800 000 korun.
11: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
13: For camping. Venku je nám krásně.
14: Tady chci bydlet.
13: Venku?
14: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
13: A kde bude ložnice?
14: Na louce pod hvězdami.
13: To je ale velká ložnice.
14: Největší na světě.
13: No jo. A co koupelna?
14: No, v potoce.
13: A sousedi?
14: Už se hlásí.
13: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
14: Jo, tady nám je krásně.
13: For camping. Venku je nám krásně.
15: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
3: ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
16: Dan Landa.
3: Mirá.
16: Rybičky.
3: Migové.
16: Jdeme na hrady.
3: 8 hradů.
16: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
16: Dan Landa.
3: Harley.
16: Tomáš Klus.
3: Single X.
16: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
17: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
16: www.hrady.cz.
18: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
19: 3 dny zábavy v České Lípě. Město Česká Lípa srdečně zve 19. až 21. června na tradiční městské slavnosti, kde si každý najde to své. Koncerty, Luna Park, superhrdinové, Neckiáda, rytíři, koncert v divadle, vědecké pokusy, sport nebo 3D filmy. Na hlavním pódiu vystoupí Michal David, Turbo, Michal Hrůza nebo Tereza Kerndlová. Vstup zdarma, těšíme se na vás. Více na www.mucl.cz.
20: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
21: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
22: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
23: Senkor.
24: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
25: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
26: Hit Radio.
27: Zlepši si náladu.
26: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči, pozor si, dávejte, u Lučan nad Nisou bouralo tady osobní auto do stromu a na místě zasahují záchranné složky. S omezením ale projedete. No a pokud míříte z Teplic směrem na Děčín, tak pozor na příjezdu do Modré. Bude tady na krajnici probíhat údržba vozovky. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Sklářské slavnosti Nový Bor 19. a 20. června. Sklářský trh, vláček po sklářských firmách, hudba, Brownies, We Are Domy, Adam Ďurica, Boogie Boys, chůdaři, ohnivý Luna Park, jídlo a pití. To jsou sklářské slavnosti 19. a 20. června.
2: Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
3: Navíc vám rádi spočítáme auto na úvěr nebo měsíční paušál s kompletní péčí. Přijďte si pro modely Volkswagen Love do Autonord.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
5: Senkor.
6: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovi.cz.
1: On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Kontakt.
8: Máme 15 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Česká armáda hlásí vysoký zájem o službu. Už před polovinou roku splnila letošní náborový cíl, který počítal s přijetím zhruba 2300 žen a mužů. Podle velení směřuje k tomu, že letos získá až 3300 nových vojáků. Podle vojska pomohly hlavně mírnější podmínky, jednodušší přijímací proces i vyšší platy a benefity. Česko dál sužuje sucho, a to navzdory tomu, že v posledních dnech zapršelo. Kvůli suchu už začaly platit první letošní zákazy odběru povrchových vod. Omezení se týká povodí Ohře, konkrétně Lounska, kde už lidé nemohou vodou z potoků a řek zalévat zahrádky nebo napouštět nádrže. S ostrahou českých věznic bude nově pomáhat moderní technologie založená na přesném dálkovém měření laserovými paprsky. Vězeňská služba ji zatím nasadí v Plzni na Borech a také na Mírově. Systém upozorňuje na nedovolený pohyb vězňů mnohem dříve než stávající metody, čím se zrychlí reakční doba strážných.
1: Fotbalový servis.
8: Útočník Lamine Yamal je po zranění připravený nastoupit k dnešnímu úvodnímu utkání španělských fotbalistů na mistrovství světa. Hrát budou s Kapverdami. Yamal nehrál od poloviny dubna kvůli svalovým potížím. Vynechal závěr sezóny španělské ligy a nenastoupil ani za reprezentaci v přípravě na turnaj v Severní Americe. Dnešní duel v Atlantě tak s největší pravděpodobností začne jako náhradník na lavičce. Hrát se bude od 18 hodin našeho času. Španělsko ve skupině narazí ještě na Saudskou Arábii a Uruguay.
0: Tento způsob léta zdá se mi poněkud podivným neboli nešťastným, říká klasik. A přátelé, já bych to poměrně podepsal. 15 až 17 stupňů, to jsou teploty, které hlásí sever Čech. Jinak je zataženo s občasnými přeháňkami a tak to bude až do večera.
1: Hit Radio Kontakt.
0: Ladíte Hit Radio Kontakt. S vámi odpoledne Jirka Krupeca a taky Pharrell Williams už za chvilku. Buďte happy s Hit Radiem Kontakt.

Hit Radio Kontakt, Beyoncé, If I Were a Boy, právě teď doznívá. Já, přátelé, doufám, že máte krásné odpoledne. Pokud jedete z práce nebo do práce, tak vám přeju šťastnou cestu. No a když jsme na těch silnicích, tak mám pro vás takovou vlastně celkem paradoxní statistiku, protože u nás tady na severu je vlastně zvláštní, že počet nehod za minulý rok klesl na něco málo přes 1700. Je to děsivé číslo, ale pěkné a pozitivní na tom je to, že je to méně než na přes rok, nebo tedy respektive na předminulý rok. A co je zajímavé, pokud vám doma říkají nejezdí na motorce, to jsou dobrovolní dárci orgánů, tak z tohohle čísla 1700 bylo v obrovských uvozovkách pouze 39 za účastí motorkáře. No ale co je ten paradox, že přestože počet nehod klesnul, tak bohužel počet zraněných a hůř stoupnul. Tuto statistiku zatím nebudeme úplně uvádět, nicméně, přátelé, šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv. No a protože Hit Radio Kontakt je váš nejlepší parťák na silnice, tak poslouchejte dál, protože už za chvilku se na tu dopravní situaci spolu podíváme, ale do té doby ty nejlepší hity na severu Čech, Krištof a jejich půlnoční hřích, taky Enrico Iglesias, už za chvilku.

0: Enrique Iglesias, Duel El Corazón, pojďme na cesty.
1: Jsme Hit Radio Kontakt a cesty v našem kraji známe jako svoje boty.
0: Přátelé, představte si spolujezdce, který je GPS a peněženka v jednom. Tak přesně takovýhle parťák je Hit Radio Kontakt. No, my pro vás totiž nejenom, že máme tu nejaktuálnější dopravní info, ale zároveň pro některé z vás máme i plnou nádrž. Jak ji získat? Stačí, když nám právě vy poskytnete nějaké info z vašich cest. Jak takové info může vypadat? Stačí nahrát hlasovou zprávu na WhatsApp a ta může vypadat takto.
2: Ahoj, kdo jedete od Liberce do Turnova, tak u Hodkovic to zase mírně stojí.
0: Děkujeme Aničce za info. No a vy, přátelé, určitě, když uvidíte někde nějaký problém, tak neváhejte a nahrajte nám takovou podobnou hlasovou zprávu nebo pošlete i textovou zprávu na WhatsApp na číslo 606 825 404 a plná nádrž může být vaše. Opatrně, šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv. No a další dopravní info už víceméně za půl hodinky.
1: Léto není období v kalendáři. Léto je život. S námi startuje z nuly na 100 tento víkend. Hit Radio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do nedělního večera budeme hrát jen ty největší letní hity posledních 30 let. Tohle není jen víkend. Tohle je oficiální začátek léta. Summer Party. Celý víkend jen na Hit Radio.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Kdo šetří, má za tři.
8: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
7: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
8: Zítra ušetříme.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
10: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
11: Já bych koupil rákosku.
12: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
13: Gepy, přívěsy Liberec. Scháníte vozík? Na zahradu, stavbu i kolem domu? Gepy, přívěsy Liberec. Vozíky skladem, rychlé dodání a servis, na který je spoleh. Dříve Ganet, dnes Gepy, přívěsy Liberec. Pavlovice, dole v zatáčce pod hokejkou. Přívěsy Liberec.cz.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
16: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
17: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
18: Tak jsem tady na ten komín, paninko.
19: Je, ráda vás vidím. To nám ten rok zase utekl.
18: My se o komín postaráme bezpečně, spolehlivě a kvalitně. Liberecké komíny CZ.
20: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Frýdlant se baví. Sobota 20. června. Hudba, tanec, divadlo, sport, koncerty. The Ushu Open. Adam Mišík, The People, Claymore, AC.cz. Otevřené muzeum i vstup na věž. Skvělé jídlo a pití. Frýdlant se baví. Sobota 20. června.
21: Hledáš práci ve výrobě? Nečekej na lepší příležitost. Vivaplast právě hledá nové operátory a seřizovače. Moderní technologie, silné zázemí a odměna, která odpovídá tomu, co umíš. Vivaplast. Přidej se k týmu, který jede naplno. www.viva.cz.
22: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
23: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
22: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
23: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
22: Zahradagalas.cz.
24: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
25: Hit Radio.
26: Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.

Přátelé, zatímco na Hitrádiu Kontakt dozněl Miles Smith Nice to meet you, tak myslím si, že Nice to meet you byla věta, kterou prohlásila Eva Farná, The Queen of Eden, během svých zatím prvních dvou koncertů všem svým fanouškům, kteří jí ten Eden vyprodali, navštívili. Ještě je před ní třetí koncert, k tomu se v průběhu dnešního ale vysílání ještě dostaneme. Teď je tady ale velmi důležitá zpráva. 2:28. To je čas, který nás dělí od vydání alba ADHD Pop, který Eva oznámila na svém prvním Edenu a vychází už dneska v 18 hodin. Zatím z něj známe celkem 4 tituly. Perpetuum mobile, Neříkej, co má se stát, Big Mac a Vzpomeneš si. Všech ostatních 8 tracků zatím má pouze název track číslo. Tak uvidíme, já jsem strašně zvědavý, já už vím přesně, co budu dělat dneska v 6 večer. Jakmile skončí odpočet, okamžitě dávám sluchátka do uší a projedu celé to album úplně od začátku do konce, protože Eva je ve své nejlepší formě a už se jejího alba ADHD Pop, které vychází dneska v 6, nemůžu dočkat. Tak doufám, že vy mě v tom podpoříte, že si užijeme dneska celé nové Evino album. No a pokud ještě váháte stále nad tím, jestli vyrazit na třetí Eden, tak určitě poslouchejte dál, protože já vám prozradím, proč ano.

0: Omi Cheerleader a Hit Radio Kontakt. Přátelé, pokud se podepisujete stejně jako já pod rčení, že řemeslo má zlaté dno, tak určitě doporučuji vřele vyrazit 18. července v sobotu do Semil, do fabriky, protože tam si můžete zažít festival řemesel. Ano, tam si můžete totiž podívat, jak různá řemesla můžou vypadat. Určitě si některá z nich můžete i vyzkoušet. Já jsem si takhle zkusil třeba kovařinu a musím říct, že je to nádherný relax. Fakt jsem si u toho odpočinul hlavu, bylo to boží. A pokud byste od kováře chtěli placku, tak se mi můžete ozvat na moje sociální sítě kdykoliv. Pokud byste chtěli cokoliv jiného než placku, vyražte do fabriky na festival řemesel, tam určitě spoustu opravdových skutečných kovářů, co umí opravdové řemeselné věci vyrobit, potkáte spoustu. No ale pokud byste si rádi jen tak prostě začilovali, tak i pro vás tam bude spousta programů, regionální mini pivovárky, muzeum bicyklu a spousta muziky, například třeba Marta Jandová, Ondra Ruml nebo Šimon Bylina a mnohem, mnohem víc. Takže obrovským červeným písmem pište si do diáře 18. července 10.00 Industriální areál v Semilech. Vemte děti, babičku, dědečka, pejska, tetičku, všechny a vyražte tam, protože tahle ta akce bude opravdu stát za to. Na Hit Radio Kontakt už za chviličku další skvělé hity Poetika a taky Coldplay. Hit
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: A co kdybych vám řekl, že pro vás mám něco, co vás zaručeně zbaví stresu? Alespoň na mě to fungovalo, já jsem o víkendu zkusil něco podle jednoho článku a hele, novej člověk.
3: Úplně vyčilovaný Míša.
2: Vy jste si toho nevšimli od rána. Technika 4-7, 4 vteřiny nádech a 7 vteřin dlouhý výdech.
4: To není to 6-7 teda.
2: Ne, je to 4-7, 4-7. Takže 4 vteřiny nádech, jo, takže pojďme na to teď. To platí pro vás, kdo nás posloucháte, jo? Tak a výdech, 7 vteřin. To je dobrý, ne?
3: Počítá to někdo teda?
2: Já vám to počítám. Tak pojďme ještě jednou, teďka opravdu všichni společně do u rádia.
3: To se má nějak jako opakovat, nebo
2: co? No, ideálně by se to mělo dělat půl minuty, takže cca třikrát.
3: Tak to vám
2: Davide, počkej, Davide. Davide, už přestaň.
3: Ale tak jako zpřítomní to tak trošku člověka, je to příjemný.
2: Jako uzemní tě to vlastně tak trošku mě přijde, no. Ale už pro někoho jednou.
3: Přesně.
2: Davide.
3: Kaput, dejme pro verse.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Já nový plot mám.
5: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
6: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
5: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
7: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
8: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
9: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
10: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku.
11: www.bezpotisku.cz.
12: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
13: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Čery.
12: A proč?
13: Mrknout se na auto.
12: A proč?
14: Protože v autosalonech Čery teď pořídíte rodinné SUV Čery již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
15: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
16: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
15: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
16: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
15: Zahradagalas.cz.
17: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
18: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
19: Nisa Street Drift 2026. Nejnavštěvovanější driftingový závod sezóny už 21. června. Večerní battle TOP 32. Kryté divácké zóny, koncert Paulího Garanda, Food Zona Merch. Tohle bude banger. Vstupenky na ticketportal.cz nebo na místě. Užij si s námi tenhle závod kolem nákupního centra Nisa Liberec.
20: Ahoj Niky, tak co, kam dneska vyrazíme?
21: Hele, co OC Nisa?
20: Zase, včera jsem tam byla na rande.
21: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě.
20: Ale vadí to, vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
21: To je fakt.
20: Parkování bez nervů, kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
21: Tak vidíš, ve čtyři jsem tam jak na koni.
22: Spojte příjemné s příjemným v OC Nisa Liberec.
23: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
24: Hit Radio. Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není. Vyhraj v rychlé pětce 5000 korun do Levels v My House of Fun a užij si svět her, zážitků a adrenalinu. Stačí 5 správných odpovědí a zábava ve splněném dětském snu může začít. Každé všední ráno ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
25: V srdci Prahy je Maj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. houseoffunprague.cz.
26: Hit Radio Kontakt.
27: Zlepši si náladu.
26: Zlepši si náladu. Hit
28: Radio. Když duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

Přátelé, před chvilkou jsem vás na Hitrádiu Kontakt zval na naprosto úžasný festival řemesel, který se odehraje už 18. července ve Fabrice v Semilech. No ale protože vás máme fakt rádi a jsme váš nejlepší nejen hudební parťák, tak máme pro vás samozřejmě i nějaké to vlezné úplně zadarmiko. No úplně zadarmo to vlastně nebude, protože já chci vaše příběhy. Skočte na naše sociální sítě, ať už Facebook nebo Instagram, a pod soutěžní příspěvek nám napište, kterého řemesla vy osobně se nejvíc bojíte, nebo zkrátka, na které prostě zavoláte odborníka. Já se musím přiznat, že se dost bojím mytí nádobí, vysávání, praní, žehlení, utírání prachu. Taky se docela dost bojím výměny pneumatik na autě, každopádně i jako, no zkrátka, cokoliv, na co musím potřebovat ruce. Tak přátelé, skočte tam, jsem zvědavý na ty vaše příběhy, jak tomu pouštím do uší další skvělou muziku. Rudimental, Ella Eyre a jejich Waiting All Night.

0: energie v závěru 15. hodiny Rudimental, Ella Eyre a jejich Waiting All Night. A my už se pojďme podívat na silnice. Je tady nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči pozor, na trase Železný Brod Turnov u odbočky na Huntířov jsou v sobě dva osobáky, ale s omezením projedete. No a pokud míříte z Nového Boru směr Česká Kamenice, tak se tam vytvořila kolona a zdržení je hlášené zhruba na 9 minut. Vaše dopravní info nám volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Hausbrand Café per favore?
6: Si, signora.
7: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: 3 dny zábavy v České Lípě. Město Česká Lípa srdečně zve 19. až 21. června na tradiční městské slavnosti, kde si každý najde to své. Koncerty, Luna Park, superhrdinové, Neckiáda, rytíři, koncert v divadle, vědecké pokusy, sport nebo 3D filmy. Na hlavním pódiu vystoupí Michal David, Turbo, Michal Hrůza nebo Tereza Kerndlová. Vstup zdarma, těšíme se na vás. Více na www.mucl.cz.
10: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
11: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
12: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
13: Máme 16 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Vláda dnes schválila návrh zákona, který nahrazuje financování veřejnoprávních médií z poplatků příspěvkem ze státního rozpočtu. Česká televize a Český rozhlas tak ze státního rozpočtu dostanou necelých 8 miliard korun. Budou tak mít stejně peněz jako v roce 2024, tedy před loňským zvýšením televizního a rozhlasového poplatku. Policie varuje před chybami při cestování s dětmi. Lidé často používají nevyhovující autosedačky. Děti připoutávají nesprávně a v některých případech dokonce vůbec. Tým silniční bezpečnosti proto představil kampaň Cestujte s dětmi bezpečně, která má v této oblasti vzdělávat, jak říká z týmu Markéta Novotná.
14: Její vlastně snahou je naučit aktuální anebo i budoucí rodiče či prarodiče, jak správně své děti usazovat a poutat do dětských autosedaček, protože v terénu se vlastně denně setkáváme s tím, že některé děti splňují tu legislativní povinnost, kdy autosedačku pod sebou mají a připoutané jsou, ale jsou připoutané nesprávně a tudíž i neefektivně.
13: Více informací najdete na webu cestujtesdětmibezpečně.cz. Češi si oblíbili práci na částečný úvazek. V posledním čtvrtletí loňského roku mělo hlavní zaměstnání s kratší dobou skoro 515 tisíc lidí. Meziročně jich bylo zhruba o 31 tisíc více. Částečný úvazek častěji využívají ženy, které pečují o malé děti. Muži pak na částečný úvazek pracují hlavně ve vyšším věku. Dnes poznáme basketbalové mistry. O držiteli titulu rozhodne až poslední sedmý finálový zápas mezi obhájci titulu z Nymburka a Pardubicemi. Utkání začne přesně za hodinu a hrát se bude v Praze na Královce.
0: Zatímco, přátelé, v Jablonci teploměr ukazuje 15 stupňů, je tam zataženo a bude tak až do zítřejšího rána, tak třeba v Doxech nebo v Turnově si užívají polojasno a krásné teploty 17 stupňů, dokonce by se kolem 8 hodiny večer mělo roztrhat a ještě na posledních pár hodin vylézt sluníčko.
12: Hit Radio Kontakt.
0: Ladíte Hit Radio Kontakt, odpoledne s Jirkou Krupicou je v plném proudu a před námi Black Eyed Peas, Let's Get It Started!

0: Tak.
1: Přátelé, jak jistě víte, tak my jsme váš nejlepší parťák na cesty. Ano, my totiž nejenom, že víme, kde to jak jezdí, ale my vám totiž každý den, aspoň tedy všední, rozdáváme plnou nádrž úplně zadarmiko. No a pokud jste se už zapojili do soutěže a říkali jste si, tyjo, já jsem jim tam napsal o té koloně a oni mě ten den nevylosovali, to už je prostě pryč, nebojte se, my totiž stále losujeme z těch, co ještě nevyhráli, je vás opravdu hodně, takže nemůžu slíbit, že se dostane úplně na všechny, nicméně právě dneska se totiž výhercem stává Vašek. Vašek nám před pár dny totiž napsal o dopravní nehodě v Jablonci nad Nisou. My mu tímto gratulujeme. Vašiku děkujeme, protože tohle byla velmi aktuální zpráva. Věřím tomu, že spoustě řidičů v tu chvíli pomohla. Takže velké gratulace. No a pokud si říkáte, jak by taková zpráva mohla vypadat, tak kromě toho, že nám můžete napsat na náš rádiový WhatsApp na číslo 606-825-404, tak mnohem radši mám třeba osobně já vaše hlasové zprávy, ať se tady v tom studiu nepřiberám tak sám. Můžete znít třeba takto.
2: Ahoj, tady Lucie. Jablonecká ulice v Liberci u Šelďáku je zavřená a vypadá to na dlouhodobou uzavírku až do konce roku, tak objíždějte.
1: Luci, díky za info, do konce roku se tomu místu budeme všichni muset vyhnout. No a vy, přátelé, ostatní, uložte si číslo 606-825-404. To je náš WhatsApp, na ten nám posílejte dopravní info. Já vám přeju hodně štěstí a posílám do uší další hity. Michael Jackson, Black or White, taky ale Farben, Body, Baby, Goodbye. No a za chvilku dopravní info od nás.

0: Přátelé, ať už aktuálně jedete do práce, z práce, vezete děti ze školy nebo na kroužky, tak by se vám určitě mohlo hodit to nejlepší i dopravní info, které pro vás máme, protože my jsme váš nejlepší parťák na cesty.
1: Jsme Hit Radio Kontakt a cesty v našem kraji známe jako svoje boty.
0: Já bych chtěl připomenout dopravní nehodu, která se stala na trase ze Železného Brodu na Turnov, tak u odbočky na Huntířov jsou k sobě dva losobáky, ale s omezením se tam má údajně dá projet. Na druhou stranu dobrá zpráva je, že kolona na trase Nový Bor Česká Kamenice už hlášená není, tak už se to tam pravděpodobně rozjelo. Ale když se koukám na aktuální zpravodajství, takové ty obligátní místa, jako na průtahu Liberecem, kde je hlášené zdržení asi na 4 minutky, na to si už prostě asi musíme zvyknout. My jsme Hit Radio Kontakt, váš nejlepší spolujezdec, ale taky ten nejlepší DJ do auta. Posílám tu nejlepší muziku na severu Čech. Divoký byl i Čmelák, také Alex Warren a Ordinary už za chvilku.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. kvkuchyně.cz.
4: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
5: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
6: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
7: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
8: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. Chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
10: Auto na šrot.cz.
11: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
10: Volejte 776 823 833.
11: Auto na šrot.cz.
10: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
11: A zdarma odvezeme.
10: Volejte 776 823 833.
12: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax od Eltrans Liberec. Spolehlivost, maximální výkon, minimální starosti. Užitkové vozy Tenax od Eltrans Liberec. Nízké provozní náklady, vysoká efektivita a výdrž. To je Tenax. Více na tenax.auto.eu.
13: Hledáš jistotu v práci, která má budoucnost? V CIS Systems tvoříme silná spojení, moderní výroba, čisté prostředí a tým, na který se můžeš spolehnout. Přidej se k nám, navštiv nás na cissystems.cz. CIS Systems. Tvoje budoucnost začíná tady.
14: Zastavit v pneuservisu Šišmiš v České Lípě se vyplatí. Čištění a plnění klimatizací. Rovnání aludisku. Výprodej pneumatik a aludisku. Mrkni na pneušišmiš.cz.

0: obuv ví.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
2: Senkor.
3: Ilona Čáková s kapelou vystoupí v Hodkovicích. 20. června Ilona Čáková, Hitmakers a Logr. Koupaliště Hodkovice.cz.
4: Ústecký kraj vás zve na den plný adrenalinu, techniky a zábavy.
5: V sobotu 20. června ožije letiště Ústí nad Labem velkolepými ukázkami zásahu hasičů,
4: policie, záchranářů i armády České republiky.
5: Uvidíte vrtulníky, speciální techniku, práci profesionálů v akci a chybět nebudou ani interaktivní stanoviště a program pro děti. Přijďte zažít den plný emocí, napětí a nevšedních zážitků pro celou rodinu. V sobotu 20. června na letišti Ústí nad Labem.
6: Bydlet o úroveň výš?
7: Můžete i vy.
6: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
7: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
6: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
7: Rezidence Level 21.cz.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

Max Warren Ordinary vám zpříjemňuje odpoledne na Hitradio Kontakt. No a přátelé, dneska máme 15. června. Fakt 15. června, toto letí. To je jako půlka, takže prostě už za 14 dnů vážení učitele máte volno, je to tak. No a přátelé, k tomuto datu se pojí i taky Mezinárodní den žen ve stavebnictví. Věc, která dřív byla neže nemyslitelná, ale spíš se z toho dělala, hlavně třeba v 90. letech legrace, vzpomínám si, že tomu byl věnovaný jeden konkrétní celý díl Kroku za krokem, kdy tam Frank přijímal do své stavební firmy ženu a vlastně si tam z toho dělali jako legraci celou dobu. A ta žena ale nakonec ukázala těm chlapům, že dokáže být v práci mnohem lepší než všichni ostatní, co tam byli. Takže ženy ve stavebnictví určitě patří a patří úplně všude, stejně jako muži. Na dříve typicky ženskou práci dneska už se to tak krásně smazává. Mě by zajímalo, jaká práce vám osobně přijde, že by vám prostě nešla. A nejenom proto, že si říkáte, já jsem chlap, já přece bych nemohl zvládnout tohle, nebo já jsem žena, já bych nezvládla tohle. Mě by zajímalo, když popustíte úzdu fakt fantazii a vymyslíte nějakou profesi, která o které víte, že prostě tohle prostě byste se nikdy nenaučili. Určitě mi napište na náš rádiový WhatsApp 606 825 404 a moc se těším na vaše odpovědi. Jako takovou drobnou inspiraci vám posílám ty nejlepší hity na severu Čech. Robert Miles, Maria Neuer a jejich One and One.

0: Michal Šulte, Rehab a Waterfall dozněla eterem Hydrádia Kontakt. No a přátelé, protože my máme rádi informace a rádi držíme v obraze sebe a tím pádem hlavně i vás, tak jsme opět vyrazili tady k nám do našeho nádherného kraje. Tentokrát Denča vyrazila do Chrastavy, kde vyspovídala pana starostu Michaela Canova.
1: Léto už se hlásí o slovo. Se starostou Chrastavy Michaelem Canovem teda dneska probereme, jak je na tom chrastavské koupaliště nebo třeba nové farmářské trhy. Dobrý den, pane starosto.
2: Dobrý den.
1: Koupaliště v Chrastavě se otevřelo na začátku června. Můžeme se letos těšit na nějaké novinky na koupališti a co oblíbené ranní plavání, to zůstává?
2: No tak letos ten modus bude asi stejný jako v loňském roce, ale ty novinky přijdou za rok, kdy bude otevřen i z brusu nový druhý bazén. No a ranní plavání samozřejmě zůstává. To je prostě i moje slabůstka osobní, že je otevřeno v každý všední den ráno od 6 do 9.
1: V Chrastavě proběhly 26. května historicky první farmářské trhy. Jaký měli úspěch, co si tady mohli lidé pořídit a hlavně, kdy budou další?
2: Úspěch měli veliký, jako opravdu veliký. Pořídit je možné tam vlastně skoro všechno, když takhle řeknu, z toho, co se očekává, že farmáři nabízí od různých medů a čajů a domácí zeleniny a ovoce. Prostě skoro všechno. No a ty další trhy, ty budou v úterý 17. června.
1: Pane starosto, zřejmě poprvé v historii navrhl Senát k prezidentskému vyznamenání dva chrastavské občany. A to právě na váš popud, co by senátora. O koho jde a čím si tito dva hrdinové vyznamenání zaslouží?
2: No jsou to otec a syn stejného jména Tomáš Machatý a oni v listopadu loňského roku zachránili přímo na náměstí. Chlapce, který tam zůstal ležet, prostě něco se mu stalo. A kdyby ho nezachránili, tak je prostě prokazatelný, že by prostě zemřel ten chlapec. Takže to byl velký čin a já jsem zvědavý, jak ten návrh dopadne. Je to vlastně poprvé, co jsem někdo navržen panu prezidentovi přímo z Chrastavy.
1: Vy jste v Chrastavě v květnu oživili zapomenutou osadu Neustadt, která se teď po několika staletích dostává i zpátky na mapu. Jak se vůbec povedlo osadu objevit?
2: No to je taková zajímavá historie. Jeden občan, Martin Schulz, se zabýval rodokmeny. A on, když sestavil jeden rodokmen, tak zjistil takovou zvláštní situaci, že na určitém místě, kde i vlastně dříve se uvádělo jméno Andělská hora, najednou v těch starších, ještě starších dokumentech je uvedeno Andělská hora pomlčka Neustadt. A v těch ještě starších dokumentech najednou je jenom Neustadt. Takže on potom začal pátrat a zjistilo se, co se zjistilo, že tedy v Chrastavě opravdu byla i hornická osada jménem Neustadt a my jsme vlastně obnovili vzpomínku na ní.
1: Hodiny na chrastavském kostelu svatého Vavřince, neodmyslitelná součást města, už zase ukazují přesný čas. Oprava prý ale byla docela náročná, je to tak?
2: Jo, je to tak, tam se musel vyměňovat nějak celý mechanismus a prostě proto technicky náročné i finančně náročné. No ale je to hotovo a samozřejmě je důležité, aby ten čas na kostel ukazoval přesně. A takže to byla taková nepříjemná situace, když ty hodiny stály, takže to je vyřešeno.
1: Tolik starosta Chrastavy Michael Canov. Díky za rozhovor a nashledanou.
2: Já taky děkuji a zdravím všechny posluchače.
3: Dopravní hlídka Hit Rádia Kontakt. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích severních Čech? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 606 825 404. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Kontakt, tvůj parťák na silnicích severních Čech.
4: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen dva dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
5: Haló, to jsem já, zimní bunda. A musím říct, že je mi teda děsný vedro. Tohle už fakt není počasí pro mě. A hele, tamhle se z kanclu plazí oblek z košilí a mají jazyk až na vestě. No jo, kancelářský maraton. Tok šup, fešáci, mazat do Laundry Pointu. Tam vás zase dají do formy.
6: Laundry Point, tam, kde oblečení získává druhý dech. Laundrypoint.cz.
7: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí. Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfort Plus.cz. Teplo chytře a úsporně.
8: Tré! www.nirkarna.cz.
9: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
8: trenirkarna.cz.
10: Když vybíráte pití pro děti, chcete, aby bylo opravdu zdravé. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.

0: www.radiovlnyčiny.cz.
1: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo na prodejně.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa,
2: Mira,
3: Rybičky,
2: Migové,
3: jdeme na Hrady.
2: 8 hradů,
3: 8 víkendů,
2: muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa,
2: Harley,
3: Tomáš Klus,
2: Single X.
3: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
3: www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
6: 178 tisíc korun dolů. Volkswagen Caddy teď skladem v Autonord. Víc asi vědět nepotřebujete. Snad jen, že je to limitovaná nabídka. Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. www.autonord.cz.
7: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
8: Bydlet o úroveň výš?
9: Můžete i vy.
8: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
9: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
8: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
9: Rezidence Level 21.cz.

0: starostí, rychle a kvalitně do vašich klubových barev. Jděte na kupmerch.cz, e-shop pro kluby a organizace.
1: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
2: Hit Radio Kontakt.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: David Guetta, tady jsme Stones and I, gone, gone, gone, už máme pomalu, ale ještě závěr 16. hodiny, jenže my jsme se před chvílí, přátelé, bavili o tom, že když dneska máme Mezinárodní den žen ve stavebnictví, což je pro spoustu žen i pro spoustu mužů stále poměrně zvláštní představa, i když spousta žen ve stavebnictví je a válí často líp než chlapy, tak jsem se vás ptal, jaké jsou zaměstnání, které vy si nedovedete představit. A dost mě překvapily vaše odpovědi. Píše třeba Péťa, který říkal, že kvůli výšce by asi těžko dělal pilota stíhačky. A prý i kdyby ho vzali, takže je takový nervák, že by byl nebezpečný hlavně sám sobě. Peťo, já tě mega rozumím. Já kdybych měl jít k armádě, tak bych chtěl taky řídit nějaký ten transporter nebo nějakou podobně cool věc, ale při mých skoro 2 metrech a když se podíváš, všude chcou asi do 1,70 m. Máme prostě stejný problém. Přátelé, pište dál, mě to moc baví, jsou to velmi krásné historky, ještě se k něm v průběhu dnešního vysílání dostaneme, no ale protože se blíží 17. hodina, my jsme váš nejlepší parťák na silnice, tak se na ně pojďme podívat. Nejlepší dopravní servis na severu Čech, přátelé, připomínám, na trase Železný Brod Turnov u odbočky na Huntířov jsou stále v sobě 2 osobáky, s omezením ale projedete. No a když se dívám kolem sebe, tak už jenom připomínám, že na Děčínsku na výjezdu ze Studánky směrem na Varnsdorf, tak tady zasahují hasiči u požáru osobního auta, tak tam počítejte s tím, že se může stát, že provoz budou muset z nějakého důvodu omezit. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Sekání trávy nemusí být dřina, může to být radost. Gentleman's Tools Turnov nabízí sekací traktůrky pro každou zahradu i větší pozemek. Výkon, pohodlí, skvělá cena a zajištěný servis. Nasedni a sekání tě začne bavit. Gentleman's Tools posune vaši zahradu a sekání na vyšší úroveň. echoonline.cz.
2: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
7: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
8: Je 17 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Letošní sbírka Český den proti rakovině zatím vynesla 31 milionů korun. Je to skoro o 2 miliony více než loni. Kampaň letos upozorňovala na prevenci nádorů hlavy a krku. Do sbírky se letos zapojilo 16 000 dobrovolníků a lidé si odnesli přes 1 000 000 symbolických žlutých kytiček. Do zahraničí v posledním roce vycestovali skoro 2/3 lidí. Jen málo kdo si ale před cestou zjišťuje zdravotní rizika nebo využívá systém DROST. Co je potřeba nepodcenit, řekne mluvčí ministerstva zdravotnictví Renata Povolná.
9: Doporučujeme sjednat si kvalitní cestovní pojištění a zkontrolovat očkování, zejména proti spalničkám a virové hepatitidě A. Na místě je pak důležité dbát na hygienu rukou, dostatečný pitný režim, neopomenout pravidla bezpečného sexu a také na ochranu před komáry.
8: Podle průzkumu se zdravotní potíže během pobytu v cizině objevily zhruba o 5% cestovatelů. Po chladnějším začátku týdne se v Česku bude oteplovat. Pátek a víkend pak budou tropické s teplotami nad 30 stupňů Celsia. O víkendu se zejména ve větších městech mohou objevit i tropické noci, během kterých teplota neklesne pod 20 stupňů. Výraznější déšť nebo přehánky meteorologové čekají v úterý a taky ve středu. Hokejový útočník David Pastrňák z Bostonu se posunul v historické tabulce nahrávačů po letošním playoff NHL mezi českými hokejisty na 4. místo. Dělí se o něj s Ondřejem Palátem. V 96 zápasech Pastrňák nazbíral 52 asistencí. Palát z New York Islanders pak na stejný počet přihrávek potřeboval přes 150 utkání.
0: Dneska v noci klesnou teploty na 9 až 6 stupňů Celsia, bude vanout slabý západní vítr o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu, ale přátelé, dobré zprávy, zítra se nám má oteplit. Teploty by měly vyšplhat až k 21 stupňům. Na druhou stranu, aby dobré zprávy byly vyvážené, tak by mělo zítra celý den být oblačno až zataženo s mírnými přeháňkami.
7: Hit Radio Kontakt.
0: Ladíte Hit Radio Kontakt. Odpolední show s Jirkou Krupicou pokračuje. Před námi Eva Farná. Měla jsi mě vůbec rád, jdeme na to.

Na Hydrádiu Kontakt nám doznívá Nico Santos, jeho Human Being, což ale, přátelé, teď je mnohem důležitější, to, že před ním na éterem proběhla Eva Farná se svou skladbou Měl jsi mě vůbec rád. To je skladba, která je tady s námi už 20 let. Ano, před 20 lety vtrhla tenkrát malá mladá dračice mezi nás. Za tu dobu pozbírala 8 ocenění Zlatý slavík v různých kategoriích, včetně titulu Absolutní slavík, a to proto, že pozbírala nejvíce hlasů napříč všema kategoriema. A tahleta dívka za těch 20 let se vypracovala tak vysoko, že vyprodala 3 edenské koncerty. Naprosto neuvěřitelná věc, která se tady nepodařila jako nikomu. Nikomu, takže od dneška budiš zvána královna Edenu. A přátelé, pokud přemýšlíte nad tím, jestli vyrazit na 3. Eden, tak vyrazit. Jako tam není buď a nebo. Jestli máte volný večer, tak prostě běžte. Je tam posledních pár lupenů. Nepřemýšlejte ani vteřinku, běžte, tam kupte je. Protože každý, kdo tam teďka na jedničce nebo na dvojice byli, tak vám potvrdí, že lepší koncert neviděli a už nikdy neuvidí. Déňata se z toho úplně rozplývala, když se podíváte na jakákoliv videa. Eva tam lítá vzduchem, má spoustu zajímavých hostů. Takovouhle show Eden ještě neviděl. Takže určitě vřele doporučuju. A pokud jsem vás doteď nenavnadil, tak věřte, že za zhruba 3/4 hodinku je to přesně, řeknu vám to přesně, je to 51 minut 49 minut. Za 49 minut vychází tajné album, které Eva dlouho tajně natáčela a na prvním Edenu prozradila, že dneska vyjde, nese název ADHD Pop a v 18 hodin se ho konečně dočkáme. Takže pokud jsem vás já nenavnadil teď, tak já myslím, že to album vás drapne za ruku a dotáhne na Eden. Určitě vyražte, bude to skvělý. Pojďme zpátky ale k muzice na Hit Radio Kontakt. Dr. Alban, It's My Life.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. No a přátelé, pojďme na silnici.
1: Jsme Hit Radio Kontakt a cesty v našem kraji známe jako svoje boty.
0: Je to tak, protože jsme nejenom to nejlepší, ta nejlepší volba na muziku do auta, ale jsme taky ten nejlepší spolujezdec. A tak se koukám, jak ideálně, co nejčistším způsobem dojet, ať už domů nebo prostě tam, kam zrovna míříte. No tak pozor, pokud jedete z Nového Bodu na zákupy, tak bacha, ve Sloupu v Čechách tady vyšetřuje policie nehodu dvou osobáků a počítejte tady s drobným omezením. No a bacha taky na výjezdu ze Studánky směrem na Varnsdorf, tady hasiči hasí požár osobního auta. I tady je provoz docela omezený. Přátelé, prosím vás, šťastnou cestu a jedete kamkoliv. Další doprava už za půl hoďky.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: A co kdybych vám řekl, že pro vás mám něco, co vás zaručeně zbaví stresu? Alespoň na mě to fungovalo, já jsem o víkendu zkusil něco podle jednoho článku a hele, novej člověk.
3: Úplně vyčilovaný Míša
2: tady. Vy jste si toho nevšimli od rána. Technika 4-7, 4 vteřiny nádech a 7 vteřin dlouhý výdech.
4: To není to 6-7 teda.
2: Ne, je to 4-7, 4-7. Takže 4 vteřiny nádech, jo, takže pojďme na to teď. To platí pro vás, kdo nás posloucháte, jo? Tak a výdech, 7 vteřin. To je dobrý, ne?
3: Počítá to někdo ten
2: návrh? Já vám to počítám. Tak pojďme ještě jednou, teďka opravdu všichni společně i dostat u rádia.
3: To se má nějak jako opakovat, nebo
2: ty? No, ideálně by se to mělo dělat půl minuty, takže cca třikrát.
3: Tak to vám
2: Davide,
3: mím.
2: Počkej, Davide, Davide, už přestaň.
3: Ale tak jako zpřítomní to tak trošku člověka, je to příjemné.
2: Jako uzemní tě to vlastně tak trošku mě přijde, no. Ale už pro někoho jednou. Davide.
3: Kaput, dejme pro verze.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. To musíte zažít. Se slevomatem na Hit Radio.
5: Ahoj Richarde, ty k nám chodíš ze slevomatu vždycky s inspirací na volný čas a zážitky.
6: Ahoj, ahoj.
5: Ale co to, ty vypadáš nějak zničeně?
6: Je to... Já to moc nechápu, ale je to prostě tak, takže to musím říct. Jeden z pilířů slevomatu, který všichni znáte, je rozbitej. Prostě je konec.
5: Cože? No a co se stalo?
6: Určitě znáš kolotoč štěstí, jak tam můžeš vyhrát nějaký kredity nebo slevy každý den.
5: Jasně znám.
6: Tak ten se rozbil.
5: Cože? Počkej, jako to znamená, že už nejde točit na proslulým slevomatím kolotoči štěstí?
7: No to si děláš srandu.
6: No jde, ale každý, kdo si zatočí, tak vyhraje. To není normální.
5: Jo, aha, takže to je jako dobrý rozbití.
6: No, jako pro lidi, jo, no.
5: Takže, jestli to chápu dobře, každý, kdo zatočí, tak něco vyhraje.
6: Přesně tak. Kredity nebo slevu třeba 10% na pobyty až do 22. června.
5: No ale tak to je přece super, ne? Děkujeme!
6: Jo, není zač, ode mě to nemáte.
1: To musíte zažít se slevomatem na Hit Radio. Každý den přináší nové výzvy.
8: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
1: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
8: Více na práce Ontex.cz.
9: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
10: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
11: Zábava vlny tobogány.
12: Co vás čeká?
11: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
12: Plno tobogánů a skluzovek.
11: Tak všichni rychle do plavek.
12: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
11: Relax, drinky, animace.
12: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
11: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
10: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
13: Pozor v Jablonci, 19. června otevíráme Half Price.
7: čekají na vás světové značky za výjimečné ceny. Oblečení, obuv, doplňky, bytové dekorace, sportovní vybavení, doplňky pro zvířata a dokonce i občerstvení z celého světa. Vše na jednom místě. Prvních 50 zákazníků získá poukázku na nákup. Nenechte si ujít otevření 19. června v Central Jablonec. Half price. Great brands.
13: Auto na šrot CZ.
14: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
13: Volejte 776-823-833.
14: Auto na šrot.cz.
13: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
14: A zdarma odvezeme.
13: Volejte 776-823-833.
15: Hledáš práci ve výrobě? Nečekej na lepší příležitost. Vivaplast právě hledá nové operátory a seřizovače. Moderní technologie, silné zázemí a odměna, která odpovídá tomu, co umíš. Vivaplast. Přidej se k týmu, který jede naplno. www.viva.cz.
16: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
17: Co hledáš?
18: Trůn pro královnu?
16: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
18: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
16: To je jak sen. Kdeže to je?
18: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
19: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
20: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hitrádia. Fotbal na Hitrádiu Kontakt.
21: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
22: Matracezahubičku.cz.
20: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

Přátelé, jsme Hit Radio Kontakt, váš nejlepší parťák za volant, taky nejlepší DJ do auta. No a já myslím, že Ray Dalton a Blood Running je jeden z takových těch hitů, který vás rozhodně za volantem nenechá usnout. Nicméně, pokud byste rádi nakrmili nejenom sebe skvělou muzikou, ale i svého dvoustopého miláčka tím nejkvalitnějším palivem úplně zadarmo, tak je to úplně jednoduché. Stačí velmi dobře poslouchat Hit Radio Kontakt a když budete takhle brázdit ulice a silnice našeho kraje a někde zahlédnete něco, co si budete říkat, tyjo, to by měli ostatní řidiči vědět. Ať už nehoda, uzavírka, policajti, prostě něco, co byste se rádi podělili. Napište nám na náš WhatsApp 606 825 404. Napište tam zprávu, nahrajte hlasovku, protože přece jenom, co si budeme, za volantem se lépe nahrávají hlasovky, aby vás to nestálo ještě nějaké body. No a pokud vás vylosujeme, tak získáte od nás plnou nádrž úplně zadarmiko. A to si myslím, že je fakt jako dobrý, jakože fakt hodně dobrý, zvlášť při dnešních cenách benzínu. Pojďme k muzice. Miraj, vedle tebe usínám, což je věc, která se doufám za volantem nikomu nestane.

0: Linkin Park, Friendly Fire, Hit Radio Kontakt, váš nejlepší varťák do auta a nejen tam na odpolední čas. No a přátelé, takový Friendly Fire trošku zažili zaměstnanci SpaceX. Ta před pár dny vstoupila na burzu a přes 4000 z nich se ráno probudili jako čerství milionáři. Vemte si to tak, ano. Zkrátka každý z nich měl takový drobulinký podíleček, ale ten se mu během té noci tak strašně znásobil, že se opravdu prostě ráno jako z minuty na minutu stali instantními milionáři. Zkuste si to představit, tu situaci. Fakt jako jdete spát, jo, na účtě nějaké drobné úspořičky nebo někde nějaká zapomenutá akciečka. No a najednou se ráno vzbudíte a zjistíte, že jste milionář. A ne třeba jako 1-2 miliony, a třeba 100 milionů, že prostě má hodnota vašeho jmění. Co byste dělali? To by to, fakt jako zkuste se tak na chvilku zastavit a představit si to, jestli by to byla drahá dovolená, jo, nebo prostě, já bych to třeba asi schoval a nikdy nikomu neřekl. A až potom moje děti, až bych jednoho dne nebyl, tak by se o to aspoň mohli pěkně pohádat. Pojďme ale zpátky k muzice. Disturbed, The Sound of Silence, už za chvilku.
1: Dopravní hlídka Hit Radia Kontakt. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích severních Čech? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 606 825 404 o tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Kontakt, tvůj parťák na silnicích severních Čech.
2: Jezdi ve vlastním stylu s novým Seat Arona. Kompaktní SUV s výrazným designem, vylepšenými full LED světlomety a interiérem, který tě pohltí. Do města i za dobrodružstvím. Seat Arona. Každá ulice je příležitost. Každá zatáčka, nový zážitek.
3: Autonord. Váš autorizovaný prodejce vozů Seat. www.autonord.cz.
4: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Service Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Service Plus. Těšíme se na vás.
5: Service Plus.cz.
6: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo na prodejně.
7: Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
8: Navíc vám rádi spočítáme auto na úvěr nebo měsíční paušál s kompletní péčí. Přijďte si pro modely Volkswagen Love do Autonord.
9: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídíte odpad.
10: Ekokom.
11: Bydlet o úroveň výš?
12: Můžete i vy.
11: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
12: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
11: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
12: Rezidence Level 21.cz.
13: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
14: K pořádným slavnostem a akcím prostě vždycky patří Svijany. Tradiční české vynikající pivo. Svijany. Srdeční záležitost.
13: Zábavní automaty.com. Zábava na vaše party, oslavy i firemní akce. Vybírejte a objednávejte na zábavníautomaty.com.
10: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
15: Senkor.
16: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
17: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
18: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
19: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Čery.
18: A proč?
19: Mrknout se na auto.
18: A proč?
20: Protože v autosalonech Chery teď pořídíte rodinné SUV Chery již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
21: Hit Radio. Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už čtyřikrát a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a For Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od For Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
22: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na

Přátelé, je to tady odpolední show, se chýlí ke svému závěru. Vy posloucháte Hit Radio Kontakt. No a vy všichni, co s napětím očekáváte nové album Evy Farné, už za chvilku si přijdete na své necelých 6 minut do vydání, no ale taky necelých 6 minut do startu Hit Radio Klasik. Já nevím, co dřív, přátelé, taky doufám, že nevíte, co dřív. Každopádně vím, co musíme udělat právě teď. Ano, máme povinnost se rozloučit. Mějte se krásně, užívejte a zase brzy. Čavas!

0: zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči pozor na Českolipsku na trase z Nového Boru na Zákupy. Tady ve Sloupu v Čechách vyšetřuje policie nehodu dvou osobních aut. Pozor taky na Děčínsku na výjezdu ze Studánky směrem na Varnsdorf zasahují hasiči u požáru osobního auta. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Housebrand Café per favore?
3: Si, signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
6: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
8: Hey, I'm Dua Lipa.
9: Hi, I'm Lenny Kravitz.
10: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
0: On air.
11: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Vláda schválila zrušení poplatků za veřejnoprávní média. Napojeny budou na státní rozpočet. Pro obě instituce to znamená ponížení částky na hospodaření zhruba o 15%. Obě média se už dříve vyjádřila, že škrty v jejich rozpočtech budou znamenat omezení tvorby a propouštění. Pořízení nových varhan v katedrále svatého Víta na Pražském hradě bude stát do 160 milionů korun. Většina peněz už se vybrala ve sbírce. Veřejnost se do ní může stále zapojit. Předseda správní rady nadačního fondu svatovítské varhany Vojtěch Mátl.
13: Největší výzva tady toho celého 14-letého projektu tak bylo pojmenovat, jestli ty varhany jsou hudební nástroj, umělecké dílo, stavba nebo strojní zařízení, nebo všichni ti lidé, kteří nám dávali ty razítka, tak chtěli říkat, co to je ty varhany. A nakonec vlastně došlo k tomu, že se celé ty varhany staví podle směrnice o technických zařízeních. A ta implementace té směrnice na ty varhany je tak náročná, že nás stojí mnoho milionů korun.
12: Požehnání varhana začalo před hodinou, série koncertů vyvrcholí o víkendu. Ještě dnes a zítra mohou pěstitelé peckovin, drobného ovoce a jádrovin hlásit informace o škodách po letošních jarních mrazech. Poškození zatím nahlásilo na 400 pěstitelů peckovin, a to zejména jablek. Zítra startuje atletická zlatá tretra. Závodit bude 50 medailistů z různých šampionátů. Největší domácí hvězdou ostravského meetingu zlaté kategorie kontinentální tour bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
12: Většinou jasno, polojasno, nejnižší teploty 11 až 6 stupňů, bude docela chladno. Zítra pak čekáme polojasnou oblačnou oblohu, zataženo místy déšť, zejména na západě, na Moravě a ve Slezsku, pak naopak teplej, většinou sluníčko a déšť až večer. Nejvyšší teploty 19 až 24, na Moravě teplej a mírný vítr západních směrů.
14: Čekali jsme na to celý víkend na pondělí 18. hodinu, abychom mohli odstartovat další vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Michal Pospíchal s vámi, dobrý

Tohle je fantastická, energická věc, která vás na při pondělku nabila energií. Pokud ten start do nového pracovního týdne nebyl podle vašeho gusta, tak věřím, že teď se to naprosto změnilo. Rigeria, Vamos a la Playa, tak to byla záležitost, kterou jsme otevřeli dnešní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. My vám až do 21. večerní budeme hrát to nejlepší z 80. 90. a milénia. Nachystaný máme hit za hitem, jedno velké jméno za druhým. Za chvilku německá partička Scorpions, Wind of Change, to bude velká romantika, taky na tuhle strunu si zadrnkáme. Teď každopádně Madonna, Die Another Day. Tak to je věc, kterou znáte z Bondovky. Madonna byla jedna z těch, která měla štěstí připravit soundtrack. No a právě proto si její hit můžeme teď připomenout na Hit Rádiu v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. Hezké pondělí.

0: Tohle byly Škorpíci, slíbená věc, Wind of Change. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. My jsme si teď připomněli partu, která to dohromady dala v roce 1965 v německém Hanoveru. Tehdy ji založil Rudolf Schenker, to je zpěvák, jeho hlas jste měli možnost slyšet. A mimochodem je to taky jediný původní člen, který v té kapele hraje právě do dnešních dní. Wind of Change je rozhodně jedním z těch největších hitů, který ve své dlouhé kariéře světu představili. A my jsme ho teď rádi připomněli v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic, ve kterém hrajeme to nejlepší z 80. 90. a milénia. Za chvilku se vrátíme na taneční parkety. Tentokrát to ale nebudou ploužáky, pořádně to rozjedeme. There's a Party, DJ Bobo, taky Cyndi Lauper, anebo Goo Goo Dolls. I s těmi můžete tady na Hit Radio počítat. Tak uživěte pondělí s datem 15. června. Hit Radio.
1: Hledáte nový domov v Liberci? Najdete jej na Nové Kunratické. Místo, které je protchnuté klidem i aktivním životním stylem. Komunitní zahrady, grillpointy, sportoviště i školka. Kompletní zázemí pro váš spokojený život. První etapa s moderními byty právě v prodeji. Vyberte si svůj byt na novákunratická.cz.
2: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax.

0: efektivní užitkové vozy. Vše na tenax.auto.eu.
1: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Tak jsem tady na ten komín, paninko.
3: Je, ráda vás vidím. To nám ten rok zase utekl.
2: My se o komín postaráme bezpečně, spolehlivě a kvalitně. Liberecké komíny CZ. Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
4: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
5: Když chcete pít to, co je zdravé, je to jednoduché. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdravé tělo i veselou mysl. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
6: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
7: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
8: Pořádným slavnostem a akcím prostě vždycky patří Svijany, tradiční české vynikající pivo. Svijany, srdeční záležitost.
7: Zábavní automatikom. Zábava na vaše párty, oslavy i firemní akce. Vybírejte a objednávejte na zábavníautomaty.com.
9: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
10: Tak to musíme do Spoltexu.
9: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
10: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
9: Tak už pojeď.
10: Spoltex.cz.
11: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Hm? A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
12: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
13: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
12: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
13: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
12: Zahradagalas.cz.
14: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
15: Co se tady děje?
16: Co se chystá?
17: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
18: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
17: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Tohle velká romantika a obrovská klasika. Ostatně posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. To nejlepší z 80. 90. a milénia budete poslouchat v playlistu Hit Radio až do 21. večerní. Joe Cocker a Jennifer Warren se stojí za písní Up Where We Belong. A tohle už je další pecka, kterou můžeme slíbit. Do konce hodiny velký hit Got My Mind Set On You. To je George Harrison, taky Shinies nebo Venga Boys zazní určitě do 19. Tak užívejte pondělní večer.
1: V Parcel Boxech vám nechají balík uložený jen dva dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Oblíbené SUV na vás čeká v Autonord v Terezíně již za méně než 670 tisíc nebo 6200 korun měsíčně. Autonord.cz.
3: Haló, to jsem já, zimní bunda. A musím říct, že je mi teda děsný vedro. Tohle už fakt není počasí pro mě. A hele, tamhle se z kanclu plazí oblek z košilí a mají jazyk až na vestě. No jo, kancelářský maraton. Tok šup, fešáci, mazat do Laundry Pointu. Tam vás zase dají do formy. Laundry Point, tam, kde oblečení získává druhý dech. Laundrypoint.cz.
4: Kdo šetří, má za tři.
5: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
4: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
5: Teda ušetříme.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: trenirkarna.cz.
7: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to! 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
6: trenirkarna.cz.
8: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. ChandaSolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Chanda Solar.
9: For camping. Venku je nám krásně.
10: Tady chci bydlet.
9: Venku?
10: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
9: A kde bude ložnice?
10: Na louce pod hvězdami.
9: To je ale velká ložnice.
10: Největší na světě.
9: No jo. A co koupelna?
10: No, v potoce.
9: A sousedi?
10: Už se hlásí.
9: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
10: Jo, tady nám je krásně.
9: For camping. Venku je nám krásně.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
13: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
14: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.
15: Nisa Street Drift 2026. Nejnavštěvovanější driftingový závod sezóny už 21. června. Večerní battle Top 32. Kryté divácké zóny, koncert Paulího Garanda, Food Zona Merch. Tohle bude banger. Vstupenky na ticketportal.cz nebo na místě. Užij si s námi tenhle závod kolem nákupního centra Nisa Liberec.
16: Bydlet o úroveň výš?
17: Můžete i vy.
16: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
17: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
16: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervuj Rezervujte si svůj byt včas.
8: Rezidence Level 21.cz.
18: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Klasik. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Rádiu. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
2: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
3: Já bych koupil rákosku.
4: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
5: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Ilona Čáková s kapelou vystoupí v Hodkovicích. 20. června Ilona Čáková, Hitmakers a Loger. Koupaliště Hodkovice.cz.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hi, I'm Lenny Kravitz.
3: Posloucháte Hit Radio, 7:02, je tady Dominik, Vincent, taky Andrejka.
9: Ahoj přátelé.
10: Ahoj, ahoj. Hit Radio.
3: Krátká otázka, krátká odpověď, tak jaký jste měli víkend, přátelé?
9: Krátkej.
10: Já jsem se bavila náramně, já jsem byla na ikonickém koncertu Evy Farné.
3: My jsme neustále tady s Vincentem, že? Tak to musí někdo za nás obrážet.
9: My jsme tady nebyli o víkendu, my jsme prostě jenom neměli lístky.
3: Ale mysleli jsme na to, že tady budeme.
6: Hit Radio Kontakt.
3: Za chvilku víc, když tu Evičku nadhodila Andrejka, tak ten koncert a vlastně jeden budoucí ještě rozeberem. Teď už činasky, hezké odpoledne.

0: víte, kdo si popěvuje s náma? Doufám, že ne proti nám. Words Apart, posloucháte Hit Radio 9 minut po 19.00. S vámi Andrejka, Vincent, taky Dominik. No ale Andrejko, povídej, protože jak víme, Eva Farna, dva jedeny za sebou, jeden před sebou. Jaké to bylo, řekni nám. Počkat, mikrofon, máme.
1: Bylo to fantastický, myslím si, že každý, kdo tam byl, mi musí dát jenom za pravdu, byla fenomenální. Nevím, jestli se ještě chystáte.
0: No, je vyprodáno, si říkala.
2: Dominik takže... už dneska dělal všechno pro to, všechno aby získal lístek. Oblejzá tady celý rádio. Říkám, prosím, nemá to někdo na Evičku.
1: Tak to nevzdávej, protože tě čeká krásný zážitek. A mě tam překvapil jeden takový hezký moment, protože jsi úplně zabraný do toho, ta stage je obrovská, do toho všechny ty kostýmy, tanečníci, fakt nevíš, na co dřív koukat. A já najednou koukala do toho obrovského davu, který byl fascinovaný, a téměř nikdo z těch lidí neměl vytažený telefon.
0: To si netočili, to bylo tak krásný.
1: Ano.
0: Že to ani nenatáčili.
2: Protože všichni zapomněli na to, že zapomínají žít okamžikem. Víš, že konečně se jim vrátil zpátky ten jejich původní put a řekli si, já jsem nic natáčel, já jsem si to užíval teď a tady, to je neuvěřitelný, to je krásný.
0: Tak jestli někdo tohle s náma dokáže, tak je to Eva Farná samozřejmě, ale já si říkám, tohle by se mělo propsat do jiných koncertů, tak dejme vám, našim posluchačům, nějaký rady, jak s tím natáčením na koncertech.
2: Já na to mám ultimátní hack, live hack dokonce, tak. Jak se říká. Vemte ten telefon, jak jste zvyklí. Mm-hmm. Jo, ale stejně, přiznejte si, dámy a pánové, kolikrát jste někomu to video ukázali? Nikdy.
1: No, možná svým fanouškům na Instagramu.
2: No dobře, tak ty to nepotřebuju vědět, ty mají otevu, ty tam jsou hlavně, jo, ty ani nesamurou lístky zadarmo, ty si ho koupí, Dominiku, ten lístek, jo.
0: To nejsou fanoušci potom.
2: No, to potom nejsou fanoušci, ale vemte ten telefon a pokud tam něco chcete natáčet, zapněte tu zpětnou kameru a natáčejte sebe. Ať si pamatujete, jak vy jste se krásně cítili. Pamatujte si ten svůj výraz, ty svoje emoce, ty svoje zážitky.
0: Wow, co na to říkáš? Při jakých zážitcích by se s Andrejko natáčela ty, které jsou ti příjemné?
2: Kam to posíláš? Já jsem tady chtěl jako
1: zároveň,
2: hezkou věc poslat lidem.
1: Mně napadá jenom ty, u kterých bych se natáčet nechtěla.
2: Ano, anebo Dominik, v případě Dominika neměla.
0: No tak jak jinak teď? Jedna stará dobrá.

0: To jsou beaty, takový se dělal jenom v devadesátkách. To byl Michael? Ne. 19.20, posloucháte Hit Radio City, Another Level prostě. S vámi taky Vincent, Dominik, který můžou sluchátka dneska. Dobrý?
1: No.
0: A Andrejka.
2: Ahoj.
0: Kamarádi, my vám přejem hezký večer. Podívejte se, pokud míříte z práce takhle pozdě, kolem sebe. Je docela možný, že třeba pokud stojíte v koloně, tak kolem vás je spousta řidičů bez řidičského oprávnění. My všichni, jak jsme tady v místnosti, máme řidičák.
2: No máme, ale ne všichni aktivní, veď Domi.
0: Vinci?
1: Ne. Pojďme se k tomu dostat, Domčo. Proč neřídíš? Proč máš řidičák a neřídíš? Dobře, je to kvůli tomu, že jako tě teda stresuje řídit. Tomu rozumím, ale proč jsi
2: teda... Nebo ostatní řidiči?
0: Všechno, co jste vyjmenovali a můžete pokračovat, tak mě stresuje na těch cestách a já v životě víc stresu nesnesu.
1: Možná je to proto, že většina lidí na silnicích nemá řidičák. Já si myslím, že bych jako chtěl vidět, kolik řidičů taxislužeb má řidičák.
0: Je to dobrý postřeh, já jsem dělal řidičák relativně nedávno. Andrejko, ty v 18.
2: Já,
0: čerstvě.
2: Hoši, to už je taková doba, že už se to ani nepamatuju. Já jsem totiž měla řidičák už v 15.
1: Ty jsi
2: a
1: měla
2: to
1: v 15?
2: Konkrétně na skútr. A já se ptám, myslíte, že se dají ti páni, kteří s vámi uzavírají závěrečné zkoušky, obněkčit?
1: Ano, já jsem to měl. Mě totiž jeden můj...
2: A jsme zase u toho.
1: Mě totiž jeden můj instruktor, já jsem dělal víc těch testů, takže to můžu říct, protože to na něj neprásknu, ale on mi poslal SMS-ku pro svoji milenku, kterou já jsem viděl, že to je pro milenku a ne pro mě, takže jsem to proti němu trošku využil a trošku jsem na něj zatlačil, že o tom vím. A on mi potom řekl, ale já neurčuju, jestli ty papíry dostanete nebo ne. To byl ten instruktor jenom.
0: No a verze, jak Andrejka obněkčila lektora i instruktora v autoškole, tu se dozvíte na našem Hero Hero, uplacený obsah se chystá.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Slunce volá. Od 16. června chytni letní akci na permanentky v Royal Sun a připrav svoji pokožku na léto. Více na Instagramu a Facebooku Royal Sun. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
6: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
7: Co hledáš? Trůn pro královnu?
6: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
7: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
6: To je jak sen. Kdeže to je?
7: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
9: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obráběč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
10: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
11: Řešení je úvěr od Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit hodně.
11: Řešení je Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
11: Řešení je Acema.
10: A co když potřebuju 20 milionů?
11: Řešení je Acema.
10: A 30?
11: Acema.
10: A 40?
11: Acema.
10: A 50?
11: Acema. Jde to i bez banky.
12: Sklářské slavnosti Nový Bor 19. a 20. června. Sklářský trh, vláček po sklářských firmách, hudba, Brownies, We Are Domy, Adam Ďurica, Boogie Boys. chůdaři, ohnivý lunapark, jídlo a pití. To jsou sklářské slavnosti 19. a 20. června.
13: Společně

0: rychlostí, rychle a kvalitně do vašich klubových barev. Jděte na kupmerch.cz, e-shop pro kluby a organizace.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Mirá.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Tomáš Klus.
1: Single X.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
3: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Tohle není jen festival.
2: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
5: Ústecký kraj vás zve na den plný adrenalinu, techniky a zábavy.
6: V sobotu 20. června ožije letiště Ústí nad Labem velkolepými ukázkami zásahu hasičů,
5: policie, záchranářů i armády České republiky.
6: Uvidíte vrtulníky, speciální techniku, práci profesionálů v akci a chybět nebudou ani interaktivní stanoviště a program pro děti. Přijďte zažít den plný emocí, napětí a nevšedních zážitků pro celou rodinu. V sobotu 20. června na letišti Ústí nad Labem.
7: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
8: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: A zní to, jak kdyby to zpíval jenom někde u ohníčku s kytarou. John Bon Jovi, posloucháte Hit Radio, 19 hodin 31 minut. Je tady s vámi Andrejka, ahoj. To je ona, Dominik a Vincent, který si zase něco nachystal.
1: No, nekruť očima, to je skvělá věc.
0: Já se těším.
1: Já jsem hračička, miluju hry a vy, milí posluchači, to je hlavně pro vás, to samozřejmě není pro tohohle nevděčníka. Andrejko, s čemu se tak směješ? Andrejka má záchvat smíchu, jenom ať víte.
0: Nemám něco v koutku u nosu nebo...
1: Dobrý, tak možná poprvé uslyšíte, jak se Andrejka počurá v rádiu. Smíchy samozřejmě.
2: Já jsem doufala, že toho minulýho ahoj si nikdo nepřijme.
1: Tak já jdu na tu hru. Andrejka už je očividně pobavená. Přátelé.
2: Takzvaně ze soudku, bavím se sám.
1: Ano, bavím se sám. Tak já teďkonc pobavím snad úplně všechny. Já vám dám teďkonc na hádání zprávu. Nějaká zpráva, která se stala ve světě. A vy si řekněte v hlavě nebo nahlas, vy milí posluchači, a vy tady, co jste tady se mnou, nahlas, jak ta zpráva...

0: Nevíme, jestli taky není monstrum.
1: Takže to nebyla fikce.
0: To nebyla fikce, to se opravdu stalo. A když už jsme u těch 15 let, tak půjdeme o rok vejš. Pilot Air Canada létal 16 let jako kapitán. Celou dobu však svému okolí i firmě zatajoval, že...
1: Jeho skutečné zaměstnání je...
0: Řekneš něco? Dominiku,
1: domů je? Veletel.
2: Zbytek se dozvíte v článku.
0: Ne, takže...
2: Tajil, že nemá ruce.
0: To by byl dobrý. No, skoro, hele, jsme blízko u toho, co jsme řešili před chvilkou. Tajil, že neměl řidičák na letadlo.
1: Oh.
0: On sfalšoval dokumenty, ale já si říkám, pokud 16 let dokázal lítat na falešný řidičák, tak ho možná nepotřebuje.
2: Dejte mu to.
0: No, tak teďkon chudáček sedí. Tak a teďkon z poslední, to nejlepší nakonec. A to je opravdu jako krásný. Policisté v Kalifornii slyšeli volání mezi budovami. Jak se po demolici zdi ukázalo, tak šlo o...
2: Mezi budovami. Ještě jenom...
1: Napadej mě samý z prostěrny.
0: Policisté v Kalifornii slyšeli volání mezi budovami. Jak se po demolici zdi ukázalo, tak šlo o...
2: Natáčení filmu pro dospělé.
0: To je hezký. Ne. Zloděje. Byl to zloděj, který vykrádal dům vedle, uklouzl po střeše a spadl do 6-metrový hloubky a zaklínil se mezi zdmi prodejny sousedního kina a tý prodejny kávy. A ty policajti normálně šli na kávu a slyšeli ho tam brečet. To je nádherný,
2: víte,
0: ne?
2: Víte, co je, přátelé, fantastický, že i když ty články jsme se snažili jako vtipně zakončit, abychom vás pobavili.
0: Nemá šanci, takže prostě ve skutečnosti je to vždycky ještě srandovnější, než náš mozek dokáže vyplodit.
2: A to mi tady žije. Bengals, jsem myslel, že banger, ale je to takový banger. Manic Monday, hezký večer přejeme.

0: Sled, ahoj.
1: Ahoj.
0: Vidíš, Andrejko?
2: No a je to tam.
0: Je tam to ahoj, ale já se doufal, s tebou potkám na Rokáči, přátelé, abyste věděli. O víkendu Rock for People. Andrejko, ty jsi byla?
2: Já jsem byla.
0: A Dominik,
2: bylo, a pršelo moc.
0: No to byl ten důvod, proč jsem nejel, že?
1: Dominik mi říká půl roku, já se strašně těším, já to potřebuji, to bude úžasný. Tak mi volá, hele, bude pršet a nikam nedá, nechci zmoknout.
0: No ale s vámi, až posluchači, se chci podělit o ten pravý důvod. Já jsem tam totiž přemlouval kamaráda, ne Vincenta, ten mi řekl před půl rokem už, a děj si sám, no. Kašlu. Ale přemlouval jsem jinýho a říkal jsem, musíme jet, bylo to loni skvělý, teď si to užijeme, ale on se dělal na ten line-up, na kapely, moc to nebralo. A tak byl takovej polonalomenej, ale věděl jsem dobrý, zařídím lístky, zařídím stan, zařídím prostě všechno. Nepomohlo to, když tam lilo, tak už byl v tom telefonu hodně otrávený, že by teda přijel a já jsem to pochopil, tak jsem řekl, OK, nepojedem. Ale kdyby hořel tím entuziasmem jako já, tak jedu klidně v dešti.
2: No a pozor, a dostáváme se to k tomu, kdyby si měl řidičák, aktivní řidičák, naskočil by si do svého vozu.
0: Já naskočím do vlaku.
1: A mohl si spát v autě.
2: A mohl si tam věc, protože takhle to řeším já. Když příliš přemlouvám někoho, kdo má na růžích ustláno, tak se seberu, ano, a jedu sama.
1: Přátelé, pamatujte si z toho, že pokud někoho musíte přemlouvat do nadšení a chcete mu ještě to nadšení zprostředkovat, tak to za to nestojí. Najděte si někoho, kdo už je nadšenej taky a nebudete muset to nadšení plejtvat. No,
2: to,
1: ano.
2: To zde krásně.
1: Najděte si kamarády z kroužku, nenuďte kamarády jít na kroužek.
0: Řekl to krásně, proto se rozrůstá naše parta tady, já si hledám kamarády a vím, že Andrejka na Rokáč jezdí, takže je všechno v pořádku.
1: Je to stejně jak s tím rádiem. My se tady nemusíme do ničeho nutit, my jsme nadšení, lidi to nadšeně poslouchají a všichni jsou happy.
0: No, tak nezbývá popsat než co? Hezký večer.
1: A dobrou noc.
0: Ahoj. Pár hitů, ať ten večer rychleji utíká. Posloucháte Hit Radio.

0: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
1: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
3: Tak jsem tady na ten komín, paninko.
4: Je, ráda vás vidím. To nám ten rok zase utekl.
3: My se o komín postaráme bezpečně, spolehlivě a kvalitně. Liberecké komíny CZ.
5: Každý den přináší nové výzvy.
6: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
5: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
6: Více na práce Ontex.cz.

0: Nejdelší den v roce je tady. Letní slunovrat. A my ho odpálíme jako nikdy dřív. Hit Radio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do nedělního večera budeme hrát jen ty největší letní hity posledních 30 let. Tohle není jen víkend, tohle je oficiální začátek léta. Summer Party. Celý víkend jen na Hit Radio.
1: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
2: Tři dny zábavy v České Lípě. Město Česká Lípa srdečně zve 19. až 21. června na tradiční městské slavnosti, kde si každý najde to své. Koncerty, Luna Park, superhrdinové, Neckyáda, rytíři, koncert v divadle, vědecké pokusy, sport nebo 3D filmy. Na hlavním pódiu vystoupí Michal David, Turbo, Michal Hrůza nebo Tereza Kerndlová. Vstup zdarma, těšíme se na vás. Více na www.mucl.cz.
3: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
4: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
5: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Slunce volá. Od 16. června chytni letní akci na permanentky v Royal Sun a připrav svoji pokožku na léto. Více na Instagramu a Facebooku Royal Sun. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
6: trenirkarna.cz.
7: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
8: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
9: Ha, viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
10: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
11: Domov začíná v kuchyni. QV Kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. QV Kuchyně.cz.
12: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
13: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
14: Poctivý mošt poznáte hned, podle skvělé chuti. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů, tak jak se to má dělat. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.
15: Friedland se baví. Sobota 20. června. Hudba, tanec, divadlo, sport, koncerty. The Ushu Open. Adam Mišík, The People, Claymore, ACCZ. Otevřené muzeum i vstup na věž. Skvělé jídlo a pití. Friedland se baví. Sobota 20. června.

0: Klasik. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Rádiu.
1: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
3: Co hledáš? Trůn pro královnu?
2: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
4: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
2: To je jak sen. Kdeže to je?
4: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom, ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabitekrasch.cz.

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Spolehlivý a rychlý internet v Libereckém kraji. To je Sferianet. Kvalitní pokrytí a rozsáhlá optická síť. To je Sferianet. Bezkonkurenční ceny s rychlostí až 1000 megabitů. To je Sferianet. Internet, televize, volání. To je Sferianet. Volejte 480 000 000. Sferia.cz.
2: Pohlédl do dálky a zvolal.
3: Atava!
2: Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
3: Vinetu!
2: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
4: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
8: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
9: Každý den přináší nové výzvy.
10: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
9: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
10: Více na práce Ontex.cz.
11: Ústecký kraj vás zve na den plný adrenalinu, techniky a zábavy.
12: V sobotu 20. června ožije letiště Ústí nad Labem velkolepými ukázkami zásahu hasičů,
13: policie, záchranářů i armády České republiky.
12: Uvidíte vrtulníky, speciální techniku, práci profesionálů v akci a chybět nebudou ani interaktivní stanoviště a program pro děti. Přijďte zažít den plný emocí, napětí a nevšedních zážitků pro celou rodinu. V sobotu 20. června na letišti Ústí nad Labem.
14: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax.

0: efektivní užitkové vozy. Vše na tenax.auto.eu.
1: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz.
2: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
3: Bydlet o úroveň výš?
4: Můžete i vy.
3: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
4: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
3: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
4: Rezidence Level 21.cz.
5: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu. Hit
7: Radio. With the band, the attack fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Radio. Na semaforech červená. Kolona, která nejede. Žádný stres. My ti vždy řekneme, kudy to vzít, ať si doma brzy.
1: V Liberci na nájezdu ze Šumavské ve směru na Chrastavu.
0: A k tomu ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Radio Kontakt a cesty v našem kraji známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Kontakt. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
0: Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.

0: scháníte práci v Liberci, zavedená chráněná dílna Service Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Service Plus. Těšíme se na vás.
1: Service Plus.cz.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše, na míru, dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
3: Housebrand Café, per favore?
4: Si, signora.
5: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
2: Informujte se u svého autorizovaného dealera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
3: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
4: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
3: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
4: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
3: Zahradagalas.cz.
5: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
6: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
7: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
8: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Slunce volá. Od 16. června chytni letní akci na permanentky v Royal Sun a připrav svoji pokožku na léto. Více na Instagramu a Facebooku Royal Sun. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
9: Tak jsem tady na ten komín, paninko.
10: Je, rád vás vidím. To nám ten rok zase utekl.
9: My se o komín postaráme bezpečně, spolehlivě a kvalitně. Liberecké komíny.cz.

0: radostí, rychle a kvalitně do vašich klubových barev. Jděte na kupmerch.cz, e-shop pro kluby a organizace.
1: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Autonašrot.cz.
3: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
2: Volejte 776 823 833.
3: Autonašrot.cz.
2: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
3: A zdarma odvezeme.
2: Volejte 776 823 833.
4: Každý den přináší nové výzvy.
1: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
4: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
1: Více na práce Ontex.cz.
2: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Hledáte nový domov v Liberci? Najdete jej na Nové Kunratické. Místo, které je protchnuté klidem i aktivním životním stylem. Komunitní zahrady, grillpointy, sportoviště i školka. Kompletní zázemí pro váš spokojený život. První etapa s moderními byty právě v prodeji. Vyberte si svůj byt na novákunratická.cz. Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
2: Co hledáš? Trůn pro královnu?
1: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
3: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
1: To je jak sen. Kdeže to je?
3: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom, ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.

0: Lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Servis Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Servis Plus. Těšíme se na vás.
2: Service Plus.cz.
3: Gepy, přívěsy Liberec. Scháníte vozík? Na zahradu, stavbu i kolem domu? Gepy, přívěsy Liberec. Vozíky skladem, rychlé dodání a servis, na který je spoleh. Dříve Ganet, dnes Gepy, přívěsy Liberec. Pavlovice, dole v zatáčce pod hokejkou. Přívěsy Liberec.cz.
4: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
5: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
7: Tak to musíme do Spoltexu.
6: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
7: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
6: Tak už pojeď.
7: Spoltex.cz.
8: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
9: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
10: Dan Landa.
9: Mirá.
10: Rybičky.
9: Migové.
10: Jdeme na hrady.
9: 8 hradů.
10: 8 víkendů.
9: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
10: Dan Landa.
9: Harley.
10: Tomáš Klus.
9: Single X.
10: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
11: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
9: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
10: www.hrady.cz.
12: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
13: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
14: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
15: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato DV. CZ.
16: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
17: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
16: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
17: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
16: Zahrada Galas.cz.
18: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
19: Radio.
1: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Slunce volá. Od 16. června chytni letní akci na permanentky v Royal Sun a připrav svoji pokožku na léto. Více na Instagramu a Facebooku Royal Sun. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.

0: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz. Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
1: Ha, viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
0: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
2: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
3: Každý den přináší nové výzvy.
0: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
3: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
0: Více na práce Ontex.cz. Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Slunce volá. Od 16. června chytni letní akci na permanentky v Royal Sun a připrav svoji pokožku na léto. Více na Instagramu a Facebooku Royal Sun. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
5: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
6: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
7: Co hledáš? Trůn pro královnu?
6: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
8: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
6: To je jak sen. Kdeže to je?
8: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
9: Když vybíráte pití pro děti, chcete, aby bylo opravdu zdravé. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
10: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
11: Hit Radio.

0: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
1: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
2: Autokoutek.
3: Na jediné adrese. Nejvíce značkových autosalonů v regionu.
2: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
3: Výhodné financování.
2: Pro nové i ojeté vozy.
3: Ale jen u Autokoutek.
2: Dobrá adresa pro váš vůz.
3: www.autokoutek.cz.
2: Již 30 let.

0: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
1: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je Dortomilka.
0: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
2: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
3: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
4: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Slunce volá. Od 16. června chytni letní akci na permanentky v Royal Sun a připrav svoji pokožku na léto. Více na Instagramu a Facebooku Royal Sun. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
5: Ratatararata trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
6: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS. S vášní pro lehkost.
7: Autokoutek.
8: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
7: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
8: Výhodné financování.
7: Pro nové i ojeté vozy.
8: Ale jen u Autokoutek.
7: Dobrá adresa pro váš vůz.
8: www.autokoutek.cz.
7: Již 30 let.
9: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.

0: Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Každý den přináší nové výzvy.
1: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
0: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
1: Více na práce Ontex.cz. Když chcete pít to, co je zdravé, je to jednoduché. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdravé tělo i veselou mysl. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce. Autokoutek.
2: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
1: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
2: Výhodné financování.
1: Pro nové i ojeté vozy.
2: Ale jen u Autokoutek.
1: Dobrá adresa pro váš vůz.
2: www.autokoutek.cz.
1: Již 30 let.

0: Víš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
1: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je Dortomilka.
0: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
2: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
3: Každý den přináší nové výzvy.
4: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
3: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
4: Více na práce Ontex.cz.
5: Poctivý mošt poznáte hned. Podle skvělé chuti. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce. Bez chemie a konzervantů. Tak, jak se to má dělat. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
6: Autokoutek.
7: Na jediné adrese. Nejvíce značkových autosalonů v regionu.
6: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
7: Výhodné financování.
6: Pro nové i ojeté vozy.
7: Ale jen u Autokoutek.
6: Dobrá adresa pro váš vůz.
7: www.autokoutek.cz.
6: Již 30 let.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Kontakt.
1: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Slunce volá. Od 16. června chytni letní akci na permanentky v Royal Sun a připrav svoji pokožku na léto. Více na Instagramu a Facebooku Royal Sun. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
0: Hit Radio Kontakt.
4: Zlepši si náladu.

0: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
1: Viděla jsi ten pohled, jak na mě mrkla. To je Dortomilka.
0: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
2: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
3: Každý den přináší nové výzvy.
4: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
3: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
4: Více na práce Ontex.cz.
5: Když vybíráte pití pro děti, chcete, aby bylo opravdu zdravé. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce. Autokoutek.
6: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
7: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
6: Výhodné financování.
7: Pro nové i ojeté vozy.
6: Ale jen u Autokoutek.
7: Dobrá adresa pro váš vůz.
6: www.autokoutek.cz.
7: Již 30 let.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: fajn.
1: Hit Radio Kontakt.
2: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Slunce volá. Od 16. června chytni letní akci na permanentky v Royal Sun a připrav svoji pokožku na léto. Více na Instagramu a Facebooku Royal Sun. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.